0: nám mohla přihodit dopravní nehoda. Kvído, kam jedeš? Až teprve na zelenou můžeme vyrazit. Tak co děti, jedem?
1: Jedem!

0: Rádio Junior.
1: Milé děti, nevím sám, co vám dneska zaspívám. Třeba, jak jsem včera na ulici potkal malou chobotnici, nevím, co jí napadlo,

0: Můžu mít doma psa?
1: Ne.
0: Můžu si jít ven hrát?
1: Ne.
0: Můžu si zapnout komp?
1: Ne.
0: Můžu dát kočce dort?
1: Ne.
0: Můžu jít později spát?
1: Ne.
0: Můžeš mi koupit prach?
1: Ne.
0: Můžu

0: Můžu na rande jít?
1: Ne.
0: Můžu už pivo pít?
1: Ne.
0: Na chatu na víkend?
1: Ne.
0: Ptát se, proč nesmím jet?
1: Ne.
0: Můžeš mi drobný dát?
1: Ne.
0: Přestat mě peskovat?
1: Ne.

0: Když se bába zeptá,
1: zeptá.
0: Když se bába zeptá,
1: bába.
0: Kudy vede cesta, kudy vede cesta. Taky hlavně neříkej, že pochází z města, s hraním nedokážeš přestat, že je stará brepta, že se dolky vyrábějí z kynutýho těsta.

0: Zlatá lásko, rád tě mám.
1: Rádio Junior.

0: ptakopiska jmenuje se
1: Takopisťátko.
2: A štěňátko Klokana jmenuje se
1: Klokaňátko.
3: A štěňátko Ježury
1: Ježurátko.
0: A štěňátko

Ator.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na Rádiu Junior.

0: Ahoj.
1: Ahoj.

Hádala se para plata, které je víc do kulata.

0: životě chodí. Nedá se nic dělat. Musíme o dům dál.
1: Tak, šup do postýlky a spinkej.
2: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
3: Když já už jsem dneska tak unavená.
2: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
1: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
4: Jo!
1: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznam živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube kanál.

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talkshow o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pusť si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
1: A budeš vědět, co je trendy.
0: Yes.

0: Trápí vás něco?
1: Máte starosti?
0: Nejste v tom sami.
1: Každé pondělí v 7 večer vysíláme živě na rádiu Junior linku důvěry.
0: V ní si můžete promluvit s psycholožkou, nejrůznějšími odborníky
1: a taky s celebritami, které si prochází podobnými problémy jako vy.
0: Adam Mišík zápasí s ADHD.
1: Gabča Drdošová a Rejgo zažívali šikanu.
0: Další zas bojovali s panikou, poruchami příjmu potravy,
1: s malým sebevědomím, starostmi v rodině nebo s nešťastnou láskou.
0: Vše společně probereme a vy se můžete ptát na vše, co vás zajímá.
1: Už teď se na vás těší moderátorky Klára Nováková
0: a Denisa Kimlová se spoustou úžasných hostů.
1: Každé pondělí v 7 večer v Lince důvěry na rádiu Junior.

Šudikuk Jany Richterové. Ahoj, dobré ráno, dobré odpoledne, to je fuk, kdy nás posloucháte. Začíná další Všudikuk Jany Richterové. Dneska nás čeká pořádná reportážní nálož. Dozvíte se, komu patří Brno po setmění. No jasně, nejsou to lidé, ale jsou to srny, lišky a divočáci. Vědci 3 roky sledovali, jak žijí tahle zvířata, která okupují město právě v noci. Podíváme se na otevření poštovního muzea. Dneska stačí pár vteřin a zpráva obletí svět, ale ještě před 100 lety musela taková zprávička nebo dopis projít rukama pošťáků, telegrafistů anebo telefonních operátorek. Pražské poštovní muzeum teď otevírá novou expozici, která připomíná, jak lidé komunikovali dávno předtím, než byl internet anebo mobilní telefony. Popovídáme si o netradičních vodních sportech a třeba to bude super inspirace na prázdniny. Holek a kluků ve studiu se zeptáme, jaké mají nejradši knížky. A pak se taky vydáme do světa vědy, kde se může objevit robotický nosič obědů nebo chodící větrák. V Brně totiž představili výsledky prvního českého ročníku programu My Machine, ve kterém se dětské nápady proměňují ve skutečné vynálezy. Takže máme toho před sebou spoustu a hurá do Všudikuku. Ze studia Rádia Junior vás zdraví Jana Richterová, Všudikuková.

0: Holky, kluci, kamarádi, posloucháte Všudykuk Jany Richterové. Když se řekne pošta, tak se někteří dospěláci trošičku naježí, protože si vybaví, jak stojí u přepážky, anebo kdy jim zase nepřišel balíček včas. Ale pošta toho za spoustu let udělala tolik dobrého a pořád dělá. Dokázat to chce i nové poštovní muzeum, které se právě otevřelo. Uvidíte tam novou expozici o historii poštovnictví a telekomunikace. Do Vávrova mlýna nedaleko Vltavy vás taky láká nové video.
1: Prosím, spěšně. Praha, nejlíp do zítra, stíháte to?
2: Pane, my jsme pošta.
3: Pozdě dodané balíky, omluvné úsměvy a pošťák, který udělá vše proto, aby zásilku doručil včas. Úsměvné video s Petrem Backem otevírá hned u vchodu novou expozici poštovního muzea. Ve vitrínách uvidíte první telegrafy, telefony nebo tisíce známek. Ty jsou ale ještě zapečetěné ve velkých modrých skříních. Poštovní muzeum totiž patří od nového roku pod Národní technické muzeum. A sbírky od původního vlastníka České pošty budou kurátoři přebírat ještě několik měsíců. Říká generální ředitel muzea Karel Xandr.
4: Převádět to množství sbírek, hlavně známek z České pošty na Národní technické muzeum není nic jednoduchého. Samozřejmě to i finanční zátěž, víceméně náš zřizovatel Ministerstvo kultury na to pamatuje, takže věřím, že dostojí svému slibu a že i ty finance budou zajištěné. Když jsme přebírali část sbírky, kde jsou kočáry, tak ty se dají zkontrolovat poměrně rychle, ale 19 milionů známek to potřebuje svůj čas.
3: V přízemí najdete také první více jak 100 let starou přepojovací mechanickou stanici. Na tu jste se mohli dovolat jenom, když jste měli speciální telefon, který se vytáčel páčkou. Pak se vám ozval přepojovač, který musel zavolat ještě druhé straně, jestli chce váš hovor vůbec přijmout. O kousek dál pak kurátor Jan Hošťák ukazuje ve vitríně na první sluchátka, která připomínají spíše zmenšenou troubu od gramofonu.
5: Zajímavostí je, že vlastně první koncesy na jejich provozování měl syn Františka Palackého, doktor Jan Palacký, už v roce 1880. A samozřejmě zajímavostí je i to, že ty telefony fungovaly pouze na poměrně krátkou vzdálenost, nějakých 100 metrů.
3: V prvním patře poštovního muzea najdete bohatě zdobené pokoje ve stylu Biedermajeru. Tam uvidíte i opravený dobový dřevěný nábytek s typickými drobnými ornamenty. A kolem jsou nástěnné malby Alp a horských měst. I na to chtějí podle nové ředitelky poštovního muzea Marie Sadkovské nalákat mladé návštěvníky.
6: Poštovní muzeum shromáždilo od roku 1920 téměř 200 tisíc sbírkových předmětů, exponátů.
3: Součástí Národního technického muzea je teď také poštovní muzeum ve Vyšším Brodě, kde připravují oslavy 50 let od otevření první výstavy. Prohlédnout si tam můžete i vzácné poštovní kočáry. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: Tak co, kamarádi? Jak se vám líbí dnešní všudykuk? Já si myslím, že takové dobrodružství v poštovním muzeu nebylo vůbec špatné. Ale teďka se vás zeptáme, jakou máte rádi knížku. Oblíbené knihy probírala Terka Rašová s dětmi přímo u nás ve studiu. Tak holky a kluci, jakou jste si oblíbili knížku?
1: Já Harry Potter jedničku, což znamená Kámen mudrců. Mně se to hrozně líbí, je to napínavé a doporučuji to všem oblíbencům Harryho Pottera.
2: Tak moje nejoblíbenější knížka je Vánoce v Šípkové ulici.
3: Já rád čtu Minecraft knihu, jak stavět a jak tam přežít.
4: Já mám ráda Deník Mimoňky a má to hodně dílů.
5: Já teda mám rád třeba knihu, které jsou třeba sportovci nebo mají třeba nějaký zajímavost, tak doporučuji knihu, kterou si rád čtu, je Zapisování Guinnessových rekordů 2025.
6: Já mám nejrad

0: Jsou jako z několik pohádek prvních díly a je to prostě takový někdy složitý třeba a někdy to je takový jako hezký.
1: Já mám oblíbenou knížku Africká zvířata a mě nejvíc nadchlo, že tam je aj jako rychlostí zvířata běhají a nejrychlejší tam je gepard.

0: Tak přátelé, kamarádi, holky a kluci, máme tady tipy na léto. Máte rádi plavání? Cachtáte se rádi ve vodě? Nebo třeba jezdíte na lodičce? Dneska se dozvíme o spoustě dalších vodních sportů a přiznám se, že o některých jsem vůbec nikdy neslyšela. Tak poslouchejte.
1: Letní prázdniny se kvapem blíží. S parnými dny přichází sezóna koupání, vodních sportů a radovánek. Když se řekne vodní sport, většina z nás si představí paddleboarding, plavání nebo surfování. Existují ale i méně známé vodní sporty, o kterých mnoho lidí nikdy neslyšelo. Víte, že se můžete vznášet nad hladinou 40 km rychlostí, bojovat o vítězný gol pod vodou nebo sjíždět divoké proudy řeky hlavou napřed? Dnes si představíme tři netradiční vodní sporty, které kombinují rychlost, koordinaci a pořádnou dávku adrenalinu. Prvním z nich je podvodní hokej. Vznikl ve Velké Británii v roce 1954 jako zimní trénink pro potápěče. Hraje se na dně bazénu, kde proti sobě nastupují dva šestičlenné týmy vybavené maskami, ploutovemi a šnorchly. Pomocí krátkých hokejek se snaží dopravit olověný puk do soupeřovy branky. Hráči se přitom musí pravidelně vracet k hladině pro vzduch, takže hra vyžaduje rychlost, koordinaci i dobrou spolupráci. Sport jako dělaný pro lidi, co mají neustále hlavu v oblacích. Přesně tak by se dal popsat wing foil. Člověk si při této disciplíně připadá, jako kdyby se vznášel nad hladinou. Na provozování tohoto sportu nepotřebujeme ani tak vlny, spíš dostatečně silný vítr. Jezdec stojí na prkně a v rukou drží velké nafukovací křídlo. To zachytává vítr a táhne ho dopředu. Speciální podvodní křídlo pod prknem pak při vyšší rychlosti zvedne jezdce nad hladinu. Tento poslední sport vás postaví přímo tváří v tvář divokému proudu. Řeč je o riverboardingu, sportu, který vznikl ve Francii v 70. letech. Jezdec leží na břiše na plováku a pomocí ploutví ovládá směr jízdy v divokém proudu. Je tak v mnohem těsnějším kontaktu s vodou než například raftaři nebo kajakáři a každou vlnu či proud zažívá v bezprostřední blízkosti. Jedno je jisté. Voda dokáže být nejen osvěžením, ale i místem nečekaných dobrodružství. Přeji vám krásné léto plné nových zážitků. Pro Rádio Junior Aneška Dvořáková.

0: Přátelé, kamarádi, posloucháte Všudy kuk Jany Richterové a my se teďka vydáme do Brna. Poprvé, protože potom tam pojedeme ještě jednou, ale teď tam nebudeme ve dne, ale spíše po setmění. Když totiž procházíte jakékoliv město ve dne, tak jsou tam hlavně lidé. Jenomže po setmění může město patřit úplně jiným tvorům. Nejsou to žádná strašidla. Brno patří srnám, liškám nebo divočákům. Vědci z Mendelovy a Masarykovy univerzity spolu s výzkumnou společností Sociofaktor 3 roky sledovali, kde se tato zvířata pohybují, kdy jsou aktivní a proč mají někdy střety s člověkem, když se náhodou potkají. Výsledky ukázaly, že město je domovem pro desítky živočišných druhů. Míjíme je každý den, aniž bychom o nich měli tušení.
1: Tak sundávej.
2: Máte takový mobilní žebříček.
1: Kolega si natáhl vysunovací žebřík.
3: Jakub Drymaj z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity popisuje, jak jeho kolega Radim Plhal sundává ze stromu fotopast.
1: Teďka ji otevírá a hned se můžeme dozvědět, co se nám tady pohybovalo za zvířata.
2: Jsme v lese u města, trošičku tady je slyšet hůčení jezu a občas možná auta.
1: Nacházíme se v lesní stráni mezi Jurankou, což je zahrádkářská kolonie. Pod námi je ulice.
2: Jsme tady obklopení stromy ve svahu, je to poměrně nepřístupné místo.
1: Plno těch zahrádek je opuštěných, kde například ta divoká prasata, ale i třeba srnčí zvěř nebo zajíci nachází svoje útočiště.
3: Přítomnost zvířat neprozrazují jen kamery a termovize, ale i okolní vegetace, jak ukazuje Radim Plhal z Mendelovy univerzity.
4: Ten terminální výhon je poškozený od srnčí zvěře.
2: Tady máme malý stromek javoru, to místo, kde ta srna kousla, tak je takové roztřepené.
4: Srnčí zvěř nikdy neudělá čistou jizvu, jako kdybyste to třeba ustřihl nůžkama.
3: Fotopasti i termovize vědcům ukazují druhy a počty zvířat ve městě a hlavně to, kdy a kde se pohybují.
1: Jak se sešeří, stichne aktivita člověka, tak se tady začínají objevovat třeba ta divoká prasata, lišky, jezevci, zajíci, srnci. Takže den patří člověku, noc patří zvířatům.
3: Vědci monitorovali brněnskou zvěř 3 roky. To jim ukázalo, že střety lidí a zvířat mají své místo i čas.
1: Ten projekt byl unikátní v tom, že to byla taková první vlaštovka výzkumu středně velkých a velkých savců ve městě.
3: Data ale přinesla podle Plhala i nevysvětlená překvapení.
4: Zvířata jsou schopní překonávat překážky, které se nám jako lidem zdají nepřekonatelné.
3: Nejlépe to ilustruje příběh jedné bachyně se selaty, putující pravidelně z místní zahrádkářské kolonie do brněnského lesoparku Vilznův les. Vědci doteď nepřišli na to, jak trasu dokáže prasečí rodinka zdolávat.
4: Každá ta vila má kolem sebe neprostupný plot, pak je silnice, je příkraj břeh, řece, svratce, tunel, prostě nepřekonatelný.
3: Vědci také sledovali zdravotní rizika nebo postoje veřejnosti. Výsledkem nejsou pouze vědecká data, ale i konkrétní doporučení pro města, jak zajistit, aby soužití lidí a zvířat fungovalo co nejlépe pro obě strany. Z Brna Marek Jensl, Český rozhlas.

0: Tak kamarádi, v dnešním Všudy kuku podruhé vyrážíme do Brna. 8 nápadů, desítky studentů a jeden společný cíl. Proměnit dětskou představivost ve skutečnost. V brněnském Vida Science Centru představili výsledky českého prvního ročníku programu My Machine. V něm na svých vynálezech spolupracují žáci základních škol se středoškoláky a vysokoškoláky a převádějí je do funkčních prototypů. Prostě svět vědy, pojďme tam taky.
1: Tohle je vlastně chodící větrák Carmen, kterou jsme díky tady žačce z Milotic zkonstruovali.
2: Daniel Kopeček ze střední školy polytechnické v Kyjově mi ukazuje speciální větrák, který umí sám jezdit po místnosti. Navrhla ho Julie ze základní školy Milotice.
3: Funguje to tak, že když bude vám horko, tak si vezmete jenom ovladač a tady takto ovládáte tlačítkama, že může jet klidně i dozadu, dopředu a klidně si otáčet.
2: Jezdí po místnosti a kdokoliv si ho objedná, tak toho přijede ochladit.
3: Jo. A taky se mně líbí mexické věci, třeba dekorace jakože klobouky, tak mě to tak napadlo.
2: Takže je to větrák převlečený za Mexičana, jo. Co jezdí po místnosti a chladí.
3: Jo.
4: My Machine funguje na principu, že děti ze základních škol nakreslí své vysněné vynálezy, které by jim třeba mohly zlepšit život.
2: Doplňuje Emma Holobrádek z brněnského Vida Science Centra.
4: Ty nápady potom převezmou vysokoškoláci, kteří vymyslí, jak by se dali ty vynálezy sestrojit a pak školáci, kteří ty vynálezy sestaví.
2: Žáci ze Židlochovice se navrhli modrého multifunkčního robota. Ukazuje mi ho Natálie.
5: Ze předu je tady kalkulačka, ze spodu jsou razítka.
2: Takže je to takový malý robotek, který ale má spoustu různých vymožeností, od ořezávátka přes kartáček až po světlo.
5: Třeba i budík s hodinami.
2: A k čemu ten robot je určený?
5: Aby se lidé nemuseli dát třeba celou obrovskou tašku, ale vezmou si vlastně jenom tady toho robotka.
2: Mačkáte tlačítko a robot začíná tisknout. Vtip.
5: Můžete si ho přečíst.
2: Rada do života, když budeš spát do oběda, ušetří za snídani.
6: Je to nejkomplexnější součást toho celého vynálezu.
2: Doplňuje designer robota Jan Brudný z Fakulty informačních technologií VUT.
6: Strašně mě bavilo, jak ty děti na základní škole jsou strašně hravé, tvořivé.
2: Právě vysokoškolské návrháře teď organizátoři hledají, říká Emma Holobrádek.
4: Plánujeme druhý ročník. Jediný, koho scháníme, jsou vysokoškoláci na to navrhování a designování.
2: Mezi dalšími vynálezy byla třeba LED kšiltovka měnící barvy podle nálady nebo nápojový automat s umělou inteligencí. Do pilotního ročníku se zapilo přes 400 dětí. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.

Tak kamarádi, tohle je konec. Ne světa, jenom dnešního všudy kuku. Byli jsme dvakrát v Brně. Jednou v noci, abychom zkontrolovali zvířata, která okupují město, a po druhé ve dne na jedné úžasné vědecké události. Dozvěděli jsme se od holek a kluků u nás ve studiu, jaké mají nejradši knížky. Vydali jsme se na otevření poštovního muzea a už víte, kde najdete kočáry, známky a tajemné přístroje, které už neexistují. A taky se nám otevřely obzory a víme, jaké jsou netradiční vodní sporty. Tak já si myslím, že to dneska bylo pěkně nabité, písničky taky odehrály, takže jdeme někam ven, proběhnout se. Já taky půjdu. Ze studia Rádia Junior vám krásný den přeje Jana Richterová, všudy Kuková.

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: Co se stalo se Zuzanou? Tuhle otázku si už roky pokládají Ela a Tadeáš. Dva sourozenci, kteří se pustí do vlastního pátrání, a to za jediným účelem. Zjistit konečně pravdu o smrti své starší sestry. Rozhlasovou hru Co se stalo se Zuzanou napsala Hana Lehečková. Režie v roce 2021 Josef Kačmarčík. Účinkují Nina Rudišová, Samuel Budiman, Lenka Zbranková, Igor Orozovič, Matěj Převrátil a další.
2: Vyšetřování smrti Zuzany Kopecké, záznam první. Moje jméno je Ela Kopecká, je mi 11, chodím do 6. třídy. Mezi moje záliby patří ježdění na koni, matematika, skateboard.
3: Ježiš, to přece neříkej.
2: Proč ne? Je to můj mobil, můžu si do něj říkat, co chci.
3: Promiň, ale jaký máš záliby, to je pro naše vyšetřování fakt nepodstatné.
2: Jo, a co mám teda říkat?
3: Přece něco o tom, co chceme dělat a proč to chceme dělat.
2: Tak musím se přece nejdřív představit, ne? Co je špatného na tom, když řeknu, co mám ráda?
3: Ukáž, půjč mi ten mobil, já to zkusím, prosím. Půjče.
4: Moje jméno je Tadeáš Kopecký a s mojí ségrou Elou vyšetřujeme smrt naší starší sestry Zuzany Kopecký. O její smrti toho moc nevíme.
2: Řekl si dvakrát za sebou slovo smrt.
3: To se tam pak v počítači vystřihne.
2: Jo, a ty s nějakým střihacím programem umíš?
3: Ne.
2: Tak vidíš.
5: Tak jsme se nakonec dohodli, že tomu necháme volný průběh, protože důležitá není forma, ale hlavně obsah.
3: Proč to sem? Ne, počkej.
5: Tak.
4: Okay. Jo, čau. Já jsem teda Tadeáš. Většinou se s ségrou takhle nehádáme. Vycházíme spolu docela dobře, ale fakt nám na tomhle případu záleží.
5: Já a brácha jsme dvojčata. Žijeme s naší mamkou, ale ještě než jsme se narodili, měli jsme i starší ségru.
4: Jo, Zuzanu. Neznali jsme ji, jen jsme tak nějak odjakživa věděli, že tu někdo takovej byl. Občas se o Zuzaně zmínila babička nebo strejda, ale jinak o ní nikdo nemluvil. Věděli jsme jen, že Zuzana byla a pak už ne.
5: Když jsem byla mladší, myslela jsem si, že někam odešla. Třeba odjela na výlet.
4: To protože všichni pořád říkali, než Zuzanka odešla.
5: A pak, když nám bylo 8, babička se prokesla a řekla, než Zuzanka umřela. Umřela.
4: Byl to fakt mega šok. Tehdy mi došlo, že Zuzana na žádném výletě není, ale že se jí asi něco stalo. Něco dost hroznýho.
5: Nedávno se u nás na základce založil školní podcast, kde chtěli mít nějaký reportáže. Tak jsme se s bráchou přihlásili.
4: Jo, ostatní děcka chtějí dělat jenom takový nudný věci.
5: Třeba takový to pořad odrbek ze školy, móda, rozhovory s učitelama.
4: No prostě úplný blbosti. Já bych si nikdy nic takového nepustil.
5: Tak jsme chtěli dělat s bráchou něco jiného, něco fakt důležitýho. Jako když doopravdický novináři vyšetřujou nějaký politický kauzy nebo záhadný zmizení a smrti.
4: Proto jsme se s Elou rozhodli, že do toho půjdem a že přijdem na kloub tý záhadě se Zuzanou. Protože co je horší, než když člověk nezná pravdu o svý vlastní rodině?
3: I když já a Ela předem tušíme, že se nic novýho nedozvíme, dohodli jsme se, že musíme v rámci novinářské objektivity zaznamenat i tuhle výpověď.
6: Polívka už je na stole. Klidně začněte jíst.
2: Dobře.
3: Chceš si nalat první?
2: Klidně můžeš ty.
6: Ještě sliju brambory a hned si sedu k vám, jo?
2: Co to děláš?
3: Promiň, radši ten mobil polož trochu dál od toho jídla.
6: Tadeáši, kromě, ty jsi polil novej úkus. Koukni, jak má Ela před sebou nacintáno.
2: Mně to nevadí.
6: Snad vám bude chutnat i s upatlaným obrusem.
3: Bude.
6: Tak, dobrou chuť.
2: Dobrou chuť.
3: Hele, mami.
7: Co pak?
3: Jak vlastně Zuzana umřela?
2: Jo, byla nějak nemocná, nebo co?
6: Proč se mě na to tak najednou ptát?
2: Chceme vědět, jak Zuzka umřela. Točíme o tom podcast do školy.
6: Podcast?
7: No a co to je? To je nějaký pořad na internetu, nebo...
5: To je jako audio pořad, jenom zvuk.
7: Aha, ty jo, tak to je super. Hele, já když byla malá, hodně jsme poslouchali rádio.
5: Mami.
7: Stalo se to už dávno. Je to minulost, za kterou udělala naše rodina tlustou čáru a já bych se k tomu nechtěla vracet. Jasný? Dobrou chuť.
4: Ale my jsme zatím tlustou čáru neudělali. A jsme taky součástí té rodiny.
7: Tadáši vždycky Zuzku ani neznal.
5: Ale je to naše ségra.
4: Jo, je to naše ségra. Byla to naše ségra.
5: Vždycky jsme chtěli vědět, co se stalo, ale nikdo nám to nikdy neřekl.
7: Podívejte. Byla to nehoda. Blbá náhoda, nic víc. Není nic dalšího, co bych vám mohla říct. A teď jste. Po obědě ty, Elo, umyješ nádobí a Tadáši, ty to utřeš.
5: Blbá náhoda, nehoda. Jak kdyby nám mělo takovýhle vysvětlení stačit?
4: Taky, že nestačí. S Elou právě sedíme na půdě a prohrabujeme se Zuzky věcma, který se mamka po její smrti schovala.
5: Jsou tu samý hadry a učebnice. Nějaká kazeta. Koukej, myslíš, že by mi tahle bunda byla?
4: Fuj, vždyť je strašně špinavá.
5: Ale to by se vypralo.
4: Ježiš, co je tohle?
5: Uka. To vypadá jako ten památníček.
4: Co je to památníček?
5: To se dělalo dřív. To si měl takový sešit a dával si to kámošům nebo spolužákům, aby ti tam na památku něco nakreslili.
4: Ty obrázky vypadají fakt děsně. Je tady... Jsou tady nějaký postavičky z animáků. Pak tady jsou nějaký princezny. Západy slunce. Hele, tahle nějaká Ivana nakreslila Zuzce těch obrázků víc?
5: Ukaž. A jo, tady nakreslila dvě holky na kolotoči. Myslíš, že to má být jako ona a Zuzana?
4: Přešti, co se píše dole.
5: Vždycky budeš moje nejlepší kámoška. Nikdy tě nezradím. Ivana.
4: Nejlepší kámoška.
5: Myslíš, že ta Ivana by mohla o Zuzčině smrti něco vědět?
4: Možná. Škoda, že tam nikde není napsaný její příjmení. Ivan může být na světě asi tak 100 000.
5: Je tady ale i spousta dalších jmen, podívej. Pod touhle kytkou je podepsaný Radek Pekárek.
4: Není to ten Radek Pekárek? Co jeho rodiče vlastní potraviny u pekárku?
5: Možná. Teď by mu mohlo být asi tolik, jako by bylo Zuzaně.
4: Píše k tomu obrázku ještě něco?
5: Ne, jen to podepsal.
4: Asi neměli úplně blízký vztah.
5: Ale něco by vědět mohl, nemyslíš?
8: Zuzana Kopecká. Vy jste ty dvojčata, že jo?
4: Jo, ona byla naše starší sestra.
8: No jo. Zuzana. Chodil jsem s ní do třídy, to je pravda. Dokonce jsem s ní seděl poslední půl rok v lavici, než se stalo to, vy víte co.
4: Než umřela?
8: Jo, jsem to nechtěl říkat tak na rovinu.
9: Radku, kde máte okulky?
8: U paštik, paní Nová, u paštik.
9: A paštiky máte kde?
8: Napravo od pečiva.
9: Jo, děkuju, už to vidím.
4: A pamatujete si, co se tenkrát vlastně stalo?
8: Moc si nevzpomínám. Zuzana prostě jednou nepřišla do školy a pak jsme se dozvěděli, že je mrtvá.
5: A víte, co se jí stalo?
8: Hele, bylo to celý takový divný. Tenkrát okolo toho bylo milion teorií. Každý věřil něčemu trochu jinému.
5: A co se říkalo?
8: No, že prý na ně někde spadl trám. Dobrý den. Ale taky, že byla v nějakém průšvihu, měla problémy, někdo ji šikanoval, tak to prý mohlo nějak souviset.
4: Zuzana byla v nějakém průšvihu.
5: Máma na nic takového neřekla.
8: Hele, ať hledáte cokoliv, asi vám s tím nepomůžu. Chodil jsem se Zuzkou do třídy, to je pravda. Ale vlastně jsem jí moc neznal. Byl jsem takový tichý typ. Zatímco okolo Zuzky se pořád něco dělo. Takže jsme se moc nebavili. Byla hodně hlučná, vtipkovala. Asi to bylo tím, jak chodila na ten dramaťák. Víc o ní nevím. No jo, jednu dobu před tou smrtí se mi zdála taková divná. Byla najednou víc tichá, kruhy pod očima, přišla mi taková... taková jakoby nemocná. Nevěnoval jsem tomu pozornost. Kdybych věděl, že se stane to, co se stalo, možná bych se jí zeptal, co jí je. Ale tenkrát jsem to neřešil. Možná to v té době neměla jednoduchý. Ale jednoduchý jsem to neměl ani já. A mě se na moje problémy taky nikdo neptal.
5: A pamatujete si nějakou Ivanu? Její hodně dobrou kámošku?
8: Ivana... No jo, Ivana Hamplová. Jo, byly to nejlepší kámošky. Teď prej studuje na Oxfordu. Dotáhla to z nás všech nejdál. Já tady makám u paštik. Taky dobrý, ne? Tak co, paní Nová? Našla jste?
10: Jo, děkuju, našla.
3: Naschle, naschledanou.
5: Naschledanou.
3: Děkuju.
8: Ahoj.
10: A ještě si vezmu ty žvejkačky.
11: Ty jo, hustý. Tak prej měla Zuzana nějaký problémy.
3: Je divný, že zrovna tak těsně předtím, než umřela.
11: Myslím, že nám nezbývá nic jiného, než kontaktovat tu Ivanu. Je to naše jediná stopa.
3: S Elou jsme se teda rozhodli, že se spojíme se Zuzaninou kamarádkou Ivanou.
5: Psali jsme jí zprávu, ale neodpověděla. Tak jí teď nahrajeme hlasovku.
3: Dobrý den, Ivano. Tady Ela a Tadeáš Kopečtí. Psali jsme vám. Prý jste znala naši sestru Zuzanu a byli jste hodně dobrý kamarádky. Dozvěděli jsme se, že byla nějakou dobu před svojí smrtí smutná a divná. Nevíte náhodou proč?
5: A myslíte, že to nějak souvisí s tím, jak umřela? O Zuzaně se prý říkalo hodně věcí. Co z toho byla pravda? Děkujeme za odpověď.
3: Právě nám přišla odpověď od Ivany.
11: Tak už to pusť.
12: Nevím, kde jste na mě vzali kontakt, ale doporučuji vám, abyste ho hned smazali a nekontaktovali mě. O tom, co se dělo na dramaťáku a se Zuzanou s nikým mluvit nebudu. Snažím se na Mirka a na tu zrádkyni zapomenout a vy nemůžete nikoho nutit, aby mluvil o něčem, o čem nechce. Zuzaně se stala nehoda, to je oficiální verze, víc k tomu nemám.
5: Tak tahle svědkyně nám asi nic neřekne.
3: Ale slyšíš, jak nepříjemně zní?
5: Jo, zdá se mi fakt divná. A co myslela tím, že nechce mluvit o tom, co se dělo na dramaťáku?
3: To zní, jako kdyby se tam fakt něco stalo. S Elou jsme prohledávali internet, zkoušeli jsme všechny možný klíčový slova. Dramaťák, Zuzana Kopecká, Mirek.
11: Jo, divadlo, Ivana Hamplová, nic. Je nějaký články z roku raz dva z divadelních přehlídek, které byly většinou o tom, co se hrálo a jaký to bylo.
3: Recenze a kritiky.
11: Jo, recenze a kritiky. Podle těch to vypadalo, že byl ten soubor fakt skvělej.
3: Hele, tady je napsaný. Představení Slavíkův císař působilo autenticky a věrohodně. Další skvělý počin režiséra Mirka Holuba.
11: Mirek. Hele, není to ten Mirek, o kterém mluvila Ivana?
3: No je to možný, ale proč bych chtěla zapomenout na nějakýho učitele? Co ten s tím má společného?
11: Hej, tady je dokonce i nějaký video.
13: Bylo jednou jedno nesmírně bohaté císařství.
14: Leželo až v daleké Ázii, v zemi rýh.
13: Kde do něj zavítal, byl hned ohromen jeho okázalou krásou.
15: A vládl mu velmi rozmarný císař.
13: Byl to chytrý člověk. Rozvážný.
3: Myslíš, že je tam někde mezi nima Zuzka?
11: Nevím, ty jo. Nepoznávám ji. To video má fakt blbou kvalitu a všechny ty děti jsou v kostýmech. Ale vypadají spokojeně.
3: Ale asi tak docela nebyly. Minimálně jedna z nich.
16: Dramaťák. Teda pokud vím, tak tady už žádný roky není. Ale jeden tady teda byl, to je pravda. Jeden jo. Dobrý kluci, dobrý. Pěkně vám to jde, lehký nohy. Tak, co jsme to... Jo, ten dramaťák, no. No to byl dramaťák Mirka Holuba. To je skvělá věc. Takovýhle výjimečný kolektiv se objeví fakt jednou za čas. To teda bylo něco.
3: A čím byl ten dramaťák podle vás výjimečný, pane učiteli?
16: No, počkej, tak to máš už nějakých, to je 20 let, že jo?
17: jsem tenkrát vyšel pedagogickou fakultu a nastoupil jsem přímo sem tehdy, no. Takže jsem byl na začátku docela nervózní, že jo, nevěděl jsem, jak to bude fungovat. Jestli si dokážu u dětí získat respekt, že, a uznání, no. No. A potom jsem se potkal s Mirkem. On to byl vlastně takový můj vzor, no. Jsem ho šíleně obdivoval. Jak má ty svoje děti vycvičené, naprosto 100% docházka, 100% odanost, úcta, respekt, všechno. Neuvěřitelné. Skvělý chlap to byl. Hrozně velký charisma. A taky férovej. Občas teda byl na ty děcka tvrdý, to je pravda. Občas některý z nich rozbrečel, to jsem viděl dokonce na vlastní oči. Měl trochu prchlivou povahu, to jo. Ale jinak správný chlap a pedagog s velkým P. My všichni tady jsme ho uznávali. Měl tady mezi náma takovou výjimečnou pozici. Jo. A pro mě osobně to byl ohromný vzor. Bylo mi tenkrát 25 a on mi dal pár hodně dobrých rad, na který to dneška vzpomínám a který do teďka hlavně praktikuju.
18: Jau, co děláš ty vole, víš jak to bude?
16: Hele, dost, už jste normální.
18: To bylo čistý.
16: Co mi tady pozavíjíte?
18: Čistý.
16: Jakube, na trestnou hlavici tady, vedle tady náše, šup. A nenadávej, jsem to slyšel. Tak, co jsme to? Jo, no, to byla metoda cukru a biče, kvůli čemu byl tak dobrý. Bejt na děcka hodnej, postarat se jim o zábavu, ale ve správnou chvíli jim ukázat jejich místo. Že jo, Jakube? No. Poslušný odměňovat, sem tam nějaký benefit, něco navíc, extra pozornost a ty nevychovaný trestat. No. A nakonec se všichni přizpůsobí, aby dostávali co nejvíc odměn a co nejmín trestu. A skupina funguje tak, jak má. A navíc ten jeho dramaťák získával spoustu cen a byl ve své době fakt úspěšný.
3: A proč ten kroužek skončil?
17: Skončil, no tak... Já nevím, Mirek ho najednou prostě z ničeho nic rozpustil a začal dělat něco jiného. Jo, tak říkalo se to, že v tom dramaťáku se asi něco stalo, možná nějaký, já nevím, špatný financování, odvod peněz, nevím. Já osobně jsem tomu nikdy nevěřil. Mirek Holub byl férovej chlap. No jestli chcete, můžete si ho zkusit vyhledat. Jeho žena se jmenovala to Miriam, no Miriam. Ale teda jestli jsou pořád spolu, to nevím. Už jsem o něm léta neslyšel. A když jsi bydlíval tam nahoře, na kopci, u té bývalý továrny na Šamoc, víš? No. No. Správnej chlap, jo. A skvělej pedagog teda, skvělej pedagog. Jo.
3: Tak vám moc děkuju za rozhovor, pane učiteli.
17: Jo. A to máš jako kam, do školních novin?
3: Jo, do nového školního podcastu.
17: Aha. A z toho jako bude nějaký článek o zajímavých osobnostech naší školy, jo? Medailonek o Mirkovi?
3: No, něco takového. Vlastně.
17: Aha. No, tak kdybyste náhodou někdy nevěděli, koho oslovit, tak jsem tady já, ne? Co? Jste asi nevěděli, ale já jsem kdysi měl možnost kvalifikovat se na olympiádu. Jo, běh na 100 metrů. No a vedle toho taky ještě píšu básničky. No, taky tělocvikář může mít poetickou duši, ne?
19: Řekněte nám nějakou.
17: Jo, no to

0: se mluvila s učitelkou Svatoňovou. Nic nevěděla. Prej tady začala učit teprve před 3 lety.
1: Tomařík se rozpovídal docela dost. Mluvil o Mirkově ženě a taky o tom, že Mirek používal něco jako metodu cukru a biče.
0: Co to je? Nikdy jsem o tom neslyšela.
1: Myslím, že je to něco jako manipulace.
2: Hej, Tadeuši!
1: Co je? Teď nemůžu.
3: Čus. Slyšel jsem na těláku, jak se ptal Maříka na Mirka Holuba a ten jeho drmaťák.
1: Jo, a co má bejt?
3: No něco o tom vím.
1: To asi těžko. Jsi sice v 9, ale do dramaťáku si chodit nemohl.
3: Však jsem tam taky nechodil.
0: Tak vidíš.
3: Ale moje starší ségra, Klára, tam chodila.
1: Fakt jo?
3: No. A říkala mi hodně husté věci.
0: Jako třeba?
3: No, říkala i o té Zuzaně, vaší ségře. Chodili tam spolu a znali se.
1: A co ses teda dozvěděl?
3: Říkala, že se...
4: Bude společný, je ti to jasný. Jež ho zase udělám já, ho celý odprezentuješ.
3: Hele, asi není dobrý mluvit o tom tady na chodbě. Ale věci nejsou tak, jak je Mařík popisoval. Na první pohled možná jo, ale na druhý určitě ne. Ty děcka v tom dramaťáku si prošly peklem. Ten holub s nima hrozně manipuloval a tak.
0: Tou metodou cukru a biče?
3: Jo, jo, ale nejen tou. Dělal věci, co by žádný dospělý dělat neměl. Ale nejlepší bude, když si promluvíte přímo s mojí ségrou. Když to všechno řekla mě, tak to třeba řekne i vám.
1: Tak jdem za ní, ne?
3: Ona má teď zkouškový. Není doma, přijede až příští týden. Zkusím to s ní nějak domluvit a uvidíme.
1: Dobře, tak dík.
3: Není záč.
0: Čus.
5: Čus.
6: Dáte si sušenky?
1: Já bych si dal, prosím. Děkuju.
6: Ještě jednou mi to zopakujte. Kdože to jste?
1: Jsme ze školního podcastu a děláme rozhovor o zajímavých osobnostech našeho města. A chtěli bychom si promluvit s Mirkem Holubem.
7: Holčičko, holčičko moje, Mirek už je dávno v pánu.
1: Je mrtvej? Jak dlouho?
7: Je to tak 7 let, co nás tenhle hrozně vzácný člověk opustil. Na te. Dejte si čaj. Bude to smutný povídání. No, tohle město mělo velkou budoucnost. Co on dokázal s dětskama v tom svém dramaťáku, z toho zůstával všem rozum stát. Však se na jeho představení jezdili dívat umělci až z Prahy. Tak dobrý režisér to byl. Škoda, že dneska už děcka jako vy v tomhle městě nic takového nemají.
0: Jak to, že měl takový úspěch? Mohla byste nám něco říct o jeho metodách?
7: Mirek byl mimořádně charismatický člověk. Všichni ho prostě museli milovat. Měl u dětí 100% kázeň. Víte, on jako dítě hrozně miloval skaut. Ten pocit nekonečního přátelství. Vychovávali ho prarodiče, asi žil trochu jako dříví v lese. No a jediný, co mu dávalo smysl, byl právě ten scout. To si pak přenesl i do své divadelní praxe. Vyžadoval po dětech 100% odhodlání, 100% oddanost, taky přátelství až za hrob. Někdy to nebylo jednoduchý, když na to přišlo, uměl si dupnout. Ale děti z dramaťáku byly jeho život. Dal jim tolik dobrýho. Tolik jim ani vlastní rodina dát nemohla. Chcete ještě sušenky?
6: Dáte si?
1: Jo, já si vezmu. Děkuji.
7: Jsou moc dobrý, že jo?
0: A co ta jeho metoda cukru a biče?
7: Co?
1: Metoda cukru a biče. Někoho upřednostňovat, jiný trestat.
7: No tak počkejte, Mirek byl férovej chlap.
0: A proč děti na jeho hodinách brečeli?
7: Počkat, proč tady vlastně jste?
1: Jak říkáme, děláme podcast o zajímavých osobnostech našeho města.
7: Podcast? Co to je podcast? To je jako nějaký nahrávání, nebo co to je?
1: No, tak nějak. Nahráváme to tady na mobil a bude to pak k poslechu na internetu.
7: Poslyšte, jak se jmenujete?
0: Ela a Tadeáš Kopečtí. Naše sestra Zuzana chodila do dramaťáku k vašemu manželovi.
7: Zuzana? Zuzana Kopecká? To jmenujeme nějaký povědomí.
1: Umřela.
7: Vypadněte.
0: Cože?
7: Vypadněte.
1: A co jsme udělali?
7: Ani po 7 letech od Mirkovy smrti nemám kouska klidu. Dost na tom, že musel s dramaťákem skončit kvůli těm pomluvám. Dost na tom, že musel dělat do smrti elektrikáře.
0: A co je špatného na tom, že se ptáme?
7: Za co všechno mu ty děti vděčili, když on jim dal smysl života. Víte co, měli byste si poslechnout někoho, kdo to všechno zažil. Kdo ví, že na těch pomluvách není ani ždibec pravdy. Třeba toho Zdeňka Kadlece. On ví, jak to bylo. On ví, jak to bylo, protože to zažil. Přestaňte mi mávat s tím telefonem před obličejem. Já mám dost roku na to, aby mě tady zpovídali dva parchanti.
0: Wow, ta byla sprostá, co? Tolik sprostých slov jsem nikdy v životě neslyšela. A přitom vypadala tak sympaticky.
2: Je dobře, že jsi to vypla. To by nám ve škole nikdy neodvysílali.
0: To fakt ne.
2: Ředitelka by z toho dostala infarkt.
0: Jo, několikanásobně.
2: Každopádně, tý pohádce o tom, jak byl Mirek hrozně férový chlap, už po tomhle výstupu vůbec nevěřím.
0: Taky ne.
2: Takže, Kláro, chtěli jsme se tě zeptat, co se dělo na tom dramaťáku Mirka.
5: Nahráváš to?
2: Jo, Ježíš.
5: Jseš si tím jistý?
2: Jo, jsem, koukni, vždy to běží.
5: Radši mi to dej. Tuhle výpověď nahráváme podruhý, protože někdo omylem vypnul nahrávání na mobilu.
2: Ježíš, to se stane.
5: Ale jak se ti to pro boha může stát v tak důležitý chvíli? Kdyby se ti to stalo, když tělocvikář recitoval, o nic by nešlo, ale tohle...
2: Ale vždyť nám to Klára znovu zopakuje. Tak co? Nechápu, co řešíš.
8: Prosím vás, tak můžeme. Sice obdivuju, o co se snažíte, ale za chvíli už mi to jede.
5: Promiň, jo, dík, že jsme mohli jít s tebou, když se to u vás doma nenahrálo. Takže na Kláru jsme dostali tip od jejího bráchy, který nám řekl, že chodila do dramaťáku s naší ségrou Zuzanou. Mohla bys nám k tomu, Kláro, teda ještě jednou něco říct?
8: Jo. Takže, chodila jsem tam, byla jsem o rok mladší než Zuzana, ale občas jsme se spolu bavili a tak, byla fajn, no. Normální holka, proti nikomu nic neměla.
2: A mohla bys nám znovu zopakovat, jaká byla ta atmosféra v souboru? Jako si to říkala poprvé, že to bylo ze začátku všechno OK, ale pak to začalo být hustý.
8: Ze začátku, když jsem tam začala chodit, tak jsem byla dost nadšená. Byl to úplně jiný svět, potkala jsem tam spoustu zajímavých lidí a zažila fakt hodně srandy, pořád se tam něco dělo a s tím vedoucím, s tím Mirkem, byla docela psina. Vymýšlel zábavné hry a taky s náma jezdil na různý víkendovky do skautský hájovny nebo podstan. Když se člověk stal součástí téhle party, tak se nikdy nenudil a měl velkou spoustu nových kamoš.
2: A ta metoda cukru a biče, o který se zmiňoval náš učitel Mařík.
8: No.
2: Mluvila jsi o tom, že ta byla hodně důležitá.
8: Jo. Všechno, co jsem vám teď popisovala, to byl ten cukr, na který nás všechny nalákal. Jenže pak tady byl ještě ten bič.
5: A jak ten bič vypadal? Dokážeš nám to nějak popsat?
2: Sakra, už ti to jede. Vůbec nic jsme nestihli.
8: Ne, tenhle jede do Brna, mu jede až půl.
5: Super, tak povídej dál.
8: No. Ten bič byl vlastně Mirek sám. On vypadal jako kliďas, ale za zavřenýma dveřma dokázal být hrozný cholerik. Hodně se vztekal, křičel, občas si na někoho zasedl a hrozně ho zesměšňoval, když někdo nesouhlasil. Mirek ho především pomluvil, všechny proti němu obrátil. V 90% času to byl veselý, vtipný vedoucí, ale těch zbylejch 10% to byl děs. Kolikrát na nás ječel i půl hodiny v kuse, pak se zavřel u sebe v kutlochu a celou schůzku nevylezl, dokud se mu nikdo nešel omluvit a odprosit ho.
5: A to vám nepřišlo divný, že se k vám učitel chová takhle?
8: To se těžko vysvětluje někomu, kdo v tom souboru nebyl. Byla to prostě trochu sekta, taková pyramida. Vůdce získává moc od těch, co stojí pod ním, takže se snaží je v té pyramidě udržet, aby mu neodcházeli. Proto se Mirek snažil, aby jsme byli co nejvíc poslušní a bez vlastního názoru.
5: Ale jak tam ty lidi udržíš, když tam prostě bejt nechtějí?
8: Tím, že je zmanipuluješ a zastrašíš. Nakoukáš jim věci, co nejsou pravda.
5: A co třeba?
8: Třeba, že když chtějí dělat divadlo, tak se mu musí věnovat na 100% a nesmí chodit na žádný další kroužek a ani nesmí mít žádný jiný kámoše. A tak jim třeba vykládáš, že kdyby nebylo toho kroužku, tak by byli někde na ulici, kouřili, fetovali. To nám Mirek často říkal a my jsme mu to věřili.
5: My s bráchou na žádný divadlo nechodíme a drogy nebereme.
8: Já vím, ale my jsme to tenkrát nevěděli. On nám prostě říkal takové věci, ze kterých jsme měli pocit, že dramaťák je to jediný, co nás může zachránit a že je pro nás dokonce důležitější než rodina, škola a tak.
2: A co se stalo, když chtěl někdo stejně odejít? Předtím jsi mluvila o tom, že se to moc nedalo.
8: No, to nedalo. Aspoň nenormálně. Kdo chtěl odejít, vždycky za to pikal. A pamatuju si, když chtěla odejít Ivana Hamblová.
5: Jo, Ivanu, jsme zkoušeli kontaktovat, ale nechtěla s náma mluvit.
8: No, to se ani nedivím, asi na to všechno nespomíná moc dobře. Ona trochu šišlala a nosila brejle a Mirek ji vždycky tak trochu přehlížel a dával jí ty nejposlednější role a taky se jí za to šišlání docela často posmíval. Asi jí to všechno přestalo bavit, tak chtěla odejít, začala se vymlouvat, že má nějaký zdravotní problémy. Jenže pak jí někdo v době schůzky zahlídnul venku, k Mirkovi se to doneslo a on jí udělal takovou scénu. Říkal o ní hrozný věci, že je to bydlo očka, že jí asi přidusili při porodu a tak, to chudák brečela, až jí tekly nudle po celém obličeji, to bylo vážně hrozný. A pak nám všem Mirek zakázal, abychom se s ním vídali, no. A takhle to dopadlo s každým, kdo chtěl odejít. Ztratil všechny svoje dosavadní kámoše.
2: A napadlo tě někdy, že to, co ten vedoucí dělá, tak není úplně správný?
8: No, napadlo mě to mockrát, ale taky jsem byla zblbla. Základem každý sekty je, že vás zblbnou, takže už vůbec nevěříte vlastnímu úsudku.
2: A co Zuzana, tý to nevadilo? Taky byla zmanipulovaná?
8: No, zmanipulovaný jsme byli vlastně všichni, ale myslím, že to vyhození Ivany bylo klíčový. Od té doby začala být Zuzka taková divná.
5: Ivana nám řekla, že o zrádkyni Zuzaně už nechce nic slyšet.
2: Ale mohla být Zuzka fakt zrádkyně? Já vím, neznali jsme ji, ale byla to naše ségra.
8: Ne, určitě nebyla zrádkyně, jen se asi Ivany nezastala v tu chvíli, kdy měla, no. Jenže to bylo sakra těžký vystoupit proti Mirkovi, někoho se zastat. Nezvládl to nikdo z nás. Všichni jsme se hrozně báli.
2: A může to mít nějakou souvislost se Zuzky smrtí?
8: A víc už vám říct nemůžu, všechno, co vím, jsou už jen spekulace. Po odchodu Ivany na tom byla Zuzana fakt špatně a asi měla černý svědomí a nevěděla, co v téhle situaci dělat a do toho ten neustálej teror od Mirka. Bylo to hrozný pro nás, pro všechny, ale pro něj asi obzvlášť.
2: Elo, napadá tě to samý, co mě?
5: Myslíš,
2: jo.
5: Mohla Zuzana spáchat sebevraždu?
2: Tak co? Mohla spáchat sebevraždu, Kláro?
8: Žádný důkazy nemám. Hele, sorry, dámhle už mi...
2: To jede...
5: Tak díky moc za rozhovor.
2: Jo, určitě to pro tebe nebylo lehký. Ovšem vykládat úplně cizím lidem.
8: Počkejte, ještě je tady jedna věc, kterou jsem v tom prvním nahrávání neřekla.
2: Fakt? Elo, dej mi ten mobil.
8: Počkej, dáváš mi to skoro do pusy, prosím.
2: Jo, promiň, sorry.
8: Dobrý, takže... Ten den, co se jí to stalo, byla schůzka na dramaťáku. Potom tam Zuzka zůstala a šla za Mirkem do Kutlovu. Co se tam ale dělo, to už netuším. Po její smrti pak už šlo všechno do kopru. Všichni jsme v ten moment pochopili, že v našem kruhu se stalo něco zlýho a špatného. Postupně jsme se přestali kamarádit a pak se to celý nějak divně rozpadlo a o Mirkovi se začaly říkat divné věci a pak všechny ty spekulace, že byl namočený v Zuzčině smrti. No,
2: ten šmej, ten psychopat ji určitě zabil.
8: Těžko říct. O vraždě bych asi nemluvila. Žádný důkazy pro to nejsou. Hele, už nastupují poslední lidi, fakt už musím mít.
2: Jo, tak čau.
5: Běž rychle, ať to stihneš.
2: Čau.
5: Nemůžu tomu uvěřit.
2: Co budeme dělat teď? Naši ségru zabil psychopatický učitel a nikdy za to nebyl odsouzený.
5: To nevíš, jestli jí zabil.
2: Jak nevím? Co pak to teď není úplně jasný?
5: Je to možný, to jo, ale není to jediná možnost. Slyšel jsi, co říkala Klára.
2: Žádný důkazy pro to nejsou.
5: Musíme pokračovat ve vyšetřování.
2: Co chceš vyšetřovat? Naši ségru zabil její psychopatický učitel.
5: Tadeáši, uklidni se. Jsme novináři, nemůžeme takhle spekulovat a obvinovat.
2: Dej mi ten mobil.
5: Co s ním chceš dělat?
2: Prostě mi ho dej.
5: Ježišmarja.
2: Naši sestru Zuzanu Kopeckou zabil Mirek Holub. konec vyšetřování.
9: Žádný konec vyšetřování.
2: Ale dej mi to.
9: Špně máchle, ježišmarja, ty jsi normální.
2: Spadl jsi na mobil?
9: Ježišmarja.
2: Zaplatí si to. Jsi
9: ne,
2: to
9: ne,
2: schopné,
9: ne, to není moje chyba.
2: Jo, je to tvá vina.
9: Není to moje chyba.
2: Strašný, nesnáším tě.
5: Nakonec jsme museli dát mobil do opravny, díky moc staré Aši. Padlo na to celý moje kapesný.
9: No jo, ježiš, omlouval jsem se ti asi milionkrát.
5: Okej, pokračujeme v našem vyšetřování dál. Budeme sbírat další informace.
9: No jo, pokračujeme dál. Takže jsme tady v parku se Zdeňkem Kadlecem.
10: Nazdárek. Zdravím všechny smraďochy z mý bejvalý základky.
5: Zdeněk je náš soused, takže si s ním tykáme, i když už je dospělej.
10: Dospělej? Já hodlám dospět až v domově důchodců.
5: Zdeňku, dala nám na tebe tip Miriam Holubová. Natáčíme podcast a sbíráme informace o dramaťáku Mirka Holuba. Můžeš nám k tomu něco říct?
10: Tady až si nadělal do kalhot.
5: Ha, ha, ha, ha, ha,
10: ha. No jo, sorry. Jo. Chodil jsem k Mirkovi do dramaťáku, celkem skoro 10 let, začal jsem hned v první třídě. Mirek byl správný chlap, byli jsme skvělá parta, fakt to pro mě byla rána, když umřel. Šel jsem mu na pohřeb. Hele, měli byste v tom medailonku nějak napsat, že to byl velký umělec a taky skvělý člověk. Můj fotr dost chlastal, máma věčně v práci, nebejt v dramaťáku, nevím, co bych dělal. Mirek byl jak můj druhý táta. A já jsem mu za to byl vděčný. A bránil jsem ho, když bylo třeba.
5: A co naše ségra? Líbilo se jí taky v tom dramaťáku?
10: Vaše ségra?
9: No, naše ségra, Zuzana Kopecká.
10: Ale vy přece žádnou ségru nemáte, ne? Bydlíte ve stejném baráku jako já minimálně 7 let, abych si asi všim.
5: Ona tam taky nikdy nebydlela. Umřela těsně předtím, než se ten dramaťák rozpadl.
10: Jo. Aha. To mi nikdy... No jo. Vždyť vy máte stejný příjmení, co?
9: Takže si na naši ségru pamatuješ?
10: Počkejte. Ale o čem ten článek vlastně píšete?
5: Není to článek, je to podcast.
9: Co provedl ten tvůj milovaný vedoucí naší ségře?
10: Mirek? Co to plácáš? Mirek byl skvělý člověk.
5: Slyšeli jsme, že těsně před svojí smrtí zůstala Zuzana na dramaťáku díl, aby si s Mirkem o něčem promluvila. Nestalo se mezi nima něco?
9: Nezabili třeba tak náhodou, hm?
10: Co to meleš? Jseš padlej na hlavu. Samo, že se nic nestalo, vůbec nic. Šla prostě Mirkovi říct, že už nebude do dramaťáku chodit, tak dostala prostě soru, no.
5: Aha, a dostat soru je normální?
10: Jasně, že jo. Co by ne? Takový byl trest pro všechny zrádce. Nebyla blbá, určitě s kým musela počítat.
9: Vždyť to byl jen kroužek.
10: To nebyl kroužek. To byla rodina. Ale kdo to nezažil, ten to nikdy nemůže pochopit. To už děcka ve vašem věku neznají. Se všema se bavíte jenom po netu a už skoro nikam nechodíte, protože venku není wifina.
9: Řval na ní Mirek? Praštil ji?
10: Jestli na ní řval? Hele, takhle spolu lidi občas prostě mluvějí, když je něco hodně důležitý. Mi neříkejte, že se u vás doma neřve.
5: Je to normální podobně jako dostat sodu?
10: Řvaní není nic, za co by vás poslali do vězení. Ukažte mi zločince, který ho odsoudili za řvaní, nikdo takovej neexistuje. Jo, řval na ní, a co jako? Na mě řval fotr celý dětství.
5: Ale proč na ní Mirek řval?
10: Protože mu ta zrádkyně vyhrožovala, že to na něj řekne, že šikanuje děti, že z něj mají všichni strach a to se Mirkovi nelíbilo. Tak si trochu zařval. A kdo by se mu taky divil, že jo? Já bych na jeho místě vyšiloval mnohem víc.
5: Nic víc se nestalo?
10: Možná rozflákal nějaký hrnky, jo, asi i jednu dřevěnou židli a řekl Zuzaně, ak si dává na tu svoji nevymáchanou hubu pozor, že by přes ní taky mohla dostat. Ale z dramaťáku odešla normálně živá, tím jsem si 100% jistý.
5: A jak si můžeš být tak jistý?
10: Protože jsem tam byl taky. A Mirek mi pak řekl, abych na ní dal pozor.
9: Co znamená dal pozor?
10: Dal pozor, že neudělá nějakou blbost, který by mohla později slitovat.
5: To zní, jako kdyby si měl umlčet.
10: Umlčet. Cože, Elo, prosím tě, to ani náhodou.
5: Tak co teda?
10: Odpadlíkovi se prostě musí dát najevo, že je sám proti všem. A když se na něj trochu dohlídne, ničemu to neškodí. Na to jednou přijdeš sama. Hele, bylo nás tam víc takových, co jsme hlídali, aby si na Mirka nikdo moc nevyskakoval, aby mu nikdo nebodnul kudlu do zad. Hlídali jsme prostě, že všechno běží, jak má, a nikdo na náš dramaťák nekydá špínu. Tak jsem Zuzanu sledoval, když odešla z klubovny, viděla mě, začala utíkat, tak jsem běžel za ní.
9: Tak to jsi byl ty! Celou dobu si to byl ty! Co jsi jí udělal?
10: Hele, zavři klapačku, Tadeáši, a nebuď drzej. Já jsem slušný člověk, jo? Někomu bych ani vlásek neskřivil. Navíc mi zdrhla.
9: Zdrhla? Kam zdrhla?
10: Byla to taková malá liška počitá. Myslela si, že na mě vyzraje, že je jako holka lepší než já, že se může bránit to tak, ale řvala jsem na ní, že se mě nikdy nezbaví, že ji budu sledovat den co den, noc co noc, ale nakonec mi zmizela v lese a to bylo všechno.
9: Zmizela někde v lese?
10: Jo, v lese. Hledal jsem ji tam a už nenašel. Jak bych jí pro boha mohl něco udělat, když jsem vůbec nevěděl, kde je.
9: Ale v lese ji našli mrtvou.
10: No a co s tím, já nemám nic společného. Nenašel jsem ji, tak jsem šel potom domů a už jsem si na to nikdy nevzpomněl. Jenom vy jste se v tom teď začali šťourat.
9: Napadlo tě, že třeba kvůli tomu pak mohla spáchat sebevraždu?
10: Prosím tě, kdo by páchal sebevraždu jenom proto, že ho někdo sleduje na ulici?
5: Pojď tady, Aši, nemá smysl se s ním bavit.
9: Jsi ubožák! To je to jediné, co ti k tomu řeknu.
10: A vy jste zase úplně máklí. Jo, možná se zabila. Jo, asi to tak bylo. Říkalo se to. A co jako? Kdo spáchá sebevraždu jenom kvůli zvaní a nějakému sledování na ulici, ten je mě kota. Kdybych se měl zabít pokaždý, když na mě někdo zvýší hlas, byl bych mrtvej asi milionkrát.
5: Jdem tady, Aši.
9: Vy jste ji k tomu donutili. Zahnali jste ji do kouta.
5: Pojď, prosím tě.
10: Přírodní výběr, Hošánku. Přírodní výběr. Evoluce. Nejslabší odpadnou. Co pak vás to ve škole neučili? Taková holka by se zabila, i kdyby do dramaťáku nikdy nechodila.
9: Elo, mě je nějak blbě. Vem si ten mobil na chvilku ty.
5: Víš co? Podle mě bychom si měli promluvit s mámou. Už je toho prostě moc.
9: Ale máma se o Zuzaně vůbec bavit nechce.
5: Ale tohle jí jedno nebude.
9: Ale bude.
5: Nebude.
9: Ale jo.
5: Tady, Aši, i kdyby na to nic neřekla a jenom mlčela. Slyšet to prostě musí. Je to naše máma. Je to její máma.
9: No jo, vždyť já vím.
0: Mami, chtěli bychom s Tadeášem, aby ses něco poslechla.
9: Mm-hmm. Poslechni si to prosím tě celý. Je to ten náš podcast.
7: Vy jste to fakt natočili.
0: Jo.
7: A teď jsem vám přece řekla, jak to bylo. Úplně zbytečně jste se hnali za něčím, co už je dávno vyřešený. A navíc ke konci pololetí, kdybyste si...
9: Mami, mohli... prostě si to poslechni, jo? Je to pro nás důležitý.
7: No jo, no. Já si to poslechnu.
11: Vyšetřování smrti Zuzany Kopecké, záznam první.
9: I když já a Ela předem tušíme, že se nic novýho nedozvíme. Dohodli jsme se, že musíme v rámci nebo náhoda, nehoda. Někdy by nám mělo takovýhle vysvětlení stačit. Taky, že nestačí. S Elou jsme se teda rozhodli, že se spojíme se Zuzaninou kamarádkou Ivanou. S Elou jsme prohledávali internet, zkoušeli jsme všechno, že se zničil listo a to byla sprostá, co?
7: Jsem si nevšimla, že se Zuzka tak trápí. Proč za mnou nepřišla? Proč mi něco neřekla?
5: Oni ji šikanovali a to dost.
7: Kdyby mi to řekla, tak bych ji z toho dramaťáku odhlásila. Takový chování si žádný učitel nemůže dovolit. A přitom vypadal tak sympaticky. Všichni ho měli rádi. Vůbec bych to do něj neřekla.
9: Všechno je to jenom kvůli němu.
7: Byla jsem ráda, že je u nás ve městě umělecký kroužek a Zuzka byla vždycky dost divoká. O Mirkovi se vyprávěly různé věci, že má horkou hlavu, jsme věděli. A rodiče byli rádi, že jim na děcka někdo dohlídne. Kdybych ale věděla, že to je takhle, okamžitě bych ji odhlásila.
9: To by ale nepomohlo. Stejně by si na ní došlápli.
5: Mami,
0: Proč jsi nám nikdy neřekla pravdu? Že Zuzana spáchala sebevraždu.
4: Cože? Ale kde pak? Zuzana sebevraždu nespáchala?
0: Ne.
4: No, opravdu ne.
0: Jak to víš?
4: Z vyšetřování. Spadl na ní trám. Lezla do nějaký rozpadlý chatky uprostřed lesa. Spadl jí na hlavu trám.
0: Jsi si tím jistá?
4: Viděla jsem fotografie z místa činu.
0: A nemohl jí někdo nějak praštit?
4: Ne. Lezla kam neměla, to bylo celý. Ale sebevraždu nespáchala. Ani ji nikdo nezabil.
0: A proč si nám nikdy neřekla, co se doopravdy stalo?
4: Nechtěla jsem, abyste si dělali starosti.
0: O to víc jsme si je ale dělali.
4: Já vím. Moc mě to mrzí. Ale něco dobrýho z toho přeci jen vzešlo.
0: Co jako?
4: No, odhalili jste něco moc důležitýho. Něco, co neodhalil nikdo z nás dospělých. Pravdu. A teď byste to měli zveřejnit. Aby se dalším dětem nestalo to, co naší Zuzce.
0: Jo. Aby se jim nestalo to, co Zuzce.
12: Zajímá tě, kdo hru napsal a natočil?
13: Chceš si poslechnout další příběhy?
12: Jdi na web radiojunior.cz.

oko. Lek jsem se, proč spím tak vysoko, jak ocitem se tu. Usnul jsem snad za letu.

Máma někam odběhla si, nevím, na nákupy asi. Já se chtěl jen proletět, roztáhnout křídla a vidět svět.

0: 1, 2, 3.
1: Opa, musta!

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: A další, a další.
0: Prosím tě, co to vyvádíš?
2: Počítám děti, které nás poslouchají.
0: A kolik jsi jich spočítal?
2: Hodně.
0: To je kolik?

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

daleko, cušimi, usekali ušimi, samuraji na mumra.

jsem jim můj osud zlý, však uši zatím narostly, nedaleko s ušimi, chodím zase s ušimi, samuraji na mumraji, na mou duši služí.

0: dívenka mého gusta, co chodí s bílou nádobou a má tak milá ústa.
1: Bydlí, bydlí.
0: Bydlí?
1: Bydlí.
2: Pohádkové poklady.
3: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
2: Zlatovláska, Sůl nad zlato
3: a tak dále a tak dále.
2: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
3: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
2: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

ještě jednou. A po druhé. A teď všichni. A kdo se to pláká? A tamhle vzadu. No to je dost.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Následující pohádka nás zavede na ostrov uprostřed oceánu, kde žije král tygr. Ve dne člověk, v noci šelma. Právě jemu se zachtělo zmocnit se překrásné Andalusii. Pohádku Andalusii princezna z Perly napsal Vratislav Šťovíček, režie Jaroslav Kodeš. Účinkují Otakar Brousek starší, Tomáš Pavelka, David Novotný a další. Natočeno v roce 2004.

0: kam plujeme, otče. Už 30 dní a nocí míří příď našeho člunu k dalekému obzoru a pořád nejsme u cíle.
1: Buď trpělivý, mamane.
0: 3 dny jsem nejedl a nepil. V konvici je ještě hlt vody, v kotlíku poslední hrstka rýže a nesmím se jich dotknout.
1: I já mám hlad a žízeň.
0: Opustili jsme domov pro jednu jedinou perlu.
1: Nejkrásnější perlu, jakou kdy spatřilo lidské oko.
0: Jak víš, kde se skrývá? Jak víš, že vůbec je?
1: Vím to, mamane.
0: A co, když je to jen sen starého lovce perel?
1: Ne.
0: Ale já mám taky svůj sen.
1: Já vím, synáčku, já vím.
0: Zdává se mi o mamince. O matce se mi zdá, otče. O ženě, kterou jsem nepoznal. Kde je? Kam se poděla? Proč o ní nikdy nemluvíš?
2: Sevři kormidlo, mamane, žene se bouře. Bouře z čistého nebe? Co se to děje? Pozor, mamane, padá stěžeň.
1: Ach, tu rozerval vichr.
2: Tatínku, vlna nás zvedá vysoko k nebi. Bohové, to není vlna, je to démon.
3: To jsem já, Patira Diavane, pán mořské bouře. Kdo ve zlém připlouvá, ať se má na pozoru.
4: Znešený duchu moří, pane míru i zkázy, to jsem já, Janto, starý lovec perel, otec mamana. Přinášíme ti ty nejvzácnější dary na světě. Mají cenu našich životů.
3: Poznávám tě, Janto. Býval si častým hostem v mé podní říši. Hodně si zestál. Dobrá, pochlup se svými dary. Čekám.
4: Mamane, obětuj moři poslední kapku pitné vody a poslední hrstku rýže.
2: Tatínku!
4: Zapřísahám tě, mamane. Poslechni mě.
2: Nelítostný pane mořských bouří, vezmi si tedy to nejdražší, co máme. Dávám ti darem naše životy. Nasyť se jimi.
3: Dobře jsi učinil, synu lovce perel. Tvůj dar mě usmířil. Jste polin, polin.
0: Byl to jen sen, otče. Na nebi září hvězdy. A moře je najednou mírné a tiché.
1: Podívej, země na obzoru.
0: Ne, není to sen. Jsme zachráněni. Vidím palmové stromy v záři vycházejícího slunce.
1: To není slunce, mamane. Teprve se schyluje k půlnoci. To dodaleka září opuštěný palác vládce ostrovní říše. Jsme u cíle, chlapče. Dopluli jsme k ostrovu krále Tigra. Ale než vyjde slunce, povím ti jeden podivný příběh. Chceš?
0: Veselý nebo smutný?
1: To záleží na tobě. O jeho konci rozhodneš sám. Poslouchej. Kdysi dávno žil tam na tom ostrově v prosté bambusové chýši proslulý lovec perel jménem Sitor se svou milovanou ženou Rini. Jejich štěstí ale netrvalo dlouho. Brzy po svatbě Sitorovu ženu uštkl jedovatý štír a jednoho smutného dne zavřela oči navěky. Zanechala osamělému muži k starostem i radostem malého synáčka Janto.
0: Jmenoval se jako ty.
1: Osud spřádá podivné náhody, ale teď už mě neruš. Sitor byl moudrý muž a nejlepší lovec perel z celé ostrovní říše. Vychovával synka v úctě k bohům a lidem. Když Janto povyrostl, Naučil ho potápět se hluboko ke dnu pro lastury, v kterých se ukrývaly nádherné duhové perly.
5: Vstávej, lenochu, vstávej, synáčku Janto. Slunce se už dávno brouzdá v nebeských mělčinách a mně se na ohni připaluje gulé.
6: Ještě chvilenku, tatínku Sitore. Jen co se třikrát protáhnu.
5: Hybaj, ospalče. Zapomněl jsi na svůj slavný den?
6: Den jako den. I za ním zapadne slunce a už zítra se stane včerejškem.
5: Můj ty světe. Dnes přece slavíš svůj velký Harry Natal, den svých narozenin. Jsi dospělý, Janto.
6: Já, hlupák, málem jsem všechno zaspal.
5: Abych pravdu řekl, ani nevím, mám-li být smutný nebo pyšný, že se můj synáček stane mužem. Už nikdy víc nebudeš smět plakat, Janto. Ani kdyby ti srdce pukalo hořem. A já už tě nikdy víc nebudu moci nazvat synáčkem. Nesluší se tak říkat mužům. To smějí jen matky.
6: Nezlob se na mě, tatínku.
5: Konec řečí. Protři si oči rosou, já zatím přichystám člun. Za chvíli vyplujeme do Azurové zátoky, kde tě podle dávných zvyků čeká velká zkouška odvahy. Když obstojíš, budeš smět vyslovit svoje nejtajnější přání a bohové tě vyslyší.

0: Jsme na místě, Janto. Pod námi je největší hlubina, jakou znám. Ještě nikdo se nedokázal ponořit na její dno.
1: Ani ty ne?
0: Ani já, synku. Mnoho statečných lovců perel se o to pokoušelo. Ale nejednoho z nich moře navždy pohltilo. Říká se, že se tu v hlubinách skrývá nejvzácnější perla. A tu perlu prý střeží krvelačný žralok.
1: Neleknu se zubatých ryb. Půjč mi svůj stříbrný krys a uvidíš. Jestli tu moře má nějaké dno, ponořím se až k němu.
0: Za muže nemluví ústa, ale činy. Zde je má dýka.
1: Slyšel jsi, otče? Tygří hlas?
0: Pán džungle. Zřídka, kdy vychází na loveckou stezku za bílého dne.
1: Zní to skoro jako lidský pláč?
0: Máš pravdu. Tak naříká pán našeho ostrova Rádža z tygří tváří. Však víš, co se říká. Zaprodal prý duši démonům džungle a noc co noc se teď proměňuje v pruhovanou šelmu. Ten nářek k nám zavál vítr z jeho zlatého paláce.
2: Co je ti, králi? Co je ti, můj nejdražší synu?
3: Ptáš se. Věčně se jen ptáš, matko. Nevidíš snad mou tvář? Je celá zarostlá zvířecí srstí a z rozšklebených pisků se na tebe cení krvavé zuby šelmy. Podívej se mi do očí. Do tygřích očí se díváš, matko. Víš, kdo jsem? Rádža rádžů. Nejmocnější mezi všemi. To já za úplňku měsíce vlastníma rukama zabil krále stínů, krutého tygra Harimau, a napil se jeho krve. Neskrotná moc a síla pak vstoupila do mého srdce. Jsem to já, slyšíte mě všichni? Král světla i divoké noční džungle! Ty se mě bojíš, maminko?
2: Ne, je mi tě líto. Usedl si po svém otci na posvátný trůn králů světla a svobodných lidí. Nebylo na světě šťastnější ostrovní říše. Poddaní tě milovali, mocní tě uctívali. Proč? Proč jsi chtěl ovládnout i džungly?
3: Vykloň se z okna. Vidíš? Člověk podobný stromu, strom podobný člověku. Jeho se ptej. On byl můj rádce.
2: Rádce? Spíš zrádce. Nevlastní bratr tvého zesnulého otce. Vždyť víš, že se chystal otrávit vladaře a zmocnit se trůnu. Že zabil hadího prince, aby z jeho zubů získal smrtelný jed. Jak jen si mu mohl naslouchat?
3: Mlč už, matko. Ještě dnes slýchám, jak se mi jeho šelestivé listí vemlouval do snů.
4: Stín se dlouží, přichází soumrak. K čemu je ti tvá moc, sněžný král jasného dne? Pokaž, že se nebojíš džungle. Zmocni se nad ní vlády. Zabij tygra Harimau. Napij se jeho krve.
3: Ten prokletý hlas. Co jsem to jen udělal, matko? Řekni, co mi dokáže vrátit lidskou podobu? Mé ztracené lidské srdce?
2: Láska. Snad jenom láska.
3: Jsem noční šelma, král tygr, lidská zrůda. Odejdi. Odejdi. Odpusť, maminko.
1: Přestaň už naslouchat tygřímu nářku, otče. Jsem připraven.
0: Jako bych zahlédl žraločí ploutev.
1: Co se zdá, jesen?
0: Mám o tebe strach.
1: Ty? Sám si mě učil, že muž se nesmí bát. Života ani smrti.
0: Máš pravdu, Janto. Odpust mi tu chvilku slabosti. Jestli se mi navrátíš z hlubin, nebudeš už dítětem. Jdi. Mocný pane příbojů, vichřica bouří, vznešený duchu Patera Diavané, svěřuji do tvé ochrany a přízně svého jediného syna Janto. Dopřej mu šťastný návrat z hlubiny. Mluvím já, Sitor, lovec perel z Azurové zátoky. Neslyším tvůj hlas, pane, ale snad má pokorná prosba přece jen dolétla až do tvé říše. Janto, synáčku, si v moři už příliš dlouho. Vrať se. Prosím tě, vrať se, než ti dojde dech. Nic. Jen ticho. To strašné ticho.
5: Strážce podmořských hlubin, mocný Patera Diavané, slituj se nad mým jediným synem. Vezmi si za něj můj život. Slyšíš?
0: Co je to? Jako by se pod hladinou myhlo bílé žraločí břicho. Vlny se divoce rozbouřily. Voda se barví.
5: Janto!
0: Janto!

0: Nevidím tvé slzy, otče. Muži nesmějí plakat, i kdyby jim žalem pukalo srdce. Vzpomínáš?
1: Janto, synáčku.
0: Neslyším tvá slova, tatínku. Tvůj Janto už není chlapcem, je mužem. Zahnal jsem dýkou zubatou rybu, strážce perly. Podívej, co nesu.
1: Lastura. Největší lastura, jakou jsem kdy spatřil. Uvnitř se jistě skrývá nejkrásnější perla. Tvá perla.
0: Umírám zvědavostí. Rozevřeme ji, otče, hned?
1: Ne, Janto. Není dobré otvírat lastury perlorodek na moři. Vzalo by si své poklady zpátky.
0: Stará pověra lovců perel, tatínku. Ale jak myslíš? Napnu plachtu a rozletíme se k pobřeží.

0: Konečně jsme doma. Teď můžeš bez obav otevřít lasturu.
1: Ne, tatínku. Vylovil jsem ji na tvoji počest. Sám ji otevři.
0: Jsi dobrý syn, Janto. Podej mi krys.
1: Sním, otče. Ta nádherná perla uvnitř se proměnila v ženu. Je to snad bohyně. Mořská víla.
0: Kdo jsi, vznešená?
2: Jsem princezna Andalusie, sirotek moří. Má matka, nebeská duha, uronila slzičku radosti nad krásou rozkvetlých orchidejí. Ta slza skanula na dno nejhlubšího moře a změnila se v perlu. Ta perla, to jsem já. Vzešla jsem z moře, ale zrodilo mě nebe.
0: Podivný příběh, princezno. Ale nesluší se, aby žena urozeného rodu klečela u nohou starého lovce perel. Vstáň a pověz, jaký byl tvůj další osud.
2: Když jsem dopadla na dno, vrhl se po mně zlý mořský čaroděj v podobě zubaté ryby a chtěl se mě zmocnit. Ale vznešený Patiradjavane, dobrý duch hlubin, mě ukryl do zářící lastury. Celé věky jsem čekala na toho, kdo mě osvobodí, ale nikdo nepřicházel.
0: Co tvá matka?
2: Má matka. Rozplynula se v dešti. Jsem na světě sama. Patřím teď tomu, kdo mě vylovil z mořských hlubin. Patřím tobě, starče.
0: Nebyl jsem to já. To Janto, můj syn, se pro tebe ponořil do říše žraločího kouzelníka, zahnal ho stříbrným krysem a vynesl tvou lasturu ven.
2: Máš krásného syna, starče. Vždyť on se červená. Rudne jako rybky, které dovedou měnit barvu. Je tak roztomilý. Smím mu být sestrou.
0: Pokud si ochotná smířit se s prostým životem lovců perel, staň se mou dcerou a jeho milovanou sestrou.
2: Díky, dobří lidé.
1: Ne, otče.
0: Co je to s tebou, Janto? Nevidíš, jak je osamělá?
1: Nechci.
0: Zklamal jsi mě, synu.
1: Nechci ji za sestru. Je krásná. Čistá jako mořská pěna a něžná jako poupě orchideje. Myslím, že jsem se zamiloval, tatínku.
0: Proč to říkáš mně, Janto? Utopil jsi snad odvahu v moři?
1: Dnes je můj slavný den. Stal jsem se dospělým mužem a mám před bohy právo vyslovit nahlas přání. Andalusí, princezno z perly, buď mojí ženou.
2: Co se to se mnou děje?

0: potápěli na mořské dno, pro lastury s duhovými perlami, sedávala Andalusii na pobřeží. Marně ale mladý Janto přemlouval svou krásnou ženu, aby s ním vyplula na širé moře.
1: Andalusí, má lásko, vydej se s námi po cestách větru a toulavých vln. Poznáš, jak je to krásné.
2: Ne. Ne, můj drahý Janto, nepřemluvej mě. Unikla jsem z moci mořského kouzelníka. Ale kdyby jen jedna jediná kapka mořské vody skropila mé tělo, proměnila bych se zase v perlu.
0: Janto už nenaléhal, uvěřil jim. Jednoho večera se v chýši ozval tichonký pláč. Ale nebyl to pláč bolesti ani smutku. Bylo to plaché zajíknutí, jakým se světu ohlašuje bezbrané lidské mládě.
2: Janto, můj drahý, dávám ti nebeský dar za tvou lásku a něhu. Vezmi jej do náruče. Pochovej na loktech svého malého chlapce. A ty mu požehnej, můj dobrý starý otče.
0: Jejich štěstí nebralo konce. Ale pak jednoho rána zaznělo na stezkách džungle...
3: Přichází Ráča!
4: Ráča přichází!
5: Honem, Andalusí, schovej se s chlapečkem v nejtemnějším koutku chýše. Jsi příliš krásná pro královy mlsné tygří oči. A ty, Janto, přichystej perly.
3: Klaňte se, králi!
5: Ať tvoje kroky věnčí čest a sláva. Vznešený vládče.
1: Ať bohové žehnají tobě i tvému lidu. Králi slunečních dní.
6: Tvůj syn se nevyzná v dobrých mravech, lovče Perel. Proč tak vyjeveně civí do mé tváře?
5: Sklop oči k zemi, Janto.
6: Nevíš snad, že jsem králem i nočních stínů?
5: Odpusť mu, pane. Je mladý. Jen z dychtivého obdivu se osmělil na tebe pohlédnout.
6: Měl bys být mým vyslancem, lovče Perel. Tvůj jazyk dovede snášet sladký med lépe než divoké včely. No dobrá, odpouštím mu. Je to ještě chlapec.
1: Jsem mužem, králi. Nosím už za pasem stříbrný krys předků.
6: Tvé štěně se mi líbí, starče. Dovedeš štěkat.
1: Nedovolím.
5: Janto.
6: Dost řečí. Vy dva ukažte králi své úlovky. Přálo vám štěstí?
5: Víc než kdy jindy, všemocný pane. Jen pohleď. Tři plné kokosové skořápky těch nejčistších perel.
6: Bohové. Krásnější perly se nenajdou na celém širém světě. Zasloužíte odměnu. Stráže, vysypte perly do mých vaků a naplňte skořápky rýžovými zrny.

0: přeslechl jsem snad vaše díky? Nebo jste zapomněli, co je to vděčnost?
1: Ne, urozený pane, jen...
0: Jen?
1: Tvá šlechetnost nás zbavila slov, ale rok je dlouhý, míváme občas i hlad.
0: Nalovte si ryby.
1: I ty patří tobě, králi.
0: Přimhouřím oko, když mi bude v moři jedna chybět. Co je to? Nejste tu sami?
2: Stráže, prohledejte chýši.

0: teď nejmocnější. Je to jen mladá žena s dítětem.
1: Duchové čarovného mámení. Kdo jsi? Člověk z masa a kostí, anebo bohyně utkaná ze svitu hvězd?
2: Je to má žena, matka mého syna.
1: Neboj se svého krále, nejkrásnější z krásných. Pohleď mi do očí. Ne! Zakazuji ti dívat se, skloň hlavu! Kdo je ta žena? Starý lovče perel.
3: Je to má dcera.
1: Tvá dcera? Chceš tvrdit, že sestra tvého syna je také jeho ženou a matkou jeho dítěte? Lháři!
3: Přijal jsem ji za vlastní.
1: Dost výmluv. Chci slyšet pravdu. Odkud jsem přišla?
3: Je to Andalusie, sirotek moří. Můj syn vynesl ze dna moře lasturu s perlou a ta se proměnila v ženu.
1: Ano, podobá se perle. Nejkrásnější perle, jakou jsem kdy spatřil. Ale zapomněl jsi, že všechny vaše úlovky patří mně? Stráže, chopte se jí.
4: Prosím.
2: Ne. Ani král nemá právo vztáhnout ruku na mou ženu a dítě. Budu s tebou o ně bojovat, králi.
1: Podívejme se na štěně. Ponech si své ukňourané lidské mádě, hlupáku, už jsem dnes snídal. Ale perly patří mně.
2: Král ostrovní říše má tygří tvář, ale srdce zbabělé myši. Bojí se mého krysu.
1: Dost! Dnes v noci mi v džungli unikla kořist. Prokážu ti tedy tu čest a zadávím tě vlastními tesáky.
5: Zadrž, králi, zadrž, můj synu. Ten mladík má pravdu. Ani panovník nesmí vztáhnout ruku na ženu jiného muže, jinak ho stihne trest.
1: Kde jsi tu vzala, matko, jsi mi věčně v patách?
5: Střežím tě na každém kroku.
1: Věda králi, který by hledal ochranu v ženských sukních. Odejdi! A ty, troufalé štěně, nastav hrdlo! Králi se zahrdělo té prvé!
6: Spaste duše! Dnesky z čistého nebe obloha
5: duchy našich předků.
1: Všemocní bohové, strážní duchové země, přísahám. Už nikdy neporuším zákony jasného dne. Skláním se před vámi do prachu země. Klaním se světlu. Ona to viděla. Viděla mé ponížení a slabost. Ale ještě jsem králem temnot. Trubači, zatrubte k návratu. Král odchází.

0: Janto. Ach, Janto. Ta strašlivá tygří tvář. Chtěl jsi mě odvést.
1: Raději bych s tebou zemřel.
2: Jsi pravý muž, Janto. A ty už nepláč, Andalusí. Za dne nám ten netvor neublíží. A v noci nás ochrání plameny. Každý večer rozděláme před chýší velký oheň a budeme ho udržovat až do rána. Pospěš si, Janto. Nachystáme zásobu dřeva.

0: pokořila jsi mě, matko.
1: Sám sebe si pokořil. A kdybys překročil zákon jasného dne, strážní duchové země by tě potrestali.
0: Přijde noc, po ní další. A podle zákonů džungle mám právo na cokoliv. Nemohu se vzdát nejvzácnějšího klenotu. Já tu ženu miluji, matko.
1: To není pravá láska, můj synu. Kdybys ji miloval, vzdal by ses jí.
0: Perly patří králi.
1: Žena tomu, koho miluje.
0: Bohové se ode mě odvrátili. I ty mě zrazuješ.
1: Chtěla bych rozfoukat v tvém srdci poslední jiskřičku dobra.
0: Uprchni, matko. Na nebi vychází hvězdy. Volá mě džungle.
2: Jdi, tyhří králi. Nikdy už nenajdeš klid. Tvá matka se mýlí. Ty princeznu starý opravdu miluješ. Jednoho dne z lásky k ní dokonce porušíš zákon džungle a slituješ se nad svou kořist. A džungle se ti

0: vládce džungle tě slyší a směje se tvému proroctví. Člověče podobný stromu, strome podobný člověku. Král tygr se nikdy neslituje nad svou kořistí. Na to přísahám.
1: Plynuli dny, týdny, měsíce a král džungle jakoby se rozplynul v temnotách. Pak jednoho večera starý sitor zaslechl, jak ho z bezmračného nebe zavolal černý Ku-u-uru, pták smrti. Věděl, co to znamená.
2: Milý Janto, nadešel čas, abych se ještě jednou ponořil do moře pro svou poslední perlu. Zpátky se k vám už nevrátím. Mé unavené tělo spočine na dně, ale duše se vydá daleko za obzor.
3: To neříkej, otče. Způsobil bys nám bolest.
2: Na tom nic nezměníš, Janto. Došel jsem na konec své stezky. Nebuď smutný. Tak přece umírají všichni lovci perel, když se naplní jejich čas. Byl jsi mi dobrým synem. Díky, synáčku.
3: Tatínku.

0: To jsi ty, matko?
1: Já.
0: Dívám se do misky s vodou na svou tvář a zdá se mi, že je v mých očích něco nového. Něco neznámého.
1: Slzy?
0: Tygři nepláčou.
1: Nejsi tygr, jsi muž. Alespoň ve dne.
0: Ani mužům nepříští z očí slzy. Možná, že občas pláčou dovnitř. Do svého srdce.
1: I ty tak pláčeš.
0: Ptáš se, pořád se jen ptáš.
1: Matky se svých dětí pořád ptají. I na to, co vědí.
0: Na nočních toulkách džunglí slýchám za zády tvůj dech. Přestaň mě sledovat.
1: Chci být pořád při tobě. Chci bránit zlu, které tě ovládlo. Ani nevíš, s jakou úzkostí jsem tě sledovala, když si slídil kolem chýše lovce perel. Vzdej se té ženy, synu. Ponech jí jejímu štěstí.
0: Což pak to nechápeš, matko? Ta dívka mě očarovala. Já ji chci. Bohové mi nedovolí vstáhnout na ní ruku za bílého dne, ale mohu ji odvléct do noční džungle. Jen kdyby nebylo toho proklatého ohně. Ani král tygr nedokáže překonat strach z plamenů.
2: Co udělá moudrá sova, když chce z úkrytu vylákat opatrnou tučnou myš? Uchvát její neopatrné vládě, nářek dítěte zbaví matku rozvahy.
0: Uchvátí její neopatrné mládě, že mě to samotného nenapadlo.
1: Neposlouchej ten zrádný hlas, tak mluví jen ďábel.
2: Dobrý lov, králičů.
1: Pamatuj se, můj synu. Jestli mě neposlechneš, já, tvá matka, se s bolestí v srdci postavím proti tobě.
0: Stráže! Uvězněte královnu na noc v její komnatě a dobře ji střeste.
3: Se plížíš jako stín územím opičího lidu. Já, Orang-Hutan, král opic, tě varuji. Drž se svých pozemských lovišť, jinak se utkáme na život a na smrt.
0: Přicházím v míru, bratříčku opičí králi. Mám v úmyslu požádat tě o malou přátelskou službu.
3: Poslouchám?
0: Chystám se lapit lidské mládě. A někde je bezpečně ukrýt. Ale sám dobře víš, že světlo ohně nahání šelmám hrůzu. Tvůj národ se nebojí plamenů. Často se potlouká v blízkosti lidských příbytků a loupí pamlsky z kokosových misek. Poruč, ať někdo unese lidskou opičku z chatrčelovce perel. Koruny stromů jsou bezpečnou skrýší a opičí matky dovedou dobře pečovat o bezbraná mláďata.
3: Slyším dobře? Král džungle, nelítostný lovec, se změnil ve vykradače lidských kurníků?
0: Neslyšel jsem tvou urážku. Věř, že bude rozumnější, když spolu vyjdeme po dobrém.
3: Proč si pro tu nicotnou kořist nezajdeš ve dne a neukryješ ve svém paláci? S prvním paprskem slunce se přece měníš v člověka. Neříkej, že se v tvém lidském doupěti nenajde pečlivá chůva.
0: Neptej se, proč, a raději se rozhodni. Mír nebo válka?
3: Nechci zasévat svár mezi národy džungle. Požádej mým jménem o pomoc některou ze zelených opic Ndoken Ndoke. Jsou stejně ošklivé a potěuchlé jako lidé. Pohrdáme jimi.
0: Díky, opičí králi.
4: Dnes tak zamlklý, Janto. Stalo se něco?
5: Co by se mělo stát?
4: Nezapírej, drahý. Čtu v tobě lépe než ve své dlani. Něco tě znepokojilo.
5: Na večer jsem tu zahlédl zelenou opici Ndoken Ndoke. Nemám rád, když se ta zlodějská cházka potlouká kolem chýše.
4: Tak tohle tě trápí, můj hlídač rodinného bohatství. Pro hrstku rýže přece neschudneme. A nebyla to ta malá chuděrka, co jsem jí onehdy zachránila ze spárů horského orla. Možná mi chtěla poděkovat.
5: Zelené opice a vděčnost. Raději zajdi do chýše, jestli nám něco nechybí.
4: Aby měla dušička pokoj. Aspoň přitom dohlédnu na synáčka.
6: Janto! Ach, Janto! Kde je náš synáček? Kde je moje dítě?
0: Přijď si pro něj do džungle, princezno z Perly. Čekám tě, královno. Čekám tě, má lásko.
5: Stůj, Andalusí. Už ani krok. Je to past.
6: Já přece musím, Janto. Já přece musím.
7: Stůj, princezno z Perly. Poslechni svého muže. Král noci na tebe číhá v bludišti stínů. Dítě je v bezpečí. Mé sestry v korunách stromů ho chovají jako své vlastní.
4: Kdo mě volá?
7: Já, malá zelená opička Ndokendoke. Ta, které si zachránila život. Janto se mýlí. I my tulačky džungle dokážeme být vděčné.
4: Nevěřím. Vzali jste mi mé dítě.
7: To jen jedna z mých sester ze strachu před trestem krále Orang-Hutana vykonala, co jí poručil tygr. Ale nevydám mu chlapce za vlády dnešní noci. Věř mi, Andalusí. Počkej na první sluneční paprsek, potom vás oba zavedu k vašemu synáčkovi.
4: Ne.
5: Ano, Andalusí. Nepoznáš snad, kdy k tobě promlouvá upřímná vděčnost. Omlouvám se ti, Ndokendoke. Počkáme.

0: Svítá, Andalusí. Svítá, Janto.
1: Svítá, konečně. Pospěš si, Janto, nechci víc čekat.
0: Vynes svou ženu na vrchol nejvyšší palmy, Janto. Koruna mi stromu vede nejrychlejší cesta.
2: Zapomínáš, malá Ndokendoke, že nepatříme k tvému lidu. Nedovedeme skákat ze stromu na strom.
0: Na to jsem nepomyslela. Cesta houštinami a bažinami je nebezpečná a dlouhá. Nestihnete se vrátit do západu slunce.
1: Mlčte už. Na či ještě čekáme? Chci své dítě.
2: Bohové s námi. Podej mi ruku, Andalusí. Jdeme.
0: Povedu vás. Jen tiše. Neprobuďte džungli.

0: Netvař se, že spíš, králi. Bojíš se snad výčitek své matky? Probdila jsem noc jako ubohý vězeň tvé zvůle.
1: Odejdi, jsem unavený.
0: Strávil jsi na lůžku téměř celý den.
1: Tvůj hlas je vtíravější než bzučení komára. Ponech mě mému snění. Měl jsem dobrý lov a v noci mě čeká ještě vzácnější kořist.
0: Snad se neopováží.
1: Mlč! Nezakřikni mé štěstí.
2: Ženu z perly a jejího muže provedla malá doke neprostupnou džungli až tam, kde zelené opice skrývají jejich dítě. Zradili těž, natáhni své tygří slechy, důvěřivý lupáku.
3: Jsme na místě. Kde je můj syn? Dejte mi ho, prosím!
4: Tiše, Andalusí, ať ho nevyděsíš. Sestry ho nakrmily kokosovým mlékem a teď pokojně spí v květu orchideje. Vidíš, ptáci mu zpívají do snů.
3: Synáčku, má lásko.
5: Díky, Ndokendoke. Díky, zelené opičky.
4: Není čas na dlouhé řeči. Zaměřte nejkratší cestou ke člunu a odplujte navždy z ostrova.
5: Má pravdu, Andalusí. Slunce se sklání níž a níž. Vezmi našeho synka a pospěj za mnou k pobřeží. Prosekám ti cestu.
3: Sbohem.
4: Ndokendoke. A děkuji.
3: Sbohem, princezno Andalusí.
4: Sbohem,
3: princezno Andalusí.
6: Andalusí.
1: Proklatá opičí cháska, hnusní zelení zrádci. Neunikneš mi, Andalusí.
0: Zakazuji.
1: Uhni mi z cesty, matko. Tělo mi obrůstá srstí a nechty se mění v krvavé drápy.
0: Budu ti věčně v patách, nelítostná šelmo. Skřížím tvou stezku zla i za cenu naší smrti.
3: Janko, můj nejdražší, už nemohu dál.
5: Musíš, Andalusí. Džungle zídne. Zdá se mi, že slyším šumění moře. Podej mi našeho synáčka, ponesu ho sám.
3: Nevidím na krok.
5: Rychleji, Andalusí.
3: Co to bylo?
5: Hlas tygřího krále je nám v patách.
3: Bohové, smilujte se nad námi.
5: Tamhle, moře, moře, vidíš, jak se lesne? Jsme zachráněni, má lásko. Džungle skončila. Utíkej ke člunu.
1: Mně neunikneš, princezno z perly.
5: Neohlížej se, Andalusí. Běž ke člunu. Ne, do moře ne, pohltilo by tě. Ne.
3: Zachraň našeho synáčka, Janko. Sbohem, má lásko.
5: Andalusí.
2: Vidíš, králičku. Ta, o které jsi snil, se v růze naději vrhla do mořských vln a proměnila se opět v perlu. Co teď uděláš, pruhovaný vláčče vlací? Před tebou stojí ubojí lovec perel a ková v náručí její dítě. Pomstíš se za svou ztracenou lásku. Oni jsou dva, oni jsou.
5: Dřív než se tvé drápy dotknou mého syna, zemřeš, zrůdo!
0: Ne! Slituj se nad nimi, králi, daruj jim život.
1: Zase si slídila po mé stopě, matko.
0: Přísahala jsem dobrým duchům země, že tě neopustím.
1: Máš v ruce meč našich předků. Přišla si mě zabít, tedy si pospěš. Než mi zákon džungle přikáže ponořit tesáky do hrdla kořisti, prosím tě o smrt, maminko, já tě prosím.
5: Tvůj život si vezmu já, krvavý králi.
0: Stůj, lovče perel. Máš v náručí dítě. Zapomněl jsi na poslední slova jeho matky?
1: Vždyť já ji miloval. Miloval jsem ji.
0: Věřím ti, můj synu, už ti věřím. Tvé oči jsou plné lidského utrpení. Ve jménu tvé lásky a žalu tě však prosím, vyrvi ze srdce temné vášně šelmy. Nech v pokoji odplout lovce s jeho synáčkem.
1: To nemohu. Navždy bych ztratil svou lidskou podobu.
0: Chceš raději ztratit svou lidskou duši?
1: Jdi, Janto, jsi volný. Ne, stůj. Odpust mi, odpust.
2: Hlupáku, pro pošetilou lásku se slitoval nad svou kořistí. Už nejsi člověk, jen brašivý, pruhovaný netvor, démon, temný stín. Tvé říši teď vládnu já, strom věčného zla. To je konec tvých snů. Princesnu z Perly navždy pohodilo moře a člun nešťastného Janka se ztrácí v nekonečné.
7: Dost, teď mluvím já, Patyra Djavane, duch moří. Jak rád bych potrestal tvou skupnou pýchu, člověče podobným stromu. Má moc však nesahá za hranici příboje, ale marně se raduješ. Až se naplní čas, vrátí se z dalekých krajů Janto se synáčkem Perly, aby znovu přinesli své zemi lásku a štěstí. Běda ti, jednoho dne se dočkáš.

0: Spíš, mamane? Ukolébalo tě moře?
1: Přemýšlím. Byl to smutný příběh. Chvílemi se mi zdálo, jako by ten příběh byl o tobě. O nás.
0: Všechny lidské příběhy jsou o nás, mamane.
1: Rozedněl se.
0: Máš pravdu. A zatímco jsi naslouchal, proud nás zanesl nad největší hlubinu azurové zátoky. Připrav se. Přišla tvá velká chvíle. Den tvé dospělosti. Zde je můj Chris. Pokloň se moři a ponoř se do jeho hlubin.
2: Tatínku, nevěděl jsem, že já...
0: Snad tam někde hluboko v říši věčného ticha najdeš naši nejkrásnější perlu.
1: Co to bylo? Jakoby z džungle zazněl tygří pláč. Otče, jsi bledý jako čínské hedvábí.
0: To nic. Zdej moři poctu, mamané, a ti. Bohové s tebou.
1: Vrátím se, otče. Vrátím se s tvou vysněnou perlou.
0: Věřím ti. A nezapomeň, až se vynoříš z hlubin moře jako dospělý muž, budeš mít před Bohy právo vyslovit své největší přání.
1: Mám jen jediné přání. Poznat svou matku.
0: Je čas, mamane. Moře čeká. Mocný Patiradjavane, vznešený duchu moří, svěřuji ti do tvé ochrany svého jediného syna. Dej mu sílu v boji se zubatým strážcem perel. Dopřeji mu šťastný návrat. Mluvím já, Janto, starý lovec perel. Nic, jen ticho. To strašné ticho. Mamane, synáčku, jsi v moři už příliš dlouho. Vrať se. Prosím tě, vrať se. Co je to? Pod hladinou se myhlo bílé žraločí břicho. Hladina se zbarvila krví. Mamane! Mamane!
2: Nevidím tvé slzy, otče. Muži nesmějí plakat, i kdyby jim žalem pukalo srdce. Vzpomínáš?
0: Mamane, můj synáčku.
2: Neslyším tvá slova, tatínku. Tvůj maman už není chlapcem. Je mužem. Zabil jsem v hlubinách stříbrnou dýkou zubatou rybu. Strážce perly. Podívej, co ti nesu. Největší lasturu, jakou jsem kdy spatřil. Jistě v ní bude tvá vysněná perla, otče. Vezmi si ji.
0: Ne, mamane, je naše. Ale teď rychle napni plachtu a zamíř k pobřeží. Není dobré otvírat lastury na širém moři.

0: konečne pevná zemňa pod nohama. Ale ten ostrov je truchlivý a temný jako spáleniště, otče.
1: Rychle otevři lasturu, mamane.
0: S ním, tatínku. Ta nádherná perla uvnitř proměnila se v překrásnou ženu. Je to bohyně. Je to... Ne. Já tu tvář znám. Já ji znám. Vídal jsem ji ve snu. Maminko.
2: Mamane. Synáčku.
1: Objímej pevně svou matku, mamane. Ať nám ji nevezme moře.
2: Moře už nade mnou nemá moc. Janto, můj nejdražší. Statečný maman zahubil mořského čaroděje, zubatého strážce perel.
1: Tvůj maman je mužem Andalusie.
2: Jako ty, Janto, tolik se mi po tobě stýskal. Trochu si zestárl.
1: Za to ty jsi pořád stejně krásná, sirotku moří.
2: Perly nestárnou, můj milý. Janto, já to věděla. Věděla jsem, že se pro mě jednou oba vrátíte.
0: Maminko. Co je, otče? Máš v očích slzy. Muž přece nesmí plakat.
1: Nestydím se za své slzy, synu. Jsou to slzy lásky.
0: Otče, ta pohádka. Tvůj příběh byl opravdu o nás. Proč jsi to neřekl?
1: Bál jsem se ti to prozradit. Co kdyby se zvrátil z hlubin s prázdnýma rukama?
3: Maminko, pospěš si. Napneme plachtu a zamíříme na moře. Poplujeme domů.
2: Ne, mama, ne. Tady ses narodil. Tady jsme doma.
3: Tady?
2: Náš příběh neskončil, mama, ne. Ještě musíš vyslovit své největší přání a bohové tě vyslyší. Stal ses přece mužem.
0: Už nemám žádné. Můj sen se splnil, maminko.
2: Opravdu tě nic nenapadá?
0: Ach, ano, už vím. Čtu v tvých očích jedno veliké přání.
3: Slyšte mě, bohové. Slyšte mě, strážní duchové země. Já, muž maman, syn perly vás prosím. Vraťte mým nejdražším jejich milovaný ostrov úsměvů. Zahubte nebeským bleskem prokletý strom zla, probuďte ze spánku květy a rozespívejte ptáky. Vraťte nám domov. Je to mé přání.
1: Andalusní má lásku. Stal se zázrak. Celý ostrov se rozzářil květy jako nebeská zahrada. Už tu zase zní smích a šťastné hlasy lidí. Slyšíš, Andalusí? To zpívají ptáci. Zlo ztratilo svou moc.
2: Díky, maman. Díky, synáčku.
0: Podívejte, tam. Tam na kraji džungle. Kdo je ten zbědovaný muž v tygří kůži? Kdo je ta vetchá stařena podobná uschlému listu?
1: Král tygr a jeho oddaná matka.
2: Kletba pominul. Démon džungle se stal opět člověkem.
0: Co to dělají? Jdou k nám. Teď poklekli na zem a zdraví nás posvátným pozdravem, který přísluší jen králu.
2: Tebe zdraví můj statečný synu. Tobě vzdávají poctu.
1: S tebou se vrátilo dobro do země našich předků. Králi, mamane, svěřuji ti svou říši jasného slunce. Vládni jí moudře a spravedlivě. Jen o jedno pokorně prosím. Odpusťte mi.
4: Nikdy.
5: Odpusťte mému synovi.
4: ve jménu jeho nešťastné lásky.
1: A já jsem snad lásku nestratil.
2: Slituj se nad ním, Janto. I on mě miloval.
1: Já... odpouštím ti. Kam zmizeli?
2: Rozplynuli se jako mlá.
5: Jejich duše vstoupily do rozvitých květů džungle, aby tu střežili bezpečné stezky dobra a lásky. Tak končí pohádka lovců perel z dalekých moří. Mluvím já, Patiradjavane, vládce příbojů a tajemných hlubin.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Po smrti maminky Viktorka utíká do světa fantazie, kde žijí skřídci i zlí skřetové, trpaslíci a bludičky. Jaká dobrodružství tam zažije? To se dozvíme v pohádce Král trpaslíků, kterou napsala Tereza Dobijášová. Režie Lubomír Koníř. Účinkují Ondřej Volejník, Lenka Krčková, Roman Nevěčný a další. Natočeno v roce 2012.
2: Český rozhlas uvádí původní rozhlasovou pohádku Král trpaslíků. Účinkují Daniela Bambasová, Táňa Kupcová, Jan Hušek, Ondřej Volejník, Lenka Krčková, Roman Nevěčný, Martin Hruška, Jaroslava Červenková, Jan Konrád, Věra Holá, Pavel Oubram, Dana Verzichová a Teresa Brana. Napsala Tereza Dobijášová, dramaturgie Václava Ledvinková, režie Luboš

0: a přes řeku, kde pak ty se touláš, můj milý kvítečku. Běžela ovečka, běžela do kopce, kde pak ty se touláš, můj malý hladovče. Běžela daleko přes široký stráně, kde pak ty se vrátíš, kdy se vrátíš ke mně, kdy se vrátíš ke mně.
1: Maminko, zaspívej mi ji ještě jednou, prosím.
2: Ještě jednou, ty blázinku. Vždyť jsem sotva skončila.
1: To nevadí, zpívej pořád dokola.
2: Dobrá. Zaspívám ti, moje milovaná Viktorko.
1: A já se k tobě přitulím, ano?
2: Zahřej mě, ovečko moje. Už je mi chladno od nohou, holčičko moje nejdražší.
3: Bylo nebylo, jednou za starých časů, i když ne zas tak dávno, žili byli dvě děti. Jmenovali se Viktor a Viktorka, bratr a sestra. Viktorka byla starší a proto se často o Viktora starala, ale taky mu poroučela, zlobila ho, pošťuchovala. Stejně tak, jako on zlobil ji.
4: Viktore, nech toho!
5: Já nic nedělám.
4: Ty jsi drsnej.
5: Au, co dělám? Já ho nech mě bejt.
4: Chovej se normálně, Viktore. Ale já tě mám úplně pokrk.
5: Co? A já tě mám, a víš, kam tě mám?
4: No, tak řekni schválně, no. Co? No, sám nevíš.
3: Žili s tatínkem, který ale hodně pracoval. A se mnou, svojí babičkou. Maminka jim nedlouho předtím, než začíná tohle vyprávění, umřela. A tak spoustu jejich dní utíkalo ve smutku a samotě, ale ne vždycky.
6: A letadlo F-16 vzlétá a roboti útočí. Puch, tuch, střílí, ale F-16 se nevzdává. Odlétá, střely za ní už nedoletí. Zvítězili jsme.
1: Už je 5, za chvilku by tu měl být táta.
6: Říkal, že se dneska zdrží, přijde až v noci.
1: Ach jo.
6: Co je?
1: Nic. Schovává se před námi. Už mě to nebaví.
6: Já za to nemůžu.
1: Ty tvoje blbý dětský hry pořád. Letadílka, roboti. Taky by sis mohl jednou vymyslet něco zajímavějšího.
6: Mně se nechce.
1: Ach jo. Víš co? Budeme si číst. Přečtu ti něco o králi trpaslíku.
6: Co máš pořád s tím králem trpaslíků?
1: Prostě ho mám ráda, no. A máma nám tuhle pohádku hodně četla, pamatuješ?
6: Jo, jenže to bylo kdysi.
1: Ale já mám chuť si číst o králi trpaslíků. Podej mi tu knížku. Budu si číst a hotovo. Je. Podívej. Vidíš ty světlušky, jak krouží mezi stromy? Kam asi letí? Je, a tady. Tady v rohu na té mítině, podívej se.
6: Já tam nic zvláštního nevidím.
1: Ten trpaslíček, co se schovává za pařezem. Teď vykoukl. Teď zase.
6: Viktorko, co blbne?
1: Vážně, podívej. Teď se zase objevil a mrká na mě. Zve mě k sobě.
6: Nepřeháníš to?
1: Tak, a tady. Tady to je. Zaříkávadlo pro ty, co chtějí vstoupit. Půjdu za králem trpaslíků, Viktore. Vedou cesty po poušti, vedou cesty k moři.
6: Viktorko!
1: Kdo svůj svět rád opouští, ať se do našeho vnoří.
6: Zavři tu knížku.
1: Vedou cesty po poušti, vedou cesty k moři. Kdo svůj svět rád opouští, ať se do našeho vnoří.
6: Viktorko! Kde jsi? Co to má znamenat? Viktorko, kam se schovala? Viktorko!
3: Viktorka už ale bratra nevnímá. Opakuje zaříkávadlo a najednou jí jakási neznámá síla sama zvedá ruku a vede její prst do středu temného a strašidelného lesa.
6: Viktorko, vrať se. Viktorko, prosím, kam jsi utekla?
3: A tak se Viktorka vydává na svoji velikou cestu za králem trpaslíků. Viktor listuje stránkami a tiše volá sestřino jméno. Pak ji uvidí. Viktorka prochází hlubokým tmavým lesem a ze tmy okolo ní vykukují malé střapaté hlavičky.
7: Kam pak?
4: Já...
7: Není tohle štěně ještě moc malé, aby se vydalo samo do světa?
6: Jak to? Co to říkáš, táto? Co pak je to štěně?
7: Pro mě to je štěně. Až jí bude o 300 let víc, můžeme si promluvit z očí do očí.
3: Ti dva malinkatí podivní mužíčci mají veliké hlavy jako melouny. Jsou celý chlupatí, ale mají hezky učesané hlavičky. Kravaty pěkně uvázané, maličká bříška schovaná v krásně ušitých vestách a celý nesahají Viktorce ani do pasu.
4: Nezlobte se, já...
7: Ve slušných stromových rodinách nejdřív pozdravíme.
4: Dobrý den. Tak?
7: Přesně tak. Dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Je táto.
7: Co je?
6: Ještě jsme se zapomněli představit. Já jsem Sir Platan mladší a tohle je můj otec, Sir Platan starší.
4: Platan, to je ten strom s kůrou jako dalmatin a s krásnými velkými listy?
7: Přesně tak.
6: Tam bydlíme.
7: Ve velkém ptačím paláci ve větvích, číslo popisné, 18. My jsme totiž, mladá dámo, stromoví lordi. A hájíme příhraniční oblast země trpaslíků, duší i tělem.
4: To je nádhera.
6: A vy?
4: Já jsem Viktorka.
6: Jenom Viktorka?
4: No, ano. Prostě Viktorka.
6: Aha.
7: A kolik je vám, slečno, let?
4: 10.
7: To je zlé. To je velmi zlé. Takové mládě a už musí k nám dolů do země trpaslíků. Jdete za králem trpaslíků, že?
4: Ano.
7: Jak jinak? Sem se jen tak na výlet nechodí. A v takovýchhle případech... Ano, to je třeba. To se nedá nic dělat. Ale ne, aby vás napadlo scházet z cesty, slyšíte? To už byste se nikdy nemohla vrátit zpátky. Máme tu bažiny. Ledové pláně. Jsou tu háje motýlých skřítků. Ani se mi nechce na to pomyslet. Zkrátka, dávejte pozor. Nescházejte za své cesty, ano? Rozumíte?
4: Moc ne, ale nechám si poradit.
6: A až vám bude úzko...
7: Až na vás budou útočit ze všech stran, jen si třikrát zopakujte. Svou cestu mám... A dojdu tam.
4: Svou cestu mám a dojdu tam.
7: Přesně tak. A třikrát nezapomeňte.
4: Děkuji vám, pánové. Budu si to pamatovat.
3: Jenže v tu chvíli, kdo si z hlouby lesa zavolal oběd, oběd. Oba mužičci se rychle rozloučili a rozeběhli se dodály, jako by měli strach, že jim někdo všechno sní. Viktorka by se ještě ráda na mnoho věcí zeptala, ale stromoví lordi už jsou pryč. A tak se opatrně rozhlédne po tom tajemném lese, kde sovy sedí skoro na každé větvi a vykročí. A co zatím dělá Viktor?
6: Nemůžu si přece vzít na zodpovědnost, aby se jí něco stalo. Co mi na to řekne tatínek? Nedá se nic dělat. Prostě musím za ní. Jak to jenom bylo? Vedou cesty po poušti? Vedou cesty k moři? Kdo svůj svět rád opouští, ať se do našeho vnoří?
4: Jedna, dva, tři.
1: 3, 4, 5, 6, 7. Lucerničky, lopaty a krumpáče? To přece musí být. Hej, trpasličci!
8: Stát?
9: Je, koukejte!
8: Kdo to je?
1: Já jsem Viktorka. Dobrý den, pánové.
10: Ne. Ta nebude jako Sněhurka.
1: Vy jste ještě roztomilejší, než jsem si kdy myslela. Bydlí tady s vámi taky Sněhurka?
8: Ta už dávno ne.
9: Ale ty jsi taky hezká.
1: Co se s ní stalo?
10: Jeden dlouhán na koni si ji odvezl sebou do zámku.
9: Na Vánoce psala, že se jim narodili děti.
1: Je.
10: Jenže nám teď chybí v domečku ženská ruka.
9: A přitom nabízíme spoustu jídla. Pravidelně pořádáme večírky se zpěvem a tancem. Hrajeme ping-pong, chodíme do sauny a plava.
1: Zní báječně.
9: Bude se ti o nás líbit.
1: Víte, ale já vlastně...
11: Ochráníme tě.
9: A máme v domečku i trampolínu.
1: Ne, trpaslíci. Jste moc milí. Jenže já musím za králem.
12: Prosím.
1: Ale já do vaší pohádky přece nepatřím.
10: Och jo.
8: Je to tak, přátelé. To děvče má pravdu. Nečeká na prince. Nepronásleduje ji žádná zlá královna. Nemáme ji co nabídnout.
10: Kromě trampolínu.
9: Ping-pongu.
11: A sauny. Pčik.
8: Jde za králem trpaslíku a to musí jinudy. Jsi moudrá dívka. Svého cíle se drž.
9: Budeme ti držet palce.
10: Ano.
9: Nebo radši celé pěsti.
10: Pěsti.
8: Viktorko, až ti bude nejhůř, až se ti bude zdát, že už neuděláš ani krok, že jsi u konce, stiskni v dlani tenhle kamínek. A i kdybys už mrtvá byla, i kdybys už ve skleněné rakvi ležela, dá ti sílu jít dál.
1: Děkuju, trpaslíčci. Jste moc hodní. Naschledanou.

0: Cítíš to, skřete?
1: Cítím, skřeťáku.
0: A víš, co to je?
1: Masíčko.
0: Jo. Křehké maso holčičí, za chviličku zakničí, sejde z cesty do močálu, za životem tlustou čáru si tím krokem udělá.
1: Sama nám svým maso dá.
0: Pěkně si ji usmažíme.
1: Na ohinku upražíme.
0: Okoušeme kostičky.
1: A ten kousek maličký.
0: Co jí zbude z hlavičky?
1: Schováme do kůlničky. Pěkně vítáme, panenko.
2: To jsem se lekla.
0: Cože tak sama?
1: Nemáš strach?
0: Není ti úzko?
2: Je.
1: A že ses vydala tak daleko?
2: Jdu za králem trpaslíku.
1: Zůstaň tu s námi.
0: Cesta je dlouhá.
1: Plná nástrah.
0: A král?
1: Ten za cestu nestojí.
0: Už jsme u něj byli a nic moc.
1: To teda ne. Spíš nic než moc.
0: Líp je zůstat doma v teplíčku.
1: Teplíčku bažiny.
0: Kruš. Koupele s vůní opojnou máme, pobavíme tě, zaspíváme, bříško ti tu naplníme.
1: Pěkně si tě vykrmíme.
2: Nezlobte se, skřídci, ale já už vážně musím jít, opravdu, je nejvyšší čas.
0: Ale.
2: Au, proč do mě strkáte?
1: Tohle jsme si nedomluvili.
0: Žádný takový.
1: Tady zůstaneš.
0: My máme hlad.
2: Nechte mě.
0: Drží pevně, skřete. Vytáhnu pro vás.
1: Držím, skřeťáku.
0: Nepouštěj.
1: Nepouštím.
2: Nechte mě, slyšíte? Nesahejte na mě. Zmizte vy, potvory. Ne.
1: Mám jí. Pořád jí mám.
2: Jak to bylo? Jak to říkal sir Platan? Chvilečku. Svou cestu mám a dojdu tam.
0: Co to je?
1: Co je to za říkačku?
2: Svou cestu mám a dojdu tam.
1: Má nějakou divnou moc.
2: Svou cestu mám a dojdu tam.
0: Vyklouzla.
1: Potvora jedna.
0: Klouzavá.
1: Utekla nám.
0: Však voný ledový pláně dál nepustí.
1: Možná si ještě ráda vrátí zpátky k nám. Do bažiny.
2: Děkuju vám, stromoví lordi. Zachránili jste mi život. Nebýt vašeho zaříkání, asi bych to nedokázala. Ale je mi smutno. Stýská se mi po Viktorovi, po tatínkovi, po mámě. Kdybych tak mohla být zase s nimi, se všemi. Ach jo.
3: Tak už to bývá. Na každé velké cestě potkáte různá dobrodružství a nebezpečí. Ale nejhorší bývají ta, která přicházejí z vašeho srdce. A vyhnout se jim nemůžete.

0: také nie, maminko. Maminko, jako bych tě slyšela. A nebo to bylo jen šumění větru ve větvích. Jaká je mi najednou zima. Les se rozestoupil. To je chlad. A je tady sníh. Ještě před chvilkou bylo teplo a teď ten vítr. A vločky jako by šeptali, jako by mluvili.
1: Zastav se, dítě. Nespěchej.
0: Ale já musím jít dál.
1: Nespěchej. Už není kam jít.
2: Všechno, co bolelo tady na ledové pláni, přebolí.
1: Oblečeme tě do bílých šatů.
2: Do šatů.
1: Ozdobíme tě šperky.

0: zastavit. Až na maličký kousek kamínku v její kapse na prsou, který ji pořád hřeje. Zapomněla už na krále, na Viktora i na všechno, co kdy měla ráda. Už zapomněla, kdo je, kam jde a proč. Vzpomene si jenom na ten kamínek od trpaslíků. Sevře ho v dlani. A najednou, i když už nemá ani špetičku síly, zvedne hlavu, upře oči do dálky a světe, div se. Daleko, předaleko na horizontu spatří zelený pruh krajiny. Vločky mizí, jako by nikdy neexistovaly. Dýchá se jí volněji, vysvětlo slunce. Viktorka je tak unavená, že padne na mechový polštář na kraji cesty a zatímco ji slunce zalévá svým teplem, usne. Viktorko!
1: Babičko!
0: Viktorko, slyšíš mě?
1: Babičko? Babi?
0: Přemohla si skřety i volání ledových plání? Ale nejtěžší zkouška tě ještě čeká. Mysli na cíl své cesty. Ani na okamžik ho neopouštěj, protože nikdy se nemůžeš vrátit k tomu, co už si jednou ztratila, ať ta ztráta bolí sebe víc. Mysli na to, Viktorko. A když ti bude nejhůř, bude při tobě vždycky stát někdo, kdo ti pomůže, kdo tě zachrání. Věř mi.
2: Viktorko, probuď se, vstávej.
1: Co? Co to bylo?
2: Vstávej, teď nemůžeš spát.
1: Kdo mě to budí? Viktore, jsi to ty? Kde ses tu vzal?
3: Kde bych se tu vzal? Přišel jsem po cestě, jako ty.
1: Já myslím tady, v říši trpaslíků.
2: Nemůžu tě přece nechat samotnou, ne?
1: Ty jsi šel za mnou.
2: Jo. A teď pojď, půjdeme zpátky domů.
1: To nemůžu.
2: Proč nemůžeš?
1: Musím dojít ke králi.
2: Hloupost.
1: Ne. Já musím, Viktore. Nedá se nic dělat.
2: Dobře. Ale pak já musím zůstat s tebou a chránit tě. Takže jdeme?
1: Jdeme. Viktore, dokážeš si vybavit babičin obličej?
2: Jasně, že jo.
1: Než jsi přišel, zdálo se mi, že za mnou přišla a mluvila se mnou. To je zvláštní, viď?
2: Jo, to je.
1: A hezký, viď?
2: To taky.
1: Je to hezky zvláštní a zvláštně hezký.

0: Běhá mě mráz po zádech z toho soumraku. A větve tak šumí, jako by mluvili. Viktore, nemáš strach?
1: Musíme jít dál.
0: Já se bojím. Něco se stane, Viktore. Vím to.
1: Nestráš.
0: Ale ty větve opravdu mluví, slyšíš? Něco mi říkají. Zpívají šeptem.

0: Slyšel jsi to?
1: Ne.
0: Jako kdyby ty větve zpívaly písničku o ovečce. Víš, tu, co nám zpívala máma.
1: Prosím tě, nezastavuj se a pojď. Nemáš horečku?
2: Viktorka jde dál, Viktorovi po boku, vstříc poslední a nejtěžší zkoušce.

0: U těch stromů, už to vidíš?
1: Jo.
2: Není to nádhera. Tolik pestrých motýlů pohromadě. A jak jsou velicí. A bzučí. To motýly u nás nedělají.
1: Nevšímej si jich.
2: Ne, Bráško. Podívej, to nejsou motýly. Jsou to létající trpaslíci. Koukni, jaké mají uši. A ty prsty. Mají takhle dlouhé prsty. A smějí se. Určitě se jim líbíme, když se na nás smějí. Pojď, Viktore, půjdeme za nimi.
1: Viktorko, pozor, tohle bude určitě ta poslední zkouška.
0: Když nechceš, půjdu za nimi sama.
1: To nesmíš, to ty jsi mi pořád opakovala, že nesmíme sejít z cesty.
0: Pusť mě!
2: Už jdu.
1: Viktorko, neposlouchej je.
2: Počkejte na mě, motýly. Červení, oranžový, modří.
1: Viktorko, kam to běžíš? Vrať se! Okamžitě se vrať! Viktorino, trampolino, to mi to všechno musíš dělat tak těžký. To ani kvůli mě nemůžeš zůstat na cestě, kterou jsi sakra vybrala ty a ne já. Blahočím se za tebou až sem, protože mám o tebe starost a ty si prostě utečeš. Kde jsi? Kam jsi zmizela? Viktorko.
3: Proč pláčeš, Viktore?
1: Jak víte, jak se jmenuju? Kdo jste? Vypadáte trochu jako moje babička.
3: Může být a nemusí. Co se stalo, chlapče?
1: Ztratila se mi sestra. Zmizela mezi těmi stromy. Běžela za motýly.
3: To je zlé. Ztratit se tady je velmi zlé.
1: Co mám dělat? Poraďte mi.
3: Jít za ní nemůžeš.
1: To jí tu mám nechat? To přece nejde, musím za ní.
3: Počkej. Tohle je háj nejtajnějších vzpomínek. V poslední době je jeho síla mocnější než kdykoliv předtím. A všichni, kdo ho znají, se mu zdaleka vyhnou. Motýlí skřítečci, jejich šepot a zpěv jsou nebezpečnější než všechny bažiny, než všechny ledové pláně. Nalákají člověka hluboko do lesa a ten se už nikdy nevrátí. Jediné, co můžeš udělat, je jít za králem a poprosit ho o pomoc. Snad ti vyhoví.
1: Babičko, co to je ten háj vzpomínek?
3: Inu, místo, kam bychom se moc rádi vrátili, když je nám těžko a smutno. Ale nejde to, chlapče. Čas se nedá vrátit zpátky. Jenže od té doby, co se král zavírá ve svých komnatách, jsou skřeky a elfové nejtajnějších vzpomínek stále silnější. Mohli by Viktorku přemoci.
1: Ale to zní děsivě.
3: Běž, Viktore. Už není čas na dlouhé řeči.
1: Musím za králem. Musím ho najít. Dokud je ještě čas, dokud není pozdě.
2: Jak je tu všechno krásné, jako bych se vracela domů. Jako když byla ještě maminka na světě.
0: Viktorko.
2: Ta vůně, když se v kuchyni peče bábovka. To světlo, ten vánek, jako když máma věšela na zahradě prádlo.
0: Viktorko, Viktorko.
2: Mami.
0: Viktorko.
2: Mami, kde jsi? Nevidím tě. Nemůžu se tě dotknout. Ukaž se mi, prosím. Co to je za hru?
0: Viktorko. Viktorko.
4: Napálila se. Doběhli jsme jí.
5: Už nám neuteče.
2: Běžte pryč. Slyšíte? Běžte pryč, vy ohavní ušači skřítci.
4: Nepustíme tě.
5: Nepustíme.
4: Odtud už neodejdeš.
5: Neodejdeš.
2: Nesahejte na mě těmi svými dlouhými prsty. Mami, mami, kde jsi? Co to má znamenat? To všechno musí být nějaké kouzlo. Bože můj, proč jsem neposlechla Syra Platana? Proč jsem neposlechla Viktora?
4: Teď patříš nám.
2: Puste mě. Já chci odtud, slyšíte? Mami! Mami! Mami, řekni něco, prosím!
5: Rozsápeme tě!
4: Roztrháme tě na kusy! si a uvaříme tě v tvých vzpomínkách.

0: Zatímco Viktorka sváděla boj s motýlými skřítky z háje nejtajnějších vzpomínek, ocitl se Viktor ve velikém zámku. Dřív tu všechno zářilo barvami, hrála hudba a scházeli se tu trpaslíci ze všech částí světa. Jenže teď zámek šedne a pustne. Král s nikým nemluví, nesměje se, nejí ani nepije. Drží smutek po královně a o svoji zemi se nestará. Když před ním Viktor konečně stanul, zdál se mu nějak povědomý, jenom o trochu bledší a utrápenější, než jak ho znal. Ten muž se díval do nějakých knih, ani nezvedl hlavu. Viktor si odkašlal, jak to často dělal, když si ho otec nevšímal.
1: Promiňte.
2: Okamžik, prosím.
1: Promiňte, nezlobte se, pane, ale...
2: Aha, to jsi ty. Co chceš?
1: Moje sestra, pane králi, je o hodně větší než já a mám ji moc rád.
2: Ano, to já vím. A co má být?
1: Vydala se za vámi. Chtěla s vámi promluvit a kvůli tomu podstoupila řadu zkoušek.
2: Život nás zkouší všechny.
1: Už byla skoro na dohled královského zámku, ale pak jako by se zbláznila. Utekla. Všude létali motýlí trpaslíci a já ji nedokázal zadržet.
2: Nezlob se, ale nepřišel si ve správný čas. Odpočiň si, hraj si. Počkej pár dní, třeba se tvá sestra objeví.
1: Ale ona je v nebezpečí. A vy jste prý jediný, kdo jí může pomoci. Musíte se zase ujmout vlády. Jenom vás motýlí skřeti poslechnou.
2: Aha. Možná... Snad máš pravdu. Ještě se rozmyslím. Ale teď, nezlob se, chlapče, musím jít.
1: To vám teda pěkně děkuju.
0: Viktora odvedli do hezkého pokoje se spoustou jídla a hraček, ale zůstal sám. I král byl sám. Přecházel od okna k oknu. Viktorova slova ho znepokojila. Jediná věc, která ho v takové chvíli mohla uklidnit, byl obrázek jeho ženy. Rozmlouval s ním, jako by rozmlouval s královnou. Ani si nevšiml, že za ním někdo už hodnou chvíli stojí.
3: Jestli nepůjdete sečně Viktorii na pomoc, můj milý pane, jestli neskrotíte ty skřety, elfy a trpaslíky, tak se to děvče nevrátí. Víte to moc dobře.
2: Kde ses tu vzal, sire Platane?
3: Použil jsem nepovolené kouzlo vaše výsosti, ale mám, myslím, výbornou omluvu. I můj syn se kvůli Viktorce trápí. Musíte mi odpustit.
2: Odpuštěno.
3: Jenže takhle už to nejde dál, králi. Musíte jí pomoci, mějte s ní soucit.
2: Není mi dobře. Teď ne. Možná později.
3: Veličenstvo, je to vaše dcera. A není tady nikdo, kdo to může udělat za vás. Když to neuděláte, ztratíte ji navždy. Vraťte se k vládnutí. Začněte se chovat jako král.
2: Asi máš pravdu.
3: No to bych řekl, králi.
2: Dobrá, půjdu za ní. Děkuji ti, sire Platane. Děkuji.
0: Sir Platan, ten uhlazený a neochvějný strážce země trpaslíků, zmizel stejně rychle, jako se objevil. A král vzal znovu do rukou obrázek své ženy.
2: Chybíš mi. Chybíš mi každou minutu. Všechno kolem mi tě připomíná. Ale musím se s tebou rozloučit. Ty zůstaneš tady a já půjdu svojí cestou. Viktorka i Viktor mě potřebují.
0: Pověsil obrázek na zeď, zavolal všechny své pomocníky, oblékl se do nádherné lesklé zbroje a začal se chystat na cestu.
4: Viktorko...
5: Proč jsem byla tak hloupá?
4: Nepustíme tě.
5: Nechte mě odejít, prosím. Slyšíte?
4: Neuteče.
5: Běžte pryč. Do čeho jsem se to zamotala? K cíli jsem nedošla. Viktora jsem opustila.
4: Nepustíme tě.
5: Už se nemůžu vrátit zpátky.
2: A dost. Už ani krok. Nechte ji na pokoji. Slyšíte?
5: Tati, tedy králi, pane králi.
2: Už jsem u tebe, Viktorko. Žádný strach.
4: Vás už jsme příšerně dlouho neviděli, jasnosti. To ani nemůžete být vy. Taková návštěva, to jsou novinky.
6: Vás bychom tu opravdu nečekali.
4: Mysleli jsme, že se nám vyhnete obloukem, když vaše paní...
6: A vaše děti...
2: Mlčte. Co je to?
7: Viktorko, tati, to je přelud. Neposlouchej ho.
2: To je její hlas?
4: Na vás jsme na mou duši dlouho čekali.
6: Na vás jsme se dlouho těšili.
4: Jen už jsme skoro nedoufali a teď najednou.
6: Odložte si ten meč, vaše veličenstvo. Tady vám není k ničemu, tady se bojuje jinými zbraněmi.
4: Tady si odpočinete oba dva.
6: Na pořád.
7: Tati, tati, prober se. Jsme tady spolu, slyšíš?
2: Co? Máš pravdu, Viktorko. Jsme tady. A spolu. Přestaňte. Skřetové, trpaslíci, elfové i všichni ostatní přízrakové háje nejtajnějších vzpomínek. Nechte nás jít a vraťte se do nejtemnějšího kouta lesa. Já, král země trpaslíků, vám přikazuji. Stáhněte se do hlouby lesů, jak vám náleží. Je to moje vůle a jsem váš král.
7: Tati! Kde jsou?
2: Pryč.
0: Zmizeli? Prostě jen tak?
2: Prostě jen tak. Jsem přece král, ne? Moje princezno.
0: Děkuju, králi.
2: Já děkuju tobě, Viktorko. Že jsi srdcem poznala, co mi chybí a že jsi měla odvahu vypravit se na tak dalekou a nebezpečnou cestu. To ty jsi mě zachránila. Odpusť, že jsem na vás zapomněl.
0: To nic. Hlavně, že jsme zase spolu. Chyběl jsi mi. A Viktorovi taky, i když se tak netvářil.
2: Já vím. Je ještě malý.
0: Zvládli jsme to, vidíš, tati? A pak, že ne. Kde je vlastně bráška?
2: Kde by byl? Na našem zámku?
0: Žádný přece nemáme.
2: Ale máme, holčičko.

Král odvedl svou dceru Viktorku na zámek. Tam se sešli se všemi svými drahými i se mnou. A až do druhého dne jsme se radovali, že jsme se zase všichni našli a díky Viktorčině odvaze překonali svá trápení. Mladý sir Platan dokonce přestal koktat a hvězdy zazářily jako už několik let ne. A když se noc rozplynula, hvězdy zbledly, Viktorka se probudila vedle svého bratříčka, prudce ho objala a políbila a pak si oba vlezli do postele ke svému tátovi. Nebyli všichni, ale měli jeden druhého a to bylo krásné.

Poslouchali jste původní rozhlasovou pohádku Král trpaslíků. Napsala Tereza Dobijášová, dramaturgie Václava Ledvinková, technická spolupráce a zvuk Jiří Wolf. Pro Český rozhlas v roce 2012 natočil režisér Luboš Konýř.

нама.

celý den v pelechu a nemít důvod ke spěchu, nemuset vstát a jít jak na Havaji.

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: Ve starém nemocném muži by těžko někdo hledal slavného španělského dobyvatele Cortéze, který si podrobil Mexiko. Přesto je to on. Chce ulevit svému svědomí a vypráví starému knězi o tom, jak svou krutostí dobil Aztéckou říši. Rozhlasovou hru Spověď napsal Eduard Werner. Režie se v roce 1990 ujal Karel Weinlich. Účinkují Pavel Pavlovský, Jiří Sedláček, Milan Rybák a další.
2: Alvarado. Alvarado, to jsem nechtěl. Nic z toho jsem nechtěl.
3: Hernando. Jak to vypadáš? Tvoje tvář je holá jako tvář novorozeněte. Kde jsou tvé vousy? Proč si je ostříhal?
2: Teď není čas na vysvětlování, oče Dominikézi. Kde jsou mé boty, můj meč a všechna moje vyznamenání? Dej sedlat koně, zítra ráno musím být u madridského dvora. Císař mě očekává.
3: Bez vousů tě ani nepozná. V tomhle stavu do Madridu nedojedeš. Máš horečku. A pak...
2: Není žádné pak! Na audienci k císaři se musím dostavit přesně. Musím podat co nejrychleji zprávu, že jsem dobil Mexiko.
3: Posel z Madridu přinesl list. Císař rozkazuje, abys posečkal v našem klášteře, dokud se úplně nezotavíš. Je to v zájmu španělské koruny. Na císařskou péči o svou osobu bys měl být hrdý.
2: Mé zdraví, má osoba, to je k smíchu. Nejdůležitější je můj hřích.
3: Pokud mluvíš o hříchu, můžeš se vyspovídat.
2: Abys můj hřích pochopil, oče Dominikézi, musel bych ti vyprávět všechno od začátku. Musel bys znát všechno o mém chráněci, rytíři Alvarádovi a také císaři Aztéku Montezumovi. Tihle lidé určili můj osud, ale já byl ten, který napsal knihu jejich osudu.
3: Musíš se najíst. Vypiješ pohár červeného kastilského vína, pak budeš vyprávět. My, kvardiáni, jsme trpěliví. Mně i Bohu záleží na tom, aby se ti ulehčilo.
4: Nikdy se do Mexika nedostaneme, veliteli. Nikdy tu zem neuvidíme.
5: Jak to víš tak jistě, Alvarado?
4: Kubánského místodržitele Velázqueze a jeho generála Narváeze znám až příliš dobře. Ti dva nikdy nesvěří loďstvo pod vaše velení.
5: Myslíš?
4: Každý večer se modlím k našim patronům, svatému Mikulášovi a Petrovi.
5: Ano.
4: Nebe je k mým prosbám hluché. Žádné nebeské znamení, že se mé přání vyplní. Většinou se modlím až do té doby, než slyším kokrání prvního kohouta.
5: Spánek je zdravější, Alvarado.
4: O, nikoli, veliteli. Modlitba zaručuje život věčný. Zvláště ta noční prý je nejúčinnější. Vymycuje z naší duše hřích.
5: Vstupte.
6: Přišel jsem na váš rozkaz, veliteli, a chci podat hlášení.
5: Napřed se seznamte s rytířem Alvarádem, Sánchezi. Je to můj chráněnec.
6: Filip Sánchez. Kormidelník loďstva jeho milosti, dona Hernanda Cortéze.
4: Kormidelník loďstva?
5: Mého loďstva. Zítra vyplouváme do Mexika.
4: Svatý Mikuláš, svatý Petře, proč jste mi nedali znamení?
5: Nech svaté na pokoji, Alvarado. Tvůj otec tě dal na starost mě, jak víš. Jsem povinen dbát o tvou výchovu. Vzhůru k lodím.

0: 7 lodí, 30 děl, koně v podpalubí. To je přece celé loďstvo místodržitele Velázqueze.
1: A velitelský můstek, na kterém stojíme, je můstek generála Narváeze, který vlastně byl.
0: Já vám nerozumím, veliteli.
1: Jsme zde všichni, kteří odmítli poslušnost tomu zbabělci Velázquezovi.
0: Vy jste si bez svolení dona Velázqueze vypůjčili jeho loďstvo.
1: Nic jsem si nevypůjčil. Já jsem to loďstvo ukradl.
0: Ale to je přece hřích. To je proti božímu přikázání. Nepokradeš.
1: Pokud Mexiko dobudeme, Španělsko i Bůh nám odpustí. Sánchezi!
2: Rozkaz, veliteli!
1: Řekněte mužstvu, že já, Hernando Cortés, dobudu Mexika. Řekněte všem, že se vrátíme s tou nejbohatší kořistí, kterou kdy Španělsko vidělo. Přísahám, že já, Hernando Cortés, první vstyčím nad hlavním mexickým městem kříž. Zvěstuji divochům naši víru pravou. Stanu se místodržitelem mexickým a posléze králem. To říkám dnes, 15. března, léta páně 1519.
0: Chcete zvěstovat víru, když sám hřešíte, veliteli?
1: Hochu, každý Španěl přece hřeší a přitom je hluboce věřící. Každý Španěl poruší 10krát všech 10 božích přikázání a jak vidíš, Bůh mlčí, nezlobí se.
0: Byl jsem vychován k nejhlubšímu odporu k hříchu.
1: Je ptiška mi v toleckém klášteře. Budu tě muset převychovat, hochu, Sánchezi.
2: Rozkaz, veliteli.
1: Dejte Alvarádovi obvyklý křest. Vykoupejte ho v kádi. Ať je jeden z nás, ať je dobyvatel.
0: To ne, ne.
1: Neboj se, Alvarádo, vyučím tě. A na znamení toho, že jsi učedník, budeme ti muset osíhat vous. Zarosteš, až získáš ostruhy.
0: To nesmíte.
1: U mě se určitě vyučíš. Každý se vyučil. Je to stejné, jako vyučit se ševcem. Když děláš první botu, popícháš se dratví a potečou ti slzy. Při té desáté už všechno půjde samo.
3: Řekni mě upřímně, Hernando. To se za to všechno ani trochu nestyděl.
4: Kdybych nebyl jako všichni ostatní Španělé, kteří se nezastaví ani před dýkou, ani před jedemalstí, neměl bych vůbec naději, že přežiju. Přežít ve Španělsku a dosáhnout úspěchu, k tomu musíš mít železný loket.
3: Ano. Tak ti čas od času přezdívali tvoji přátelé i nepřátelé.
4: Chtěl jsem, aby Alvarado také přežil. Měl jsem ho upřímně rád. Po 14 dnech plavby jsme dorazili na pobřeží Mexika. Před námi se rozprostírala obrovská říše Aztéků, o které doposavat kolovali jenom pověsti. My jsme měli poznat skutečnost.
1: Sánchezi.
2: Přejete si, pane.
1: Vidíte ten cedr?
2: Nádherný strom, pane.
1: Vezměte meč a mečem na něj připíchněte tento glejt.
5: Pane, narazili jsme na hlídku Aztéku.
1: Ano?
5: Bylo to asi 300 bojovníků. Když nás spatřili, okamžitě se obrátili a prchali do vnitrozemí.
1: Půjdeme po jejich stopách. Dojdeme tak až do samého středu divošské říše.
5: Je to lest, veliteli. Chtějí nás vlákat do soutěsek a pak zabít. Jsme v nevýhodě, pohybujeme se na jejich území.
1: Strategii ponech na mě, Alvarado.
2: Glejt připíchnut na cedr, veliteli.
1: Přečtěte jeho obsah, Sánchezi.
2: Já, Hernando Cortés, prohlašuji, že území před i za tímto cedrem je zákonitým a dědičným územím španělského království.
0: Ale o tom jste se s nikým nedohodnul.
1: Mlč a neruš zákonodárný akt, Alvarado.
0: Tohle nemá se zákonem nic společného. Práva jsem studoval.
1: U kulhavých profesorů na univerzitě v Salamance. Ti tak rozumí mezinárodnímu právu. Platí jediné právo, právo silnějšího. A tobě dám radu, Alvarado. Uč se ode mne uctivým a mlčenlivým přihlížením. Sánchezi.
2: Rozkaz, pane.
1: Velte vojskům, ať pochodují vpřed. Od této chvíle pochodují po španělském výsostném území. Veškeré akce, které podnikneme, jsou akce obrané. Vzhůru!
5: vstávejte!
1: Padá snad nebe, Alvarado?
5: Je to daleko horší. Přichází mexické vojsko. Vojsko od obzoru k obzoru, divoši. Oblečení do peří ptáků, každý z nich má kopí.
1: To není tak zlé. Kopí zlomí to lecká ocel našich mečů.
5: Je jich nejméně 100 000. Utlučou nás peřím ptáků.
1: Dejte nabíjet arkebuzy. A přichystejte jízdu.
5: Svatý Mikuláši, svatý Petře, už jsem pochopil, proč jste mě nedávali v noci znamení. Chtěli jste mě svým mlčením od té strašné cesty odradit.
1: Chop se meče, Alvarado.
5: Chci domů.
1: To nepůjde. Nechal jsem spálit lodě. Teď už máme jedinou cestu. Vpřed.
5: Svatý Mikuláši, ať se stane zázrak. Vyveď nás na boží cestu.
2: Veliteli, Aztékové se zastavili. Od vojska se oddělila malá skupinka, je oblečená do nejlesklejšího peří. Nad hlavama jim vlajou prapory, ale kopí nemají.
1: Zřejmě chtějí vyjednávat.
2: Jaké máte podmínky, veliteli?
1: Zatím mě připravte slavnostní uniformu a dary pro divochy.
2: Zrcadlo nebo měděnou helmu vojsk 8. pluku Kyrysníků.
1: Rozhodněte se sám, Sánchezi. Výběrem darů vstoupíte i vy do dějin Mexika.
2: Řekl bych, že měděnou helmu 8. pluku Kyrysníků bude císař mexický obdivovat víc. Je to parádní kousek.
1: Jsem Hernando Cortés, velitel vojska císaře a krále španělského.
6: Montezuma II., císař všech Aztéků. Vítej v Mexiku, Hernando Cortési. Ty i tvoje nádherné vojsko.
1: Císař a král španělský tě zdraví a posílá ti dar. Tuto helmu.
6: Vůle našich bohů se vaší návštěvou zřejmě co nevidět naplní, Hernando Cortési. Buď vítán v naší zemi. Od této chvíle, co je mé, je i tvé. Ulož svá vojska co nejpohodlněji v mém městě. Až si odpočineš, zvu tě k rozhovorům. Jsi mým přítelem.
2: Ničemu nerozumím, veliteli. Prohlédl si helmu a náhle z ničeho nic se vám poklonil.
1: Brzy se všechno dozvíme. Ať je tomu jakkoliv, důležité je, že jsme jeho přátelé. Musíme všeho co nejlépe využít. Rytíři Alvarado.
5: Veliteli?
1: Ještě se ti zdá, že Bůh je proti nám?
5: Obávám se, veliteli, že mexický císař si nás s někým plete. Je přece nepřípustné, aby vy a vaše vojska se vydávala za někoho jiného, než ve skutečnosti jsou.
1: Kdybych byl Bůh, změnil bych tě v knihu. Ty jsi, chlapče, samá poučení.
5: Jsem zbožný, pane.
1: Kdepak? Ty máš strach. Bojíš se o život. Zadnici máš pořád staženou. To je ta tvoje zbožná víra.
5: To není pravda.
1: Však se brzy přesvědčíme, jaký doopravdy jsi. Oblékni si černé sametové šaty.
5: Proč, veliteli?
1: K císaři Montezumovi půjdeš se mnou. Chci, abys viděl, jak jedná španělský grand a dobyvatel. Sánchezi, navoňte nás, ať nepáchneme koňskými ohony. A ty se snaž dostat dobyvatelskou vznešenost do krve, Alvarado.

0: Pane, vy odkládáte svůj meč?
1: Přirozeně. Jsme přece v císařském paláci. Viděl jsi snad někdy, že k císaři se nosí meč? Jsme přece na státní návštěvě.
0: Ale co, když toho využijí a zabijí nás? Nemůžeme být bez zbraně.
2: Mlč, hlupáku. Mám dva nože. Kastilskou holubičku pod paží. A zabiják v botě.
3: Proč odkládáte své zbraně, přátelé? Nechte si je za pasem na znamení mé důvěry. Vstupte do mého paláce. V tomto paláci žije náš rod již tisíc jar a tisíc zim. Přesně od té doby, co z naší země musel odejít Quetzalcoatl. Quetzalcoatl, přítel bohů. I vy jste neklamně přátelé bohů. Tušil jsem, že jste to vy. Mé přední hlídky mě podali zprávu. Narazili na vaše jezdce, kteří jsou spola koňmi, spola lidmi.
1: Spola koňmi, spola lidmi.
3: Zajisté, Hernando Cortézi. Quetzalcoatl prorokoval, že přijedou muži, kteří umí srůstat s čtyřnohými tvory, jejichž nozdry jsou velké jako půl lidské pěsti. Tehdy už jsem si byl téměř jist, že jste to vy, potomci bohu. Quetzalcoatlova helma mě to jen potvrdila.
1: Quetzalcoatlova helma?
3: Zajisté, neskrývej svého předka. Helma, kterou jste mě dali darem, je toho jasným důkazem. Stejnou nosil Quetzalcoatl. Dovol ještě, abych si k tobě přičichl.
1: No, prosím.
3: Ano, jsi to ty. Nevoníš ani listím, ani hlínou, ani řekou, ale vůní mě neznámou. Přesně tak vás ve starých knihách vypodobnil Quetzalcoatl. Přesně tak, jak stojí psáno. Jsi potomek Quetzalcoatla.
1: A co ještě stojí psáno?
3: Ty to nevíš? Chápu. Naše nynější písmo vzniklo až po odchodu Quetzalcoatla. Jste cizinci s bílou pletí, kteří přijdou ze země za mořem a přinesou našemu lidu novou víru.
1: Dobře mluvíš, císaři. Přinesli jsme tobě i tvému lidu kříž a spasitele.
3: Ale co bude s našimi boji? Není možné všechno změnit náhle. Tam na obzoru stojí naše pyramida.
1: Nádherná stavba.
3: Je to sídlo našich bohů. Navrhuji ti, aby se tvůj bůh a naši bozi vzájemně poznali. Když tvůj bůh bude lepší a silnější, naši bozi se mu podřídí. Už jenom proto, že jsou unavení a staří.
0: Pane! Pane!
1: Neruš nás, Alvarado.
0: Musím, pane. Tady je zlato. Samé zlato. Všude, kam se podívám.
1: Zlato. Skutečné. Zlato, císaři, co dělá zlato na zemi a v trávě? Proč je všude zlato v tvém paláci poházené jako kamení?
3: Zlato s tím si hrají, když jsou slunečná odpoledne. Krásně se blízká.
1: Hraješ si se zlatem.
3: Je to kus bezcenného žlutého kovu. Zlata je kolem nás spousty, ale k ničemu není. Na hroty kopí je příliš měkké a jako ozdoba příliš mdlé.
1: Mdlé.
3: Máme mnohem cennější ozdoby. Jednu z nich jsem ti připravil jako dárek.
1: Co je to?
3: Peří mých ptáků. Jen si ho vetkni do svého kabátce. No, není to krásné?
1: Zajisté, císaři.
3: Jsem rád, že jsem tě ohromil. Červené a žluté peří je v naší zemi nejdražší. Nosí ho jen opravdový velmoži.
1: Tvému daru se vskutku obdivuji, Montezumo. Ovšem musím ti říci ještě o přáních našeho císaře. Týkají se víry.
3: Na všechno je čas, nespěchej. Jistě si utrmácen svou cestou přes moře a hory. Slunce se sklání, odpočiň si.
1: Otázky víry nesnesou odkladu. Můj panovník a vládce za mořem si přeje, Montezumo, abyste ji co nejdřív přijmuli.
3: Dobré. Styčte tedy kříž se sochou vašeho spasitele vedle našich pyramid. Moji poddaní budou od vás o nové víře chtít vědět víc.
1: Ujišťuji tě, císaři, že jim to umožním.

0: choval jste se laskavě, veliteli. To bylo od vás hezké.
1: Hezké?
0: Ano, bál jsem se, že hned na císaře zaútočíte, aby své bohy zničil.
1: To taky udělám. Jenom se tady pořádně porozhlédnu. Naše arkebuzy musí mít dobré postavení.
0: Jak souvisí naše svatá víra s arkebuzami?
1: Jsi nepoučitelný, Alvarado. Pohledni před sebe a řekni, co vidíš.
0: Jezero, pane.
1: Správně, hochu. Naženeme císaře i s jeho podanými do jezera a pokřtíme je jeho vodou. Od té chvíle budou božími ovečkami a tudíž mými ovečkami.
0: Já vám nerozumím.
1: Od toho jsem tvůj učitel, abys porozuměl. Pořádně si všechno zapiš za uši. Ovečky boží přinesou zlato, které mají. Vypraví se do zlatých dolů a budou těžit zlato při svitu slunce i při svitu měsíce.
0: Vždyť nás císař přijal jako své hosty a přátel.
1: No a?
0: Ukázal nám svou lásku, dá nám mnohem víc, než můžeme očekávat.
1: Víc?
0: Ano, poznáme kulturu téhle země, naučíme se znát její písmo.
1: Kultura, písmo. Co pak jsem nějaký škrabák? Myslíš, že jsem jel do Mexika proto, abych schudnul? Kultura. Tyhle věci zajímají pár otrhaných učených bláznů v Madridu, kteří nejsou u dvora v oblivě.
0: Do Španělska musíme přinést hodnotu ducha.
1: Tak to ne. Španělsko. Zajímají jedině ty hodnoty, které se dají na...

0: cit nám. Když budou neposlušní, upálím je na kříži ve jménu božím. Pak smetu jejich pyramidu a hlavy budou mít poslušně skloněné a pokud nebudou pracovat, tak jejich ruce budou zbožně sepnuté. Už tomu všemu rozumíš, Alvarado?
1: Proč mne chcete naučit krutosti a násilí?
0: Učím tě španělským pravidlům, chlapče. Nikdo je nezmění. Přijmi je a žij!
1: V takovém světě žít nejde!
2: Odpusťte mě to!
0: Alvarado, zastav se!
3: Veliteli, chce skočit i s koněm do jezera!
0: Alvarado! Sanchez, jsi za ním!
3: Rozkaz, veliteli!

0: proč mlčíš? Promluv. Řekni něco.
1: Veliteli, zkoušel jsem mu dát studený zábal, teplý zábal, nadával jsem mu, lichotil, ale...
0: Pojďme. Nechme odpočívat, Sánchezi. Co nového?
1: Arkebuzy jsem rozmístil nad městem ve znamení kříže.
0: Ano, ano, ano, ve znamení kříže.
1: Tak jste to chtěl, veliteli?
0: Ano.
1: Jo, chtěl jsem vám to říct až zítra, abych vám nekazil noc, ale zítra bych vám zase zkazil den.
0: Mluvte, Sánchezi.
1: Naši zvědové hlásí, že na pobřeží se vylodilo Velázquezovo vojsko vedeho generál Narváez.
0: Tak přece.
1: Vydáte rozkaz opevnit město, veliteli?
0: Ne. Narváeze porazíme v pralese. Než se vzpamatuje, bude v pekle. Vy, Sánchezi, se vypravíte s polovinou armády na místo, které vám určím. Počkáte na mě a pak udeříme.
1: Spolehněte se, pane.
0: Ještě něco?
1: Co s Alvarádem? Všiml jste si, jak zarůstá? Měl bych ho oholit.
0: Nechte ho být.
1: Rozkázal jste, že učedník musí být hladce oholen. Jen dobyvatel smí nosit vousy.
0: Kdyby měl vousy po kolena, tak dobyvatelem stejně nebude. Ten pravidla španělského světa nepochopí. Pokud bude schopen služby, vemte ho sebou.
1: Jako voják je k ničemu.
0: Ať slouží v týlu, dejte ho k proviantu nebo tak.
1: Co Montezuma? Prý pořád bloumá mezi pyramidou a naším křížem, jako by se nemohl rozhodnout. Neměli bychom jeho rozhodnutí urychlit. Arkebuzy jsou přichystané.
0: Ano, ano, urychlit, jistě, jistě. Já dělám, co můžu, ovšem.
1: Do pyramidy chodí oblečen do nejkrásnějšího peří. A k našemu kříži jen v prosté košili.
0: Sánchezi.
1: Ano?
0: Co když my tady v Mexiku se opravdu chystáme spáchat hřích?
1: Hřích? Je to normální tažení?
0: Podle všech španělských pravidel. Ale co když ta pravidla jsou špatná? Nikdy jste na to nemyslel.
1: Jsem voják, pane. Poslouchám rozkazy. Od pravidel jsou tady jiní.
0: Ovšem, ovšem. My je neurčujeme. Ale nemohu se zbavit toho obrazu. Pořád vidím před sebou Alvaráda. Jak on a jeho kůň letěli vzduchem, jako by to bylo boží varování.
1: Nikdy jsem vás takhle mluvit neslyšel, veliteli.
0: To je možné. Občas v noci přemýšlím. Od té doby, co Alvarádo přišel do mého vojska.
1: Veliteli, a o co jde? O dobití Mexika? Nebo o přemýšlení?
0: V noci dáte nastoupit vojsko a zaujmete v pralese pozice. Jasné.

0: Čekám zde na tebe, císaři, abych ti připomněl svou přítomnost.
1: Není třeba, Hernando Cortézi, vím o tobě.
0: Když o mě víš, pak přemýšlíš o svátosti křtu.
1: Ovšem.
0: Proč chodíš do pyramidy v tak nádherném oblečení a ke kříži jen v prosté košili?
1: Být okázale oblečen je výraz úcty k našim bohům, potrpí si na to. Váš Bůh je prostý. Když jsem v jeho blízkosti, snažím se být také takový.
0: Zdá se mi, že se nedokážeš rozhodnout, kterému z bohů dáš přednost. Zdali těm vašim nebo našemu.
1: Loučit se s něčím, čemu věřili tvoji otcové, dědové a dědové dědů, není jednoduchá věc, Cortézi. Snažím se k vaší víře přijít čistý.
0: Jak čistý?
1: Abych už v sobě neměl své boj. Chci mít ve svém srdci místo jen pro toho vašeho.
0: To je krásné. Co říkáš, Montezumo?
1: Je to jen přirozené. S novou vírou budeme žít tisíce let, Hernando Cortézi.
0: Dám ti potřebný čas na rozmyšlenou.
1: Co tvůj císař? Chtěl přece, abych vaši víru přijal neprodleně.
0: Vysvětlím mu to. Můj Bůh nesmí do tvé země přijít násilím. Bylo by to proti mému přesvědčení a proti jeho učení.
1: Jsi moudrý, Hernando Cortézi. Moje země se ti otevře. Vydá ti mnohem cennější poklady, než je zlato, které tě tak udivilo.
0: Lásku a přátelství. Vaši kulturu. Vaše písmo.
1: Ano. Vzal si mě má slova z úst.
0: Myslím, že i my vám máme co nabídnout.
1: Všechno povím svým šlechticům při velkém loučení s našimi bohy, které se bude konat v pyramidě. Mám ještě jedinou prosbu.
0: Jaká je to prosba?
1: Chceme si své bohy zachovat jako památku na minulé časy, aby v naší zemi nic nezaniklo a potomci našich potomků věděli, odkud a kam jdeme. Aby pochopili, že má volba byla správná. Můžeš mě to splnit?
0: Slibuji ti to, Montezumo.
1: Pak spojení našich zemí nebude nic bránit. Hernando Cortézi.
0: Ten večer jsem usínal oči Dominikézy velmi šťastný. Děkoval jsem Bohu, že mě seznámil s Alvarádem. Že jsem v životě poznal něco jiného, než je krutost, lež a násilí. Otevřel se přede mnou svět, jehož podoba byla úchvatná, jak vycházející slunce nad oceánem. Ano, těšil jsem se na Alvaráda, že mu vypovím všechno o své proměně. Alvarádo to byl, který mne všechno naučil a dal mému životu nový smysl. Věděl jsem, že Alvarádo i já začneme uskutečňovat pravidla nového světa, který bude mít jiný řád. Chtěl jsem Montezumovi dokázat, že jsme hodni, Quetzalcoatlova proroctví. K ránu mě vzbudilo světlo. Myslel jsem si, že je to svítání. Byly to však louče rytířů.
2: Veliteli! Veliteli!
0: Sanchezi, jak to, že nebudujete v pralese pozice, jak jsem vám rozkázal?
2: Narváez je na hlavu poražen, pane. Připadli jsme ho ze zálohy, pak jsme ho zajali.
0: Chci s ním mluvit.
2: Tak to nepůjde, pane. Vláčel jsem ho na řetězu za svým koněm. Cestou zahynul.
0: Vy jste vláčel na řetězu španělského generála?
2: Jo, musel jsem uposlechnout Dona Alvaráda. Řekl, že je rytíř a že mám plnit to, co rozkáže.
0: Co to plácáte, Sanchezi? Náš Don Alvarádo spí s Biblí pod polštářem.
3: Na Bibli zapomeňte, učiteli. Ta je možná dobrá pro hochy od proviantu, ale ne pro žáka Hernanda Cortéze.
0: A Alvarado.
3: Ano, jsem to já, veliteli. Nechal jsem se tak trochu zarůst. Myslím, že plným právem. Pamatujete se, jak jste mě vyprávěl historku o tom ševci?
0: O jakém ševci?
3: Neboj se, Alvarado. Vyučíš se dobyvatelem. Každý se vyučí. Je to stejné, jako se vyučit ševcem. To jsou přece vaše slova. Ve všem jste měl pravdu, učiteli. Trochu jsem se popíchal, trochu mě tekly slzy. Musel jsem zatnout zuby, když jsem těl narvájeze po hlavě, až ztratil zrak. Ale u pyramidy to šlo již mnohem lépe.
0: U pyramidy?
3: Mečem jsem rozsekal jejich bohy. Hlavy padaly jak kukuřičné klasy u nás v Toledu.
0: Probuch, Alvarado.
3: Veliteli, nic se mě nestalo. Jsem živ a zdrav. A víte, kolik jich proti mě bylo? 120.
0: Kdo proti tobě byl?
3: Samí vybraní bojovníci. Posléze jsme se dověděli, že je to výkvět Aztéků, učiteli. Celá aztécká aristokracie.
0: Ty jsi zabil jejich šlechtice.
3: Samozřejmě, pane. Teď pojďte se mnou, něco vám ukážu. Vojsko to má na káře.
2: Don Alvarado se opravdu snažil, veliteli.
4: Odkryjte plachtu, Sanchezi.
2: Tohle je jejich hlavní bůh. Jméno vám neřeknu, člověk by si na něm jazyk polámal. A tamhle ten druhý, to je Quetzalcoatl.
4: Nešel sundat z podstavce, musel jsem dát rozkaz, aby mu pilou uřízli nohy.
2: A jeho helma je vážně podobná té, kterou nosí osmý pluk našich kyrysníků. Vybral jsem Montezumovi vhodný dar. Mám zásluhu o dobití Mexika, veliteli. Doufám, že vše oceníte při rozdílení kořisti.
4: Bohužel těhle dva bozy rozsekat nešly, jsou ze zlata, ale my si budem vědět rady. Rozstavíme je na zlaté cihly, celý lodní prostor musí být patřičně využit.
0: Proč je zde Montezumovo peří?
4: Nechtěli jsme vést Montezumu městem nepokrytého. Přece jen je to císař mexický.
0: Montezuma druhý. Císař všech Aztéků je mrtev. Vy jste ho zabili.
4: Nikoliv, pane. O to se postarali jeho šlechtici. Křičel na ně z ochozu pyramidy něco o slibu, který jste mu dal. Příliš jsem tomu nerozuměl. Šlechtici volali, že je slabý a neschopný císař. Nakonec po něm hodili oštěpem a smrtelně ho zranili.
0: Všechno jsem tě dobře naučil, Alvarado.
3: Jistě, veliteli.
4: Když jste mě v jezeře zachránil život, pochopil jsem, že vám musím být vděčný.
0: Ano.
4: Máte radost z mé proměny?
0: Jsem za ní odpovědný. Za všechno, co si udělal, jsem odpovědný. Jako bych to udělal já sám.
3: Ano, pane. Při každém seknutí mečem mne vedly vaše zásady, které jsou španělské. Vedl mě váš mozek, já jsem jen poslušná paže. Dobyvatel Mexika jste vy, pane.
2: Před Španělskem, světem i dějinami je dobyvatelem Mexika Hernando Cortés.
0: Co znamenají ty dělové salvy?
4: Zdá se, že končí obřad křtu. Přesně podle vašich instrukcí, pane. Nahnali jsme Aztéky do jezera a tam je masově pokřtěn.
2: Bez mrtvých se to neobešlo. Ovšem s tím se musí při tak velké akci počítat. Důležité je, že od této chvíle je Mexiko královstvím božím.
3: Pohleďte k obzoru, pane.
0: Místo pyramidy se zdvihá španělský kříž.
4: Na věky věků.
2: Vzhůru, pane. Před naším křížem musíte vykonat přehlídku vojska. Vašeho vojska, pane.
3: Doufám, že před vojskem slavnostně prohlásíte, že jsem hoden svého vousu, pane. Že jsem jeden z těch, kteří vám dopomohli k vašemu životnímu vítězství.
2: Ať žije Hernando Cortés!
0: Alvarado, to jsem nechtěl.
2: Sedm salv na oslavu dobytí Mexika. Arkebuzy, pal!
0: Svatý Mikuláši, svatý Petře, proč mlčíte? Proč jste nezastavili tu hrůzu? Proč musím se svou vinou zůstat sám? Očistěte mě. Proč je na nebi takové ticho? Což pak nejste? Modlil jsem se k svatým patronům. K našemu bohu stavěl kostely, vyzýval nebe, ale vše bylo marné. Na nebi bylo ticho, nebe mne nechalo na zemi s mou vinou.
5: Kdyby Alvarado věděl o slibu, který si dal Montezumovi, jistě by se choval jinak.
0: Vychoval jsem ho tak, že by vůbec neporozuměl, o čem mluvím. Tak jako já jsem nerozuměl jemu předtím, než skočil do jezera. Se svou vinou jsem zůstal sám. Ale díky tomu všemu vím, že jsou na světě jiné a důležitější hodnoty než ty španělské.
5: Ano. Ano, byl to zajímavý příběh, Hernando. Ovšem já ti chci říct něco důležitějšího. Císař španělský ti všechny tvé viny odpouští. Je rozhodnutý jmenovat tě místodržitelem mexickým. To už je jen krok k tomu, aby se stal později mexickým králem. Přesně tak, jak jsi celý život přál. Císař má ovšem podmínku.
0: Jakou?
5: O tomhle příběhu nesmíš u dvora mluvit. Je jaksi pobuřující a proti španělským pravidlům.
0: Přijel jsem do Španělska proto, abych tenhle příběh vyprávěl. Chci pravidla změnit, to je naděje pro Španělsko.
5: Nedělej to, zničíš se.
0: Můj život musí mít nějaký smysl. Na tom zdali se s ničím nezáleží. Říkáme o těch, jejichž území dobýváme, že jsou divoši. Ovšem divoši jsme my, o tom musím u dvora mluvit. Teď mě dej rozřešení, otče Dominikézi.
5: Nemohu, Hernando.
0: Proč? Mně nechceš dát rozřešení? Protože jsem se vzbouřil proti pravidlům? Že chci všem říct, že krutost, zrada, krádež a násilí jsou hřích, který jsme si v této zemi přestali uvědomovat? Zničil jsem Alvaradovu víru, to je má vina. Nesmím zničit myšlenku.
5: Tvá vzpoura je správná. Ale rozhřešení ti dát nemohu. Protože jsi zbožnější než já. Jel jsi do Mexika pro zlato a našel jsi tam svědomí. Přivezl jsi velký poklad, Hernando.
0: Otče Dominikézi, proč klekáš?
5: Stal se zázrak. Nepřišel z nebe, stal se v tobě. Jdi ke dvoru a všechno vypověz.
0: Ať připraví mého koně.
5: Máš strach?
0: Mám. Aby moje svědectví nezaniklo. Bude mít smysl teprve tehdy, když ho alespoň jediný člověk pochopí a předá dál.
5: Než odjedeš, všechno zapíšeme, Hernando.
0: Ty mě rozumíš?
5: Začneme.

0: Radio Junior.
1: Dneska večer děti přejdou žerty, přijde anděl s Mikulášem z čerty, všem zlobivým dětem sečtou hříchy, dnešní večer nezůstane tichý.
2: Jestli pak jste letos byli hodní, projděte si všichni rok den po dni, od mým dětem jiskry v očích svitly.

zasloužíte dárek nebo uhlí. Oči dětí někam stranou uhly, jen je nechme, ať se chvíli bojí. Nakonec si přijdou pro obojí. Ten, kdo dneska večer skončil s

0: Ahoj, Jani, vítejte v mé, tedy Ušounově pohádkové školce.
1: Ahoj, holky, ahoj, kluci, ahoj, Ušoune. Já už se moc těším na dnešní návštěvu.
0: Já taky.
1: Pojďte dál.
2: Ahoj, Jani, a ahoj, Ušoune. Jsem posel Jenda. Těší mě.
0: Ahoj.
1: Je, posla jsme ve školce jako návštěvu ještě nikdy neměli.
2: Ale já nejsem návštěva. Mám vele důležitý úkol.
1: Aha, a kdo pak tě k nám s tím vele důležitým úkolem poslal?
2: No děti.
1: Jaké děti?
0: No to by mě teda taky zajímalo.
2: No, Žovka, Kuba, Sára, Matyáš, Tobiáš, Sofinka, Lucka, Adam, Kačka, Wendy a Emička a taky Filip.
1: No dobře, dobře, takže tě poslalo fakt hodně dětí.
2: Poslali mě všechny.
0: To je fakt boží.
1: No to tedy je. Být poslem všech dětí musí být super. No počkat, ale proč tě poslali?
2: Mám vyřídit pěkné pozdravení a velkou prosbu.
0: Jsem jedno ucho, ale pořádné.
2: Holky a kluci mají hrozně rádi Janino zpívání. A úplně nejvíc písničky, které sama pro Ušounovu pohádkovou školku vymyslela. No a tak mě posílají, jestli by ta dnešní Ušoškolka nemohla být úplně celá s Janinými písničkami, aby si je děti mohly zapsat do zpěvníčku a pořádně se je naučit.
0: Skvělý nápad!
1: Je, tedy děti, vy mi děláte radost. Jasně, že dneska může být výjimečná školka, ve které se písničky ze školky naučíme.
2: Děkuju moc.
0: Ušounovo zpívání.
1: Tak, já začnu hned první písničkou. Ano, přesně tak, tou, která se jmenuje první, protože byla napsaná do úplně první školky.

0: posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
1: ve které dneska zpíváme písničky, které nemůžete slyšet nikde jinde, než v naší pohádkové školce, protože jsem je vymyslela přímo pro vás.
2: Ty jsi ale šikovná.
1: Děkuju moc, ale hele, nějak se nám tady ochladilo.
2: To je zima, jasná zima.
1: Už tomu rozumím. To je určitě proto, že už jsme na severu s naší další školkovou písničkou. Si posedíme a bude nám fajn, kdo je ta paní s dlouhým krkem. Kdo je ta paní s dlouhým krkem? Kdo je ta paní s dlouhým krkem?

0: Tady bývá přestávka.
1: Noří se do moře sociálních sítí.
2: Myslíte si, že tam něco chytí?
1: YouTube, Instač, to je rajon její.
2: Loví perly, varuje i před zloději.
1: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
2: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
1: A v 17.30, jak v programu je psáno.
2: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím střelhbitě.
1: Rašová Terka, síťová reportérka.
2: Co se na vás těší od středy až do úterka.
1: Rádio Junior.cz jsou webovky,
2: kde najdete všechny síťovky.
1: Můj rozhlas, to je aplikace.
2: Kam se dá pro ně taky vracet.
1: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
2: To vám radí Delfín, Žralok, Treska.

0: Jakou pohádku mám nejradši?
1: Velkou pohádku na rádiu Junior.
0: Každý den se s ní vydávám na úžasnou cestu pohádkovým světem.
1: Už jsem potkala princezny i draky, čarodějnice i skřítky, prostě spoustu zajímavých osobností.
0: Máte chuť vydat se na cestu se mnou?
1: Tak poslouchejte každý den ve 13 a ve 20 hodin.
0: A pak můžete poslouchat znovu a znovu na webu radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
1: S námi je čas na pohádku každý den.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prceť? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

Jsi mé vnímání, první zklamání a to se nesmí. Jsi můj šíf i prám, pouto k dětským hrám, co se ztrácí. Jsi má minulost, které nemám dost, co se vrací.

0: Hitparáda Rádia Junior.
1: 10 hitů, 2 novinky, 2 soutěže a spousta super zajímavostí. Přesně taková je Hitparáda Rádia Junior, která právě teď začíná po 310.
0: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
1: Jako vždy se připrav na 12 parádních songů. Vyber si ten nej a dej mu svůj hlas. Čas na to máš od teď až do středy do 8 hodin večer. Hlasovat můžeš na webu radiojunior.cz.
0: Soutěž.
1: Minule jsem se vás v Postřehovce ptala, která dívčí skupina naspívala virální taneční hit Gabriela. No a správně nám odpověděla Greta Matera, že to je dívčí skupina Kecaj. Gratulujeme! No a těš se na merch od hvězd z našeho žebříčku. A jaká bude Postřehovka pro dnešní den? Pozorně poslouchej naši hitpošku a odpověď na otázku, která hvězda z našeho žebříčku vyrůstala na plantáži, kde se pěstovaly vánoční stromky. Opakuji ještě jednou, která hvězda z našeho žebříčku vyrůstala na plantáži, kde se pěstovaly vánoční stromky. Pozorně poslouchej a až uslyšíš odpověď, tak ji pošli na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu napiš Hitparáda soutěž. Díky. No a teď už jdeme na novinky.
0: Hitparáda Rádia Junior.
1: Dají se na violončelo hrát moderní písničky? A co všechno tenhle nástroj vlastně dokáže? To a mnohem víc nám v klubu Rádia Junior prozradil a i přímo zahrál písničkář, violončelista a zakladatel stylu cello folk Pavel Čadek, který patří k nejoriginálnějším jménům české hudební scény. Jeho novinky Strach a smutek vznikly v rámci kampaně Buď připraven naslouchat organizací Nevypust duši a Junák Český scout. Ta pomáhá táborovým a skautským vedoucím zvládat rozhovory s dětmi o náročnějších tématech. Pavel chodil do skauta už od 8 let a dokonce se z něj stal i instruktor čekatelských kurzů pro budoucí vedoucí. Co na kurzech přednáší? Přepadl i jeho někdy strach a smutek, když byl na skautském táboře? Poslechněte si náš rozhovor a hned to budete vědět. Těšte se i na veselé historky ze života s violončelem, které má občas vlastní hlavu i rozměry. No a teď už si užijte jeho nejnovější pecku, kterou ocení všichni, kdo míří na letní tábory. Pavel Čadek, Strach.
0: Novinka.

0: strach. Tak se jmenuje nejnovější pecka od písničkáře Pavla Čatka. Chceš vidět, jak hraje na violončelo? Tak už brzy si budeš moct náš rozhovor pustit na YouTube kanálu Rádia Junior. A nebo se k němu dostaneš i z hlasovací tabulky Hitparády Rádia Junior. Stačí kliknout na odkaz Pavel Čadek Strach.
1: Soutěž.
0: Na druhou novinku chceme s hudebním dramaturgem Rádia Junior Davidem Janečkou vždycky tip od vás. A tentokrát vyhrává Anetka Šedivá, která chce do našeho žebříčku dostat megahit od své nejoblíbenější zpěvačky. A schválně, jestli poznáš, která to je. Je to megahvězda světové pop music, která své dětství trávila na malé plantáži vánočních stromků v americké Pensylvánii. Její rodina vlastnila několik amerických kovbojských koní a šetlenských poníků. V dětství taky soutěžila v jezdecké show a začala zpívat v muzikálech. Už ve 14 letech získala smlouvu s nahrávací společností a začalo se jí přezdívat princezna country. Teď je jí 36 let a každý její hit se okamžitě katapultuje na přední příčky světových hitparád. Její fanoušci, takzvaní Swifties, umí rozpoznat každý detail v textech a když vydá novou skladbu, internet se na chvíli úplně zastaví. Nedávno nám v hitparádě skvěle bodoval její single The Fate of Ophelia. A já jsem si naprosto jistá, že už voláš, že to je jménem Taylor a příjmení má Swift. No a teď už si od ní užijí její píseň Opelite, která je o tom, že i po těžkých životních chvílích může přijít nový začátek. Taylor Swift.
1: Novinka.

0: Jak se ti líbila novinka Hope Light od Taylor Swift? Jestli ano, tak pro ní můžeš hlasovat na webu radiojunior.cz anebo si vybrat jinou z 12 písniček. A pokud i ty máš nápad na další song, který by neměl v našem žebříčku chybět a je maximálně rok starý, tak nám ho pošli přes formulář Tip na novinku. Formulář najdeš na stránce radiojunior.cz/hitparáda.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Dvě novinky jsme přidali a další dva songy jim musí v našem žebříčku uvolnit místo. A kdo pak od vás tento týden získal nejméně hlasů? Vypadává novinka z minulé Čuka Čuka od megahvězd Jižní Ameriky Anity a Shakira.

0: A druhá od konce byla reprezentantka Rumunska v Eurovizi Alexandra Capitanescu se singlem Choke Me. Z novinky se do našeho žebříčku neprobojovala, tak třeba příště to vyjde. A teď už si užij aktuální žebříček 10 hitů seřazených podle vašich hlasů z tohoto týdne. Jako vždy začneme hezky od 10. místa až po nejúspěšnější jedničku.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: Před týdnem 9. a teď 10. Tak si u vás vede 7členná klučičí skupina BTS, která po povinné vojenské službě od letoška opět koncertuje a její fanoušci šílí. No a protože se jedná o K-popovou skupinu, tak se nabízí otázka, jestli víš, co je to K-pop. Zkrátka znamená Korean Pop, tedy populární hudbu z Jižní Koreje. Není to ale jen hudební styl. K-pop je celý svět plný propracovaných choreografií, barevných videoklipů, módních trendů a silného propojení s fanoušky. Skupina jako BTS trénuje často už od dětství zpěv, tanec i vystupování, aby pak na pódiu působili naprosto dokonale. Důležitou roli hrají i fanoušci, třeba slavná BTS Army, která své idoly podporuje na sociálních sítích i v hitparádách po celém světě. Právě díky nim se K-pop dostal z Asie až na globální scénu. No a dnes konkuruje největším hvězdám západní pop music. No a tady už jsou BTS a jejich Swim.
1: 10. místo.

0: Posloucháš hit parádu Rádia Junior. Minule 6. a teď 9. je single Bad Angel. O hudbu se postaral Anima, který je známý tím, že miluje sci-fi a futuristické záležitosti, no a přesně tak vypadají i jeho videoklipy, které často působí jako výjevy z budoucnosti nebo z úplně jiného světa. V písni Bad Angel do role padlého anděla obsadil Lisu z k-popové skupiny Blackpink. Ve videu má podobu napůl člověka a napůl robota s obrovskými křídly. Téměř nadpozemská postava, která je ze začátku klipu napojená na různé hadičky, jako by byla součástí virtuální reality nebo experimentu z budoucnosti. Hustý, co? A teď ještě malý bonus z historie sci-fi. Jako úplně první sfilmovaná sci-fi se často uvádí film Cesta na měsíc z roku 1902. No ale teď už jsou tady Anima a Lisa a jejich společný počin Bad Angel.
1: Deváté místo.

0: Bad Angel, tak se jmenuje futuristický single, za kterým stojí německý DJ a producent Anima a zpěvačka Lisa, která je ve videoklipu napůl anděl a napůl robot a ještě k tomu ze začátku klipu je napojená na nejrůznější hadičky. Před týdnem byl tento single 9., teď je na 6. příčce.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: A opět klesáme, i když jen o jednu příčku. Ze 7. na 8. se šplhal superhrdina od Karol a Kvida. No a teď kvízová otázka. Kdo je superhrdinou v této písničce? Za A je to Spider-Man, nebo za B pan učitel, nebo za C rodiče. A správná odpověď je za C. Jsou to rodiče, které usměvavá Karolína Neuwirthová-Gudasová pasovala do role superhrdinu. Karol a Kvido, superhrdina.
1: 8.

0: dobrot všech dob. Tipni si, o které. Za A o bombónech, nebo za B o zmrzlině, nebo za C o čokoládě. A správná odpověď je za C. Kája se svými tanečnicemi učí děti Chorošku na písničku Čokoláda. Tak si pojďme o této dobrotě říct pár zajímavostí. Věděl nebo věděla si, že čokoláda původně vůbec nebyla sladká? Staří Májové a Aztékové si z kakaových bobů připravovali hořký nápoj, který byl považován za něco opravdu vzácného. Kakaové boby byly dokonce tak cenné, že se jimi dalo i platit. No a teď si zkus tipnout, kolik bobů je potřeba na výrobu jedné tabulky čokolády. Máš svůj tip? Ještě ne? Tak já počkám. Už ho máš? Tak prýma. Takže, na výrobu jedné tabulky čokolády je potřeba 40 až 60 kakaových bobů. Ale teď si ještě pustíme jejich lekací singlovku Buff, Kája a Bambuláček.
1: Sedmé místo.

0: do mě nechytí, to ti slibuju.
1: Ale já jo.
2: Bav, tak se jmenuje lekací hitovka od Kai a Bambuláčka. Před týdnem byla 10. a teď si povyskočila na šťastnou 7.
3: Hitparáda Rádia Junior.
2: 2x bronzová, 2x stříbrná, 2x bramborová a teď sešup na 6. příčku. Takové je aktuální skóre 13-leté Viktorie Lavrišin, kterou jsme už taky měli ve vysílání Rádia Junior. K našemu rozhovoru se můžeš dostat i z hlasovací tabulky Hitparády Rádia Junior, když klikneš na odkaz její jménem. A jak Vicky odpověděla na dotaz posluchačky Stely, jak zvládá hejty na sociálních sítích, jestli si je bere k srdci? Vicky si prý z hejtů moc hlavu nedělá, hlavně když jí to napíše dítě. Dokonce jí někdy i baví svým hejtrům odpovídat. Co jí ale naštve je, když jí hejt napíše nějaká maminka, protože jí to nepřijde normální a v pohodě, když jsi máma a máš dítě a napíšeš nějakému jinému dítěti hnusný komentář. Viktoria Lavrišin, tančím jak chci.
3: 6. místo.

0: single Tančím jak chci, který naspívala 13letá Viktoria Lavrišin, byl minule čtvrtý a teď je na 6. příčce. A kdo pak nám už po páté otevře první pětku hitparády Rádia Junior? Bude to dívčí skupina Kecaj a jejich single Gabriela. Na internetu se navíc rychle rozšířil taneček z refrénu, kterému fanoušci říkají Helicopter Hands. Tolik lidí ho začalo napodobovat, že skupina později zveřejnila i celé taneční video, aby si choreografii mohl vyzkoušet úplně každý. No a mám pro tebe ještě jednu zajímavost. Členky Kecaj pocházejí z různých částí světa a dohromady mluví několika jazyky. Právě proto mají fanoušky skoro na všech kontinentech. Skupina vznikla teprve nedávno, ale už stihla vystoupit na velkých hudebních akcích a získat miliony sledujících na sociálních sítích. Jejich cílem je propojit to nejlepší z K-popu a západní popové hudby, no a ukázat, že hudba dokáže spojovat lidi bez ohledu na to, odkud pocházejí. Kecaj, Gabriela.
1: Páté místo.

0: Gabriela od dívčí skupiny Kecaj je opět na pátém místě.
1: Hit paráda Rádia Junior.
0: Druhý, třetí a teď čtvrtý je Sokolík Pepík. Písničku společně s producentem Zdeňkem Hrubým složila zpěvačka Bára Ladrová, která je zároveň ambasadorkou projektu Se Sokolem do života. Do něj se můžou v těchto dnech hlásit mateřské školky i školy a dětské skupiny s dětmi do 8 let. Stačí se registrovat do 31. července a obdržíte metodické plány na super cviky a hry a taky odměny pro děti. Samolepky a 3D medaile z bioplastu. Na léto prý připravili super letní výzvy. Tak si Sokola čekněte. No a teď už přilétá Sokolík Pepík a Bára Ladrová.
1: Čtvrté

0: už jsme se dostali na medailové příčky hitparády Rádia Junior, kde to opět bylo napínavé do poslední chvíle. Kdo si odnese bronz? Tentokrát to bude 18-letá Adéla Křivánková s písničkou Konečně volná. Adéla pochází z lázeňského městečka Klimkovice s nádherným výhledem na Beskydské kopce. Na hodiny zpěvu od malička chodila do ostravské Pop Academy, kde si ji vyhlídl frontman skupiny Nebe Petr Harazín. Její zpěv se mu tak moc líbil, že pro Adélu napsal několik jejich písní, například Parfém nebo Konečna. No a několik songů pro ní otextoval i Pokáč. A jestli se chceš o Ádě dozvědět něco víc, tak si určitě pusť rozhovor s ní z klubu Rádia Junior. Co se tam dozvíš? No třeba to, že ve školní jídelně si dá nejradši řízek s bramborem a špagety. No a vzpomeneš si, co má ve školní jídelně nejméně ráda? Za A držťkovou polévku, nebo za B červenou řepu, nebo za C játra. No a správná odpověď je za C nesnáší červenou řepu. Adéla Křivánková, Konečně volná.
1: Třetí místo.

0: Konečně volná, tak se jmenuje před týdnem Zlatý song Hitparády Rádia Junior, který aktuálně získává bronzovou medaili.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: Jednu bronzovou a už druhou stříbrnou medaili si odnáší 19-letý David Málek se singlem Usínám. No a teď pár zajímavostí o usínání samotném, tedy o tom momentu, kdy se tělo pomalu přepíná do nočního režimu. Věděli jste třeba to, že usínání není okamžité, ale mozek postupně přechází přes několik fází? Nejprve zpomalí pozornost, pak začne klesat tělesná teplota a teprve potom se dostává do lehkého spánku. Zajímavé je, že většina lidí usíná během 10 až 20 minut. Pokud to trvá výrazně déle, často za to může stres, přemýšlení nebo příliš mnoho obrazovek před spaním. Mozek si totiž ještě jede svoje myšlenky, i když už bychom dávno měli spát. A jen tak by the way, zažili jste někdy i to, že vám při usínání najednou škubla ruka nebo noha? Tak buďte v klidu, prý je to úplně normální. Říká se tomu hypnický záškup. A vědci se domnívají, že jde o úplně neškodnou chybu mozku, který si v tu chvíli špatně vyloží uvolnění svalů. Tak si teď pojďme na chvilku zdřímnout s Davidem Málkem a jeho singlem Usínám.
1: Druhé místo. Usínám.

0: Usínám, tak se jmenuje hitovka od 19-letého Davida Málka, který vypadá jako princ z nějaké pohádky. Nevěříš mi? No tak se mrkni na náš rozhovor na YouTube kanálu Rádia Junior, ke kterému se dostaneš i z hlasovací tabulky Hitparády. No a uvidíš, že říkám pravdu. Předminule byl David Málek bronzový a teď už je po druhé stříbrný. A který hit vítězí ve 310. kole hitparády Rádia Junior a stává se mega skokanem týdne, protože se katapultoval z novinky na místo nejvyšší. Tram tadadá, je to píseň Tohle není love song od dívčí skupiny Rebelky. V téhle pecce ale holky nespívají sami, společně s nimi uslyšíte i mladé herce a influencery, jako je Adam Seidl, Jony, Matyvob, Honzino a taky Arianka, což je dcera youtubera a parkouristy Taryho. Aktuálně Rebelky připravují podzimní tour a nový klip. No a jestli se tam kluci objeví nebo ne, tak to je prý ještě tajemství. Co vám ale už teď prozradit můžu je to, že všechny Rebelky, tedy Agi, Leila, Natka a Sophie, uspěly v konkurzu na nový seriál pro teenagery, který se jmenuje Role, a začne se točit teď o prázdninách. Tak holkám moc gratulujeme a těšíme se na výsledek. Dívčí skupina Rebelky, Adam Seidl, Jony, Matyvob, Honzino. Tohle není love song.
1: První místo.

0: Tak to byla dívčí skupina Rebelky, Adam Seidl, Jony, Matyvob, Honzino. Z novinky z minulé se staly vítězi 310. kola hitparády Rádia Junior. Gratulujeme!
1: Soutěž.
0: No a než se vrhneme na rekapitulaci všech písniček, tak ti připomenu dnešní postřehovku. Která hvězda z našeho žebříčku vyrůstala na plantáži, kde se pěstovaly vánoční stromky? Jestli to nevíš, tak si poslechni hitparádu Rádia Junior ještě jednou. Až to zjistíš, tak nám napiš na mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu dej hitparáda soutěž. Ať se mi to líp v té záplavě mailů hledá. Děkuju. A teď už je tady...
1: Rekapitulace.
2: Strach je normální a nemyslíš, že vždy se před ním ochráníš a promluvit si o něm, to je odvaha. Tak například na temnotu mě pomáhá.
0: Strach, tak se jmenuje první novinka od Pavla Čata.

novinkou Opalite přichází Taylor Swift. Swim od BTS je na 10.

0: A ve 350. kole vítězí Rebelky, Adam Seidl, Johnny, Mativo, Honzino a Arianka se singlem Tohle není love song. Gratulujeme.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Tak takové je finální pořadí z tohoto týdne. Jak se ti líbí? Máš radost z toho, jak se tvůj favorit umístil, anebo ho chceš vidět na vyšším místě? Tak o naší hitparádě řekni svým známým. Hlasovat můžete z mobilu, tabletu i počítače, a to až do středy do 8 hodin večer. I příště budou muset naši hitparádu opustit další dva hity. Tak proč neudělat něco pro to, aby to nebyly zrovna ty tvoje? A aby měli všechny hity úplně stejnou šanci, tak jsme výsledky vynulovali a začíná se zase hezky na novo. Na stránky radiojunior.cz se scrolluj dolů a uvidíš tabulku s hitparádou. Klikni na svého favorita. A nebo můžeš využít i adresu radiojunior.cz/hitparáda, kde najdeš všechny díly, včetně aktuálního hlasování. Hlasovat můžeš do středy do 8 hodin večer. Tak nezapomeň, řekni o naší hitparádě svým známým. Hlasujte, posílejte tipy na novinky. A jak to všechno dopadne, se dozvíš v hitparádě Rádia Junior příští sobotu už v 9 hodin ráno, a nebo v sobotu i v neděli v 5 odpoledne. Jo, a když to náhodou nestihneš, tak všechny díly najdeš i na našem webu. Ahoj!

0: Hodně štěstí.
1: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
0: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
1: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
0: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
1: To já Hajaju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
0: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
1: No jasně. Tak domluveno.
0: Jupi!
1: Aha.
2: Kone, Eko, Ači.

주는 건 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: Klub Rádia Junior od ledna v novém.
1: Baví vás věda nebo raději sportujete?
0: Čtete knížky, sledujete filmy?
1: Nebo jen posloucháte muziku, která hýbe žebříčky světových hitparád?
0: Ať je to cokoliv, vše najdete v novém klubu Rádia Junior.
1: Každý všední den od 17 do 20 hodin se na vás těší dobře naladění moderátoři Rádia Junior,
0: skvělí hosté a témata, která hýbou světem.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Baví vás reality show o vaření? V tom případě vás následující premiérový příběh naprosto nadchne. Seriál Vař, vař, vař nás zavede do prostředí kuchařské reality show, v níž můžete všechno vyhrát, ale také ztratit. Spolu s bláznivým moderátorem se dostaneme jak před oslňující světla reflektorů, tak do zákulisí, kde se odehrávají nekalé televizní praktiky. Seriál Vař, vař napsala Antonie Rašilová. Účinkují Jiří Macháček, Saša Rašilov a Vojtěch Hrabák. Režie Bela Šenková, dramaturgie Lenka Beverková, zvuk Tomáš Pernický a Jonáš Rosůlek. Zvukový design Miro Tóth. Vyrobeno v roce 2024.

0: Vař, vař, vař je tady! Vítejte vy všichni bonviváni, kteří umíte dobře žít a milujete jídlo. Vítám také vás, drazí gurmáni u televizních obrazovek. Pojďme si společně připomenout pravidla. Vař, vař, vař je totiž soutěž a ta pravidla mít musí. Stejně jako každý recept má svůj správný postup. V naší cooking show proti sobě soupeří ti nejlepší profesionální kuchaři nebo absolutní amatéři. Jejich úkolem je uvařit 3 jídla. Porota pak vybírá toho nejnadanějšího, nejpohotovějšího a nejzručnějšího z nich, prostě toho nejlepšího kuchaře. Ptáte se, co je cenou pro vítěze? Já vám rád odpovím. Vítěz si může přát absolutně cokoliv. Ano, slyšíte dobře, absolutně cokoliv. Chcete nový mixer? Klid na duši? Nebo nekonečnou zásobu olivového oleje? My to pro vás zařídíme. Stačí jen vyhrát v naší kulinářské show Vař, vař, vař! Tentokrát se však chystáme s pořadem zatočit a obměnit pravidla svěžím překvapením. Ještě vám neprozradím, o co půjde, ale nebojte, drazí gurmáni, máte se na co těšit. A já už tady před sebou mám přihlášku pana Čůni. Výběrovou komisi absolutně zaujala jeho odpověď na následující otázku. Kdybyste měla vybrat jedno jídlo, kterým přesvědčíte porotu, aby vás vybrala, jaké by to bylo?
1: Vaření je o lásce. Já vařím celým svým srdcem. A pokud vás mám o tomhle přesvědčit, abych vyhrál, tak neuvedu žádný recept.
0: Žádný?

0: Cože?
1: Chci vám ukázat, jak improvizovat v kuchyni, když je kuchař veden láskou k vaření.
0: No tak, takovouhle odvahu a zároveň sebevědomí, to jsme tady ještě neměli. Kuchaři v soutěži většinou vaří něco, co je jejich takzvaná klasika, že? Neradi riskují. Pan Čuňa chce vsadit karty na jistotu, ale zároveň bude improvizovat, protože to je jeho jistota. Je si sebou velmi jistý a doufá, že takhle vynikne mezi kuchaři, kteří budou určitě postupovat podle předem napsaných receptů. Pozvali jsme ho do studia na vstupní pohovor a kamerové zkoušky. Přece jenom, milí diváci, řekněte sami, ne všichni mají tak pěknou tvář na kameru jako já, abyste se na něj chtěli stále dívat. No a teď se podíváme na to, jak to probíhalo.
1: A dobře, dobře, takže vítejte, pane Čuňo.
2: Pan Čuňa, ano.
1: Zaměstnání?
2: No tak, na volné noze.
1: No tak to malinko rozveďte, prosím. A
2: co se zrovna namane, snažím se si co nejvíc vydělávat vařením, ale vlastně za mnou uvařené jídlo jsem zatím dostal jen 500 korun a to byly svatební koláčky na zajícovou svatbu. Já nerad peču, já miluji vaření, že jo? No ale zajíc je můj nejlepší kamarád a tak jsem to pro něj udělal rád.
1: Aha, no dobře. Tak, studoval jste někdy kuchařskou školu? Nebo se účastnil nějakého profesionálního kuchařského kurzu?
2: Školu ne, kurzy ano, celkem 3 kurzy.
1: A pracoval jste někdy jako kuchař?
2: Ne.
1: Jak často vaříte?
2: No pořád, pardon, no neustále, furt, prostě pořád. A každý den, i 3x denně. A někdy k tomu ještě i něco naložím, zavařím.
1: Jak dlouho se věnujete vaření?
2: Začal jsem vařit už jako dítě. První recept, který jsem zkoušel úplně sám, byla bramborová kaše. Jenže jsem nevěděl, že brambory musí být vařené a ne pečené. No, zkrátka to moc nevyšlo, ale to jsem byl jen dítě. Byl jsem jenom dítě. To se může stát a nic na tom není. Každý může občas něco připálit nebo nedopéct. Jinak se přece vůbec nemůžete naučit vařit, než že to pořád zkoušíte dokola.
1: A proč vy se hlásíte do pořadu Vař, vař, vař?
0: No chci lidem ukázat, o čem vaření doopravdy je. Když vařím, jsem šťastný a nedokážu myslet na nic jiného na světě. Jako bych najednou zmizel a neexistoval. A veškerá moje existence se přesunula do krájení, míchání, hledání správného koření, ochutnávání. Mám kolikrát rozpálené všechny 4 plotínky najednou a já mám 8 rukou a všechno bublá a praská a dává o sobě vědět. A já se jim věnuju, těm hrncům, pánvičkám, surovinám. Je to nádhera. Běhám po kuchyni, i když je malinká, běhám tam a zpátky jako kulovej blesk. Dokonalost jídla vidím hlavně v jeho pomíjivosti. V jednu chvilku je na talíři a v té další už neexistuje. Ale na chviličku fungovalo,
1: ano,
0: jako katalyzátor štěstí.
1: Ano. Pane Čuňo?
2: Pardon? Hlásím se do pořadu, protože chci všem ukázat, jak krásné je umění vaření. A abych si splnil svůj životní sen. Jako výhru jsem si vybral.
1: Nepředbíhejme, pane Čuníku. Přání si nechte pro sebe, dokud vás a vašeho sous-šéfa finálně nezařadíme do soutěže.
2: Sous-šéfa? Pardon?
1: No, kdo je váš výběr na pozici sous-šéfa, tedy zástupce šéf-kuchaře? Jeho pomocný kuchař?
2: Prosím? Vždyť v téhle soutěži vždycky soutěží jednotlivci. Nikdy nikdo žádného sušéfa neměl, já...
0: Ano, ano, ale... Vás, speciál! Tohle je Liga mistrů. To znamená, že soutěžit nebudou jednotlivci, ale dvojice. Každý správný šéf kuchař totiž musí kromě vaření zvládnout také organizaci svého týmu. A pravou rukou šéf kuchaře je jeho pomocný kuchař, takzvaný sušéf. Vítejte ve Vas speciálu, v němž každá ze tří soutěžních dvojic uvaří jen jedno jediné jídlo. Tím bude muset porotu přesvědčit, že právě oni si zaslouží splnění snu a titul vítězů. No a proto si musíte vybrat sušéfa. No, kdo to bude?
2: Já nepotřebuju pomoct. Dokážu to sám.
0: Vy si ale musíte vybrat. Takže, kdo to bude?
2: Já...
0: No, my potřebujeme znát vaši odpověď.
2: Můžu si jen rychle odskočit. Víte, chce se mi to, no, na záchod.
0: Máte 5 minut.
2: Jasně, děkuju. Zvedni to.
3: Čau, kamaráde. Jak se máš? Akorát jsem si vyšel na procházku a zrovna jsem dorazil do...
2: Hele, dobrý. Hele, jsem na tom pohovoru a...
3: No to je skvělé. Dobrý den i vám, slečno. Tak jaké to je? Povídej.
2: Já ti to pak všechno řeknu, ale teď se tě potřebuji...
3: Počkej chvilinku. Jo, dám si smažené mrkvičky s majonézou a žlutou limonádu. Děkuju.
2: Ty zase žereš v tom kvikáči.
3: Podívej se. Každý má v životě svoji cestu. Já investuji čas do jiných věcí než ty. A to je v pořádku. Když si objednávám jídlo, šetřím čas a můžu víc číst. Teď zrovna čtu tuhle knížku, která...
2: Jo, oka. Já na tohle ale nemám čas.
3: Podívej se. Když budeš pořád spěchat, tak to s tebou brzo sekne. Ty v té své kuchyňce taky nikam nespěcháš. Já si svou kuchyňku nosím všude sebou. Je uvnitř mě můj domov, moje centrum klidu. Pojď si se mnou zameditovat, provedu tě.
2: Ale já nejsem v kuchyňce, já jsem na tom pohovoru.
3: Ještě trochu majonézy. Ano, děkuju. To bys mi ale neměl volat, to se spíš věnuji jim.
2: Já se zblázním.
3: Dýchej, nepanikař. Polož ten telefon a běž se věnovat pohovoru. Popovídáme si pak u tebe, jo?
2: Ale já si nepotřebuji povídat.
3: No tak proč? Ano, děkuju. Zase zítra nashledanou. Proč mi teda voláš?
2: Ta soutěž je to Liga mistrů. Každý šéf kuchař musí mít k sobě...
3: Šuňo! Už o sobě mluvíš jako o šéf kuchaři. To je skvělý a zdravý pokrok tvého sebevědomí. Já ti gratuluju.
2: Prosím tě, teď ne. Každý musí mít sušéfa, druhýho kuchaře, k ruce, aby mu pomáhal.
3: O, s tím jsme nepočítali, viď? Koho si vezmeš? Svou mámu? Je skvělá kuchařka.
2: Mámu, ty jsi se zbláznil. To by byl trapas. Ne, já...
3: Tak někoho seženeme přes internet. Určitě nějaký nadšený kuchaříček bude k mání. Neboj.
4: Pane Čuňo, už jste hotový? Jak jste se rozhodl?
2: No prkínka, já se z toho... Moment, ještě chvilku. Zajíci, budeš můj sušéf.
3: Já ale přece neumím vařit, Čuní.
4: Máte poslední minutu, jinak vybereme někoho jiného.
2: Jo, hned přijdu. Zajíci. Zajíčku můj, já nikoho jiného ale v kuchyni nesnesu a musím jim už dát odpověď a ty seš můj nejlepší kamarád. Všechno zvládnu sám, stačí, když tam jenom budeš, abych splnil podmínky. Stejně bych tě k ničemu nepustil, já vím, že nic nezvládneš ani ukroj do kurku.
3: Není to ale podvádění. Neměl by s tebou soutěžit někdo, komu na jídle opravdu záleží? No, abys náhodou nešvindloval. To nepřitahuje dobrou energii. A dobrá energie je nevyhnutelně potřeba k dosáhnutí vysněných cílů.
2: Prosím, prosím.
3: No jak myslíš? Dobře, ano. A co bych pro tebe neudělal?
2: Zajíc. Můj šéf bude zajíc.
0: 4:58. No tak to bylo trochu dramatické, ale tak to máme rádi. Pan Čuňa splnil všechna potřebná pravidla a byl vybrán do soutěžního pořadu Vars. Uvidíme, jak amatérský šéf-kuchař, který má doma malou kuchyň, obstojí v našem speciálu v Lize mistrů. Už v dalším díle se utká s těmi nejlepšími šéf-kuchaři z celé země. Tohle bude opravdu jízda, co nás všechny dostane do varu, až budeme totálně vařený!

A kdyby vám děti někdo řekl, že pohádky nejsou žádná pravda, tak mu nevěřte. Jsou pravda a dost. Vždyť má babička viděla na vlastní oči hadí královnu. A u nás v Úpě i Metuji byl opravdu vodník. Psí rusálky, o kterých budu ještě vypravovat, také opravdu jsou. To vám dosvědčí pan Jirásek, co napsal tolik knížek. A takové svědectví něco vydá. Já sám znám jednu rusálku s hvězdovýma očima. Z toho vidíte, že pohádky opravdu jsou. A kdo tomu nevěří, nesmí dál poslouchat. Byl tedy jednou tulák. V jedné kapse měl díru a v druhé ani tu ne. To byl celý jeho majetek. K tomu všemu byl chudák němý a měl vešky v šedivých vlasech a byl tak bídný, že ho nikde ani přespat nenechali. Tak, že mu někdo dal plesnivý kousek chleba a tu ten tulák ani poděkovat nemohl. Jen se tak divně a přepěkně koukl světlounce modrýma očima a šel zase dál. A co se dotýče spaní, no bože, někde je seno, někde je sláma. A když už dočista nebylo čím se přikrýt, přikryl si tulák aspoň očička vrásčitými víčky a šlo to také. Spí tak jednou ten němý tulák v prázdné hlídačově budce. A zdá se mu, kde si cosi, snad, že je v ráji. Taková věc se může zdát i chudému člověku. A co tak spí, nahodil se tu človíček zlodějíček a chtěl také přespat v té budce. Leze vám dovnitř a nahmatá pod mě tuláka. Snad je to kolega, napadne ho a hned sahá tulákovi do kapes, nemá-li tam zlaté řetězy nebo diamantové prsteny z nějaké krádeže. V jedné kapse najde díru a v druhé docela nic. To děti je tuze málo i pro vychrtlého zlodějíčka. A tak ten taškář nechal tulákovi v kapsách to nic a tu díru a lehl si na druhou stranu budky, aby se aspoň vyspal. Leží zlodějíček a nemůže hnedle usnout. To jistě neměl čisté svědomí. A jak leží, dělá se v boudě divné, spanilé světlo, že se až hrdlo svíralo tou krásou. A v tom tajemném světle se zjeví tři bílé stařeny. V zlodějíčkovi hrklo leknutím a on se udělal ve svém koutě maličký, jako hromádka popela, jako suché stéblo, jako třikrát složené nic, aby ho nikdo nenašel. Ale ty tři stařeny se naklonily k spícímu němému tulákovi a první z nich řekla: sestry, jak pokojně spí nejchudší člověk na světě. Nejchudší člověk, řekla druhá, a přece najde místo, kde je největší poklad na světě. Ale až po své smrti, dodala třetí. Třikrát složené nic, maličký zlodějíček, zastříhal ušima. Ano, až bude pochován, řekla první stařena. Neboť právě na tom místě, kde bude pochován, pravila druhá, je uložen největší poklad na světě. Tak je souzeno, dokončila třetí. A kde bude pochován, vylítlo najednou ze zlodějíčka, ale hned toho litoval. Sotva to dořekl, tři stařeny sudičky zmizely a zůstalo po nich jenom to divné, čarovné, tesklivé světlo, kterým se až hrdlo svíralo. A v tom světle tiše, pokojně oddychoval spící němý tulák. Zlodějček si sedl a přemýšlel. Tak tedy je souzeno, že tenhle děda bude jednou pochován na místě, kde je uložen největší poklad na světě. Věčně tu nebude, vždyť je jako pára nad hrncem. Já medle se ho už nepustím. Půjdu všude s ním a až umře, počkám, kde bude pochován. A zrovna na tom místě pak budu kopat a najdu poklad. Lidičky, já jsem chytrý. S tak velkou chytrostí je zrovna škoda krást. Takový chytrák jako já se hodí k lepším věcem. Až najdu ten poklad, koupím si automobil a kožich a zlaté prsteny. A kdyby pak na mě přišel nějaký zloděj, ježišmanko, to já bych mu dal. Co ty, kujone, ty vrahu, ty ničemu zlodějská, krást mě mé prsteny? Marš na šibenici.
Bajo, řekl si zloděj, to všechno udělám, jen co ten děda umře a já najdu poklad na tom místě, kde bude pochován. Sotva se rozbřesklo a němý tulák si vytřel spánek z modrých očiček. Zlodějček hned na něj. Kdo prý je a kam Ninčko jde a kde si cosi? Němý dědeček mu, to se rozumí, neřekl na všechny ty otázky ani slova. Jen se pěkně, modře díval. Němáku, němá, povídá zlodějček. Abys věděl, já teď půjdu všude s tebou. A kdybys mě chtěl pláchnout, tak ti natluču. Na mou duši natluču, víme? Tak a teď hybají do světa. Šel tedy tulák ode vsi ke vsi a zlodějček pořád na krok za ním, aby ho z očí nestratil. Šel tulák od lidských dveří k lidským dveřím. Někde mu dali kus chleba, někde zlé slovo. Zlé slovo mu zlodějček nechal, ale kus chleba mu vzal a snědl sám. Někde zlodějček ukradl kuře nebo králíka a upekl si ho na ohni, ale tulákovi nedal ani kostičky olíznout. Ať umře hladem, myslel si, aspoň budu dřív dědit ten poklad. Ale němý dědeček ne a ne umřít. Pořád šel ode vsi ke vsi a zlodějček pořád krok za ním a tak spolu prošli skoro celý svět. Jednou šli dlouhým černým lesem a byla už noc a byla zima. O půlnoci přišli k osamělé hospodě v lese. Dědeček tulák zatloukl na dveře a přišel mu otevřít hospodský Jíra. A ten Jíra byl loupežník. Dědeček ukazoval rukama, aby ho Jíra jako nechal někde přespat na půdě nebo v chlívku, ale Jíra jen hrozně zaklel a zabouchl starému tulákovi dveře před nosem. Dědeček se ohlíží a vidí psí boudu, kde leží ohromný pes. A to byl krvavý vlkodlak. Ale dědeček se docela nic nebojí a šourá se k boudě. A ten zlý vlkodlak pěkně vstane, zamete trochu ocasem a pustí dědu do své teplé boudy. Tu si řekl zlodějček, a to já si tam taky lehnu. A žene se k boudě. Ale vlkodlak vyskočí, vycení zuby a v prsou mu to začne strašně vrčet, jako by se tam chtělo něco utrhnout. Když se to utrhne, bude to lidičky ukrutné kousnutí. Zlodějček onem uskočil až ke dveřím a zabouchal na ně. Loupežník Jíra otevřel a ptal se škaredě, co kdo chce. Prosím vás, hospodo, jektal zlodějček, puste mě dovnitř, nebo mě ten váš pes sežere. Tady se platí, řekl Jíra. Já vám zaplatím, křikl zlodějček, až vykopu ten poklad. No tohle Jíra slyšet, hned chytl zlodějčka za límec a teď jášku ven s tím, jaký poklad a kde je. Hej, nechtěj, musel zlodějček vypravovat, jak viděl ty tři sudičky a jak prorokovali, že na místě, kde ten němý tulák bude pochován, se najde největší poklad na světě. Minu tohle Jíru přenáramně zajímalo. Pětkrát se na všechno zeptal a pak zamkl zlodějčka do komory, vyhrnul si rukávy, plivl do dlaní a začal přemýšlet. Půjdu já s tím tulákem, řekl si. A až umře, podívám se, kde ho pochovají a na tom místě vykopu poklad. A za ten poklad si koupím zámek a jedna komora bude plná dukátů. A přijdou-li tam na mě loupežníci, kruci, turci, já je zabiju. Na tyhle věci myslel až do rána. Ráno si uřízl půl centu slaniny, dal do pytle a čekal, až se němý tulák probudí a půjde dál, aby šel za ním. Dědeček se probudil, pohladil vlkodlaka, umyl si oči a pustil se po silnici dál. Loupežník Jíra za ním. Zatím zlodějíček zůstal zavřen v komoře. Ráno dostal strach, aby se mu dědeček nestratil. I udělal se tenký, tenoučký jako žíně a protáhl se klíčovou dírkou ven. A tu viděl, že dědeček už odchází a Jíra za ním. Běžel zlodějíček za nimi, ale Jíra vytáhl z opasku strašný řeznický nůž a ukazoval, člověče, jdi si jinou cestou, nebo tě šmik, šmik, podřežu. Zlodějček se lekl, zůstal pozadu a přemýšlel, jak to udělat, aby se pomstil a aby mu Jíra dědečka neukradl. Šel dědeček ode vsi ke vsi a prosil o kousek chleba.
Loupežník Jíra pořád krok za ním a nespouštěl z něho své krvavé oči. Bylo poledne a dědeček nevyprosil ani kůrčičku chleba. I sedl si u cesty a třásl se jako suchý list. Sedl si Jíra, vytahl z pytle slaninu, uřízl 20 liber a na posezení to snědl. Ale dědečkovi nedal ani kůži ze slaniny. Pak šel dědeček dál a šel až do večera a nikde mu nedali ani dobrý den, ani suchý brambor. A když přišla noc, lehl si v nějaké kůlně, zavřel modrá očka a usnul. Jíra sedí na prahu a kouše 20 liber slaniny. A co já budu za ním běhat, myslí si. Já ho podřežu a až bude mrtev, pochovám ho. Vždyť ať ho pochovám, kde chci, bude na tom místě ten poklad. Vytáhl nůž, plivl na něj a začal brousit o ocílku. Pak zkusil ostří na nehtu, znova plivl na čepel a znova brousil, až to svištělo. A pak zkusil na nehtu a zase brousil. Zatím zlodějíček šel do nejbližší vesnice a aby to Jírovi zkazil, vypravoval všem lidem, že našel začarovaného tuláka a že na místě, kde bude pochován, leží poklad a že loupežník Jíra jde s dědečkem, aby ten poklad vykopal. Sotva to sedláci slyšeli, řekl si každý, že také půjde za tím pokladem. Každý vzal pytel, strčil do něho pecen chleba nebo šrůd uzeného, chytil motiku nebo lopatu a hajdy za dědečkem. Jíra tedy zrovna brousil nůž, aby němého tuláka podřezal. Když po třetí plivl na ostří a po třetí začal brousit, až sršely jiskry, zvedl hlavu a viděl kolem dokola jakoby samé rudé uhlíky. To byly chtivé, planoucí oči těch, kteří přišli vykopávat poklad. A bodejť, řekl si Jíra, já toho dětka zabiju a pochovám a oni mě pak zaženou a vykopou poklad sami. Takhle já nehraju, řekl si. A jakoby nic, dobrousil nůž a uřízl si ještě jeden kus slaniny. Dědeček tiše spal. Ale nikdo z těch, kdo šli za ním, nespal ze strachu, že by třeba někdo druhý dědečka odnesl v pytli a někde potají pochoval. Tak seděli kolem kůlny, svítili na sebe krvavýma očima a ježili fousy. Ráno se dědeček probudil a nic se nedivil těm všem lidem. Omyl si oči rosou a šel dál. Celý ten zástup lidí za ním a každý se jen strkal, aby byl dědečkovi co nejblíž. V poledne tulák nevyžebral ještě ani kůrčičku chleba, i sedl si na kámen a chvíl se jako stébelko ve větru. Všichni sedli dokola, vytáhli z pytlů zásoby a jedli, ale jemu nepodal nikdo ani drobečku. A když zase v noci šel dědeček spát, sesedli se všichni kolem něho jako vlci a žhnuli řezavýma očima a hlídali se a skřípali na sebe zuby, jako by se chtěli kousat. Tiše, tichounce jako dítě, spal v jejich středu dědeček. A tak to bylo i den na tom, a třetí den, a čtvrtý, a pořád. Jenomže lidí pořád přibývalo. A všichni šli za pokladem a čekali, až němý dědeček umře. Všichni se nenáviděli a chtěli by se zabíjet. Ale žádný se v tom průvodu nechtěl opozdit. A tak se jen ujídali žhavýma očima a syčali na sebe a cvakali zuby. Byli mezi nimi chudí žebráci, kteří chtěli zbohatnout, a zloději a loupežníci, ale také zámožní lidé, kteří chtěli ještě víc zbohatnout, a ti jeli za dědečkem se žebřiňáky a kočáry, aby ten veliký poklad mohli hned odvést. Ti nejbohatší nešli za dědečkem sami, ale najali si stráže a detektivy, a ti nejslavnější detektivové jeli za ním v automobilech a každý chtěl být přitom, až tulák umře a bude pochován. Byl nám to průvod mnoha tisíc lidí. A v čele pořád ohnutý němý dědeček s křivou hůlčičkou a modrýma očima. Všude zavírali dveře a vrata, když viděli ten divný průvod a nikde už nedali tulákovi kousek chleba. A tak byl dědeček den po dní menší a zcvrklejší, jen jeho oči byly modřejší a modřejší, jako by se dívali s nebe.
Kdykoliv dědeček usedl, všichni usedli kolem a jedli a jemu nepodali. Nač ho ještě živit, mysleli si. Už dávno by měl umřít a nechat se pochovat. Ale starý tulák neumíral, třeba byl už skoro průzračný. A v noci, když spal, svítili dokola tisíce zlých očí rudými a zelenými ohýnky. Jednou v noci šel dědeček spát na stoh slámy v širém poli. Kolem dokola sedí tisíce lidí a hlídají. Koně uvozů hrabou kopity, automobily hrčí, lidé se ani nehýbají a skřípou na sebe zuby. Tu se smluvili nejmocnější z těch, co šli za pokladem, že té noci dědečka zabijí a rozřežou na kousky. Každý z nich vezme kousek jeho těla a někde jej pochová, aby pak na tom místě našel poklad. I vzali nože a šli na dědečka. V tu chvíli sjel z hvězdného nebe ohnivý anděl a dal dědečkovi smrtelné políbení. Stoh slámy zaplal až do nebe vysokým plamenem a strašně ozářil tisíce tváří, bledých zděšením a lakotou. Než se všichni vzpamatovali, stoh dočista schořel a ze spáleniště vyrazil ohromný sloup popela a vlétl všem lidem dokola do očí. Byl to popel z mrtvého dědečka. Strašlivě pálili oči, do kterých padl jen prášek toho popela, a byli nadlouho oslepeni. Ale bolest pomalu přestala a oslepení vyplavalo se slzami a tu zmizeli těm lidem rudé a zelené ohýnky z očí a oni se rozhlíželi s úžasem. Viděli najednou chtivost a zištnost, která je hnala za pokladem, a všichni se zastyděli tak, že by se do země propadnout chtěli. A tu viděli jeden druhému na očích, že se hanbí a že by chtěl napravit svůj život. Jeden pohlížel druhému až do srdce, kde se probouzila lítost a mírnost. Najednou přestali vidět v sobě nepřátele a viděli v sobě lidi. To bylo pro ně něco tak nového, že rázem pochopili, že jejich oči jsou teď očarovány popelem z němého dědečka. Viděli najednou krásné hvězdy na nebi, nádhernější než všechno zlato. A viděli dobré stránky v duších lidí, a co viděli zlého, to v nich budilo jen lítost a žádné záští. Tak opravdu našli největší poklad tam, kde byl dědeček tulák pochován. Ve vlastních očích a v jejich dobrém pohledu. Od té doby se všichni dávno rozešli po světě, ale pořád ještě mají vlídné a očarované oči, kterými dovedou objevit všechno, co je krásného a dobrého v životě. Někdy potkáte takového člověka a jen se na vás podívá. Hned vám je jako by vám řekl něco moc hezkého.

0: Posloucháte Pohádkové poklady.
1: V hanácké dědině Podolí, na samém okraji Hané, žil jednou chudý švec s hromádkou dětí. Ignác, Žouželka mu říkali. Švec měl hnízdečko na svahu pod lesem, chaloupku pod doškem, teplou a útulnou, s okýnky jako dlaň do daleké roviny, vždy samá jasnost, samá zář. O to se starala Ševcova žena a nejstarší dcerka Málinka. Žouželka si na výdělek mnoho nepřišel. Spravoval většinou staré, na nové si málo kdo přišel uměřit. Ale i tak byl mistr spokojen a práci si oslazoval písničkami, jež sypal zrovna z rukávu. Zůstal-li sám, a to bývalo od jara do podzimu častěji, když žena podělkovala u sedláků a děcka chodila sbírat do lesa, co se jenom dalo, rozespíval vždycky celou chaloupku. I dneska se švec dobře vyspal. Rovina dole se vlnila stříbrem a zlatem dozrálých klasů. Bylo před žatvou. Mistrovou si pozvali u Havílků na pole a děti po snídani vyběhly nad chaloupku do porostu podívat se pod mladými smrčky po hříbkách. Žouželkovi narostla křídla. Přibíjí starostovi podrážky a starostové spravuje u svátečních botek podpatky. Chvíle mi si něco pobrukuje, chvíle mi zpívá naplno a je mu blaze. Srdce by vzlétlo, kdyby mohlo. Švec se nadnáší, kladívko div se stropu nedotýká a ruce mu jen hrají. Mistr rašpluje, hladí, voskuje a všecek hoří, neboť mu připadá, že už stojí v starostově kuchyni a předává práci. Oči se nemohou vynadívat, pane starosto, ale novou obuv od vás nedostanu. Myslíte si, že mistr Žouželka by pro vás nic pěkného nesvedl? Ale chyba lávky, botečky jako pro generála bych ušil. Všichni by se za vámi dívali, starosto. Tak švec rozvažuje a zrovna se zhlíží v myšlence na vysoké boty zářící novotou. Mučí ho touha urobit je. Však já budu jednou i na takových pracovat, ulehčí si mistr a laská se s posledním střevícem. Pak oba hotové postaví na stůl, zálibně si je prohlíží, usmívá se, znovu je bere do rukou a je mu, jako by lízal med. No, snad se dočkám, že ani já nebudu věčně příštipkařit a cít bídu, utěšuje se. A co se tak kojí nadějí, vletí něčí hlas do otevřených okýnek, jako by křídlovka jasně zavolala. Hej hola, pane mistr, doma? Než se Žouželka nadá, stojí ve světnici vysoký, mladý muž, aniž se dveře za ním pohnuly. Švec se uklání, vítá hosta, utírá židlí zástěrou a vybízí k posazení. Švecek se chvěje, neví, jak nakousnout řeč. Z hosta dýše sváteční.

Ode dneška za 3 dny si pro ně přijdu s večerním soumrakem. A z téhle kůže mě ušijete, usmívá se host a vytahuje spod modrého pláště kus hlazené kůže. Mistr ji bere do rukou, ohmatává, měří očima. To je zboží, skopane, velebí žouželka. Hedvábí, učiněné hedvábí, povídám. A už sahá po metru, bere míru jednou, dvakrát, aby boty padly zrovna jako ty, které má vzácný host na nohou, vyleštěné jako zrcadlo. Švec píše čísla do usmolené knížky a když se ohlédne, ječmínek je ten tam. Jen světlá cesta ke dveřím upomíná na nenadálou návštěvu a pak ta kůže na stole. Děti se z lesa přihrnuli k obědu. Chaloupka šuměla jako úl a když Žouželková přišla od havílků s buchtou a hrnkem polévky, usedl mistr s rodinou ke stolu. Amálko, budu šít. Šít budu vysoké boty pro vznešeného pána, významně pozvedl švec prst, ale jméno hosta nevyslovil. Jen ať ti dobře zaplatí, je-li opravdu tak vznešený. Kůžička jako máslo, strká švec kůži ženě. Ta se diví, zrovna jako před krátkem žouželka. Ba i děti po kranmu nahlížejí a těší se, že tatínek bude dělat nové. To býval od jak živa rodinný svátek, když otec uměřil na novou obuv. Po obědě se děti povytráceli do vsi, po úklidu a poklidu zmizela i mistrová a mistr se dal do práce. Rozložil kůži po stole, měřil a kreslil a posléze pevnou rukou uchopil knejp a krájel. Druhý den na večer už bylo vidět, že se dílu dobře daří. A v stanovený den v poledne stály boty s deskami v holínkách radost pohledět. Mistr je postavil na stůl a stále k ním zhlížel, očima se s nimi laskal a těšil. K večeru už neměl stání. Jakmile se něco v domě šustlo, už byl u dveří, na dvůr vybíhal a zas se zklamaně vracel do kuchyně k práci. Do látání se mu nechtělo, když ještě dobře nezažil všechnu tu radost z nových bot. Budou jako ulité, těšil se, kdyby už jenom zákazník přišel. Děti nesměly dovnitř, dokud si otec vše se zákazníkem nevyřídí, a tak chaloupka byla tichá jako noc s měsícem v úplňku. Žouželková se stejně vrátí až za tmy, vždyť celé Podolí je v době žní a zrovna na ječmeň. Žouželkovi vyvstal před očima nádherný lán ječmene dole pode vsí, kde odbírala i jeho žena. Lán se zavlnil až k chaloupce a na mistra dýchlo žárem tak prudce, že se div s verpánkem nepřevrhl. Bliklo mu před očima zlatým jasem a kde se vzal, tu se vzal, stál u okýnka ječmínek, jako by z rozčeřené hladiny ječmene vystoupil. Hej hola, pane mistr, doma? Mistr ze sebe slova vypravit nemohl. Než se otočil, stál host u verpánku. Tak, pane, botečky jsou připraveny, rozplýval se rychle mistr a trnul, jak se návštěvník vysloví. Dobrou práci umíš, ševče, povídá po chvíli ječmínek. Ty bys uměl šít i ve městě, ba na zámku. Já, ale toto, koktal švec, mně je dobře u nás, jinde bych sotva zvykl. Jen kdyby bylo trochu víc té nové práce, byl by lepší výdělek. Nestarej se, ševče, teď budeš dobře živ a veselo bude v Podolí, jak nikdy nebývalo. Švec pootevřel ústa a tvářil se nechápavě. Host se jen šelmovsky usmál a mezi řečí se ptal, kolik by měl zaplatit.

0: Mistr nevěděl, stále okolkoval. Co já vím, kolik chtít od samotného ječmínka, myslil si. Já ti penězi stejně platit nebudu, přerušil jeho zamyšlení ječmínek. Zůstal ti však kus kůže, tu si nech. Z ní krájej a šij, nikdy hotov nebudeš a dobře se ti povede. Než se skoprnělý švec vzpamatoval, ječmínek strčil boty pod temně modrý plášť a zmizel. Mistrovi se zdálo, že stoupal jako oblak v soumraku nad nepokoseným ještě ječmenem. Slunce už dávno kleslo za lesy, když se Žouželková vrátila z pole. Kuchyně byla plná dětí, švec mlčky bušil kladívkem do staré bodky a Málinka se točila kolem plotny. Byl tu? Pohlédla Žouželková na muže a jen tak utrousila několik slov. Byl, odtušil švec. A než se nadál, ošíval se pod proudem ženiných slov. Ty trdlo, ty trumpeto, ty bláhovče, ty chlap ti upláchne, groše v chajdě není. Člověk, aby se dřel na děcka sám. Chlap pryč, boty pryč a my, abychom chodili bosky. Mlč, ženská, mlč, co ty víš? Ať nás ječmínek za tvou nenasytnost ještě nepotrestá. Ječmínek? Otevřela ústa Ševcová a nemohla je dlouho zavřít. Duše dobrá, pro ječmínka dobrého krále, kterého za jeho soucit s chudým lidem honí jako divou zvěř, pro ječmínka žena nelituje. Jen si myslí, cože právě k nám ječmínek zavítal. Ale muž jí nedá dlouho rozumovat. Abys neřekla, Amálko, uší ti ze zbytku kůže, který mi tu ječmínek nechal, nové střevíce. Parádní střevíčky, jaké nemá žádná ženská v dědině. Opravdu, Amálko, jakože se Ignác Žouželka jmenuju. Ráno se dal švec Žouželka do práce. Uměřil ženě na nové střevíce, svršky urobil a do večera byla nová práce na kopitech. V sobotu byly bodky hotové. V neděli se vypravila Žouželková do kostela. Den byl jasný, všude samý zpěv. Žouželková se obléká a svátečně šustí v šatech. A do nových střevíců vklouzla, že se jí hlava zatočila. Tone blažeností jako nevěsta. Točí se, točí, povyskočí a hopky hup. Tančí po kuchyni, vytančí do dvora, na cestu, na náves a do kostela. Chtěla by sebou i tady vrtět, ale zdržuje se. Vždyť už není žádná mladice, má léta a taky velebný pán by se rozhněval. Ale nohy nemohou vydržet na místě. Chtěli by rejdit jako na sále. Mistr doma čeká, s jakou se žena vrátí. Dívá se a vidí, jaký div. To nejde, melhubky. To je Amálka tak 20 let zpátky. Žouželková vpadne do kuchyně jako po větří. Skok sem, skok tam, popadne Žouželku kolem pasu a už je celá chaloupka v kole. Dobré střevíce si ušil, hochu. Cítím se v nich jako mladice, hoří Žouželková. Kdyby tam tak aspoň kousek zbyl pro naši Málinku, potřebovala by bodky k hodové muzice. Vidíš, trkne to Ševce, že mě to nepřipadlo. A už je mistr u kůže, dívá se, poulí oči a vyskakuje do stropu. Kůže na moutě ani trochu neubilo, jako by z ní ani boty pro ječmínka neušil. Ty, matko, kůže je dost, i Málinka bude mít nové. Děvče tatínkuje, obskakuje otce, maminku hubičkuje. Neboj se, Málinko, budou krásné, nové, jako obrázek, dušuje se otec a myslí na ženiny veselé bodky a chystá se nějakou obuv i pro sebe spíchnout. Pokouší ho něco, nutká vyzkoušet, co bude dál. pospravoval několik párů bot a už zas byl u zbytku kůže. Krájel pro málinku, ovečku, holubičku, všechna pěkná slovíčka vyspíval, mazlil se a mazlil, Bůh ví, zda víc z kůží či s obrázkem málinky, až měl botky hotové. Do neděle vtančili obě dvě, Žouželková s Málinkou, již za východu slunce. Obě v nových. Vyhrnuli se z chaloupky jako z knížecího. Stará nos na vrchu, mladá jako růžička. Nebe bylo lehké jako pavučina a slunce vyhrávalo na kouzelné housličky. Také dědina vylezla ze vrátek, na cestách plno lidí. Podívejte se, jak se ty ševcovi nesou. Obě v nových botkách, to Podolí nepamatuje. Žouželková s dcerou kráčejí tak, že to není chůze, ale tanec. Viděla jsi, ty mají střevíčky, ty se nesou, závistivě posuzují sousedky. Kdo by to do Žouželky řekl? Umí to Švýcko postavit práci? Po obědě si staří schrupnou, i Žouželková odpočívá, děti zmizí v hájích nad vsí a Málinka jde mezi chasu. Ty máš střevíčky jako z másla, ne takové koráby jako my, postesknou si děvčata. Dejte si uměřit na nové, vybídne Málinka. A k večeru to začalo. Do chaloupky se trousila děvčata z celého Podolí a Žouželka bral míru za mírou. Práce bylo nad hlavu, že Ševcová nestačila obuv roznášet. Peníze se jen sypaly. Je ten náš vec přece jenom mistr, daleko široko by takového nenašel, říkali o něm. Radost a ples zavládli v Podolí. Pokaždé, když se přiblížila neděle, jako by se celá dědina vysvlekla z chudoby a oděla se do roucha veselí. A k tomu všemu hody přede dveřmi. Švec přibral do dílny pomocníka. Tovariš spravoval staré botky, látal a podrážel, podpatky dával a mistr šil nové. Bylo mu jako na novém světě. Za mladými přišli staří. Každý chtěl veselé střevíce. Šibal Švec dal na tabuli pod firmu lákavý nápis. Zde se šijí veselé střevíce. To jste měli vidět, jak to hýbalo Podolí. Dědina byla k nepoznání. Nikoho nic netížilo, každý poneděli radostně spěchal do práce a už se těšil, až zas obuje veselé botky. Švec trůnil na verpánku jako král, i když místo žezla měl v ruce ševcovský knejt. I doma bylo hej, mistrové přibyla koza a pod talířkem v polici vždy byla nějaká korunka. Ani Švec se neohlížel na haléř, děti nestačili běhat pro pivo. Piterko, také my si vezmeme míru, ať neděláme našemu cechu ohodech hambu, přislíbil jednou tovariši mistr. A také slovu dostal. Dokončili práci před půlnocí, před hodovou nedělí. A sotva spočinuli na loži, usnuli jako pařes. Hvězdy tehdy přikryly dědinu brokátovou plachítkou, pod jakou se dosud žádná princezna nevyspala. Ráno plachetku z lehounka stahovalo a na obloze se rozesmálo slunce. Zpěv od božího rána. Sotva se dědina obula, tančí. Slunce jako žňový hanácký vdolek zavonělo nad střechami. Pak obcházelo s hudebníky dědinu. Mládež si uvolnila prostranství na návsi a Podolí bylo v jednom kole. Pak se otevřela vrata hospod, sály zazněly břeskné pochody a mládenci v kole zavískali. Odpoledne platí mládeži a teprve večer vcházejí do sálů staří posedat na široké lavice za stoly. Žouželka se nese k muzice jako král. Amálka cupitá vedle něho a vrtí se na všechny strany. Málinka jde vpředu, září jako šípkový květ. V hospodě usedl švec mezi řemeslníky, hlavy dohromady, korbele před sebou. Ženské se rozložily na soudných stolicích. Švec se zhlíží v sále jako v zrcadle. Dívá se kolem, bodky si prohlíží. Co párek, to jeho práce, jeho střevíčky. A jaké? Švec cítí sladkost v hrdle. Vyskočí, popadne mistrovou a už je s ní v pole. Není daleko k půlnoci, když sálem zašumí tichý valčík. Mistr sundává propocený límec a už zas je v kole. Před očima se mu blýskají jeho rukama vyrobené střevíce. Najednou však sebou prudce trhne a otočí se. Nedaleko tančí s jeho málinkou ve vysokých lesklých botách sám tajemný cizinec, v kterém tenkrát podle modré hvězdy na prsou poznal švec ječmínka. Vysoké jeho boty svítí sálem, jako zrcadla bijí do očí. Švec vidí svého dobrodince, kam jen pohlédne. Odevšad na něho hledí jeho poměnkově modré oči. Švec hoří, kývá hlavou na pozdrav, šeptá cosi jako dík. A zářivý ten tanečník se jen usmívá, jako by říkal. Vidíš, ševče, dobré to tak bylo, lepší, než kdybych byl dukáty platil. Ještě jednou zahlédl mistr svého dobrodince a zdálo se mu, jako by všem kynul na rozloučenou. Pak hudba umlkla a nenadálý host zmizel, jako by jej země pohltila. Žouželka šeptá ženě, koho tu viděl. Málinky se vyptává, co jí ten cizí tanečník říkal, ale děvče neví o ničem. A podolí tančí. Dávno se už slunce rozkročilo nad dědinou, ale podolští nedbají. Nikomu se nechce spát, nikdo neodchází. Až tu, kdo si navrhl, že se bude tančit bosky. Vyzul střevíce, svázal je šňůrkami, pověsil za krk a dal se do tance. A za ním celá hospoda. Jenže to byl poslední kousek. Roztancované dědiny se najednou zmocnila taková únava, že tanečnice s tanečníky si zívali v náručí. Jen švec byl pořád ještě v ráži, protože se nevyzul a tančil dál sám samotinký. A Ferina, který se první vyzul, první také vyběhl na náves a za ním všichni ostatní a nakonec i švec. Všichni pak uložili doma boty do almar a každý šel po práci. Než se však dědina nadá, už zas tu bude neděle jako květ a bodky na nohou a kdekdo v tanci. Celá dědina ve veselých botách. Vzpomínka na krále ječmínka.
1: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web radiojunior.cz

0: Právě vyšlo nové CDčko. V prodeji je super knížka.
1: Do kin jde skvělý film. Pořád je něco nového a ty se o tom dozvíš.
0: Každý všední den v odpoledním vysílání
1: na rádiu Junior.

Dobrý večer, děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Že se za čtvrté místo dostává takzvaná bramborová medaile, je známá věc. Ale jestli pak víte, kdo dostal bramborovou medaili úplně poprvé? A v jaké sportovní disciplíně? Sedmá a poslední sportovní pohádka na dobrou noc z knížky Nedáš, dostaneš má název O bramborové medaili. Ať se vám pěkně poslouchá.

0: Dobrý večer, děti.
1: Aby bylo jasno, já proti bramborám nic nemám. Možná víte, že brambory u nás původně nerostly. Přivezli je sem kdysi z Ameriky. Takže nejdřív to byla vzácnost. Časem se z nich ale staly úplně obyčejný brambory. Příloha, nad kterou děti obvykle tak trochu ohrnujou nos. Co přinese Mikuláš tomu, kdo zlobí? Uhlí? A k tomu navrch pár brambor. Nuda. A ve sportu? To je ještě horší. Třeba v házené, co hrajeme s klukama. Brambory se říká brankovišti, tedy místu před bránou, kam útočící tým nesmí šlápnout, jinak gól neplatí. Musíme hrát opatrně, protože co se stane, když šlápnete do brambor? Jsou na kaši. Ale nejhorší ze všeho je bramborová medaile. Však víte, jak je to s medailemi. Vítěz vyhrává zlatou, druhý získá stříbrnou, třetí má aspoň bronzovou. A ten, kdo skončí čtvrtý, dostane akorát tak bramborovou. Právě tak jsme teď dopadli na jednom turnaji. Prohráli jsme zápas o třetí místo. Hráli jsme hrozně. Naši pivotmeni, neboli střední hráči, vypadali, jako by si před zápasem dali pivo. Motali se po hřišti a vůbec jim to nešlo. Stejně jako našim spojkám a křídlům, která se bezmocně plácala u postranních čar. A v bráně jsme měli pořádnou díru. Tak se říká brankáři, co nic nechytne. Dostali jsme nakládačku. Soupeř sázel góly a my teď můžeme sázet leda tak brambory. V jiných zemích mají za čtvrté místo medaily aspoň čokoládovou. Tomu říkám cena útěchy. I když někde se zas dostává medaile dřevěná. Takže vlastně na tom nejsme až tak špatně. Zkusili jste někdy jíst dřevo? Fuj! To z brambor se aspoň dají udělat hranolky s kečupem, mňám. A taky ta úplně největší bramborová pochoutka, čipsy. Víte vy co? Brambory jsou vlastně super. Ale vás by možná zajímalo, proč se vůbec ty bramborové medaile dávají, že? Já vám teda povím, jak to celé vzniklo. Jak jsme říkali, brambory pocházejí z Ameriky. Tam žili odjakživa indiáni. A ti mívali obvykle celkem legrační jména. Jako třeba ten, který skolí buvola, nebo ten, který předběhne jelena. No a jeden z nich se jmenoval ten, který hází daleko oštěpem. Nikoho tedy nepřekvapilo, že se jednoho dne rozhodl zúčastnit oštěpařského závodu v jedné vzdálené vesnici. Obvykle podobné soutěže vyhrával a tak si nechtěl nechat ujít vítězství ani tentokrát. Když konečně dojel na místo, závod právě začínal. Ten, který hází daleko oštěpem během klání, jako obyčejně házel daleko a už se těšil, jak si domů přiveze nějakou tu medaili. Nakonec měl ale smůlu a skončil čtvrtý. Závodu se totiž zúčastnil i ten, který hází taky daleko a bohužel hodil o kousek dál než on. Navíc soutěžil ten, který hází ještě dál, který skončil druhý, ale hlavně s nimi soupeřil i ten, který hází úplně nejdál. Takže nejspíš tušíte, jak celý závod dopadl. Náš nebohý indián se vydal na zpáteční cestu a aby toho nebylo málo, potkala ho taková nepříjemnost. Spustilo se obrovské bramborobití. To je něco jako krupobití, jenom místo krup padají z nebe brambory. A to je teda opravdu pravda, hele. Tady u nás taky někdy padají trakaře. To jste už určitě slyšeli, ne? Tak proč by tím pádem v Americe nemohly padat brambory? No dobře, kdo ví, co tam tehdy vlastně z toho nebe padalo. Jisté je, že ten, který hází daleko oštěpem, se schoval v jeskyni, aby tam bouřku přečkal. Když se vyčasilo, vylezl ven a rozhlédl se kolem sebe. Všude byly brambory. Tak je nazbíral do pytle, aby domů nepřijel s prázdnou, když už nic nevyhrál, a vydal se na zpáteční cestu. Když přijel do vesnice, zhlukl se kolem něho celý kmen. Všichni se těšili, že jim ukáže nějakou tu medaili. Velice se podivili, když jim řekl, že tentokrát žádnou nemá. To není možné. Ten, který hází daleko oštěpem, přece vždycky nějakou přiveze. A co máš v tom pytli? Ptali se ho. Brambory, řekl sklesle ten, který hází daleko oštěpem a čekal, že se mu vysmějí. Nastal rozruch, všichni byli zmatení a začali se překřikovat. Jak to, jak je to možné? To přece není možné, volali jeden přes druhého. Pořádek zjednal až náčelník. Zvedl pravici, divoce zakoulel očima a když se všichni utěšili, pronesl. Ty, který házíš daleko oštěpem, nepřivezl si zlatou medaili. Ostatní přikyvovali. Nepřivezl si ani stříbrnou medaili. Celý kmen souhlasně zabručel. Ba ani bronzovou medaili. Bronzovou medaili si také nepřivezl. Všichni už byli zvyklí, že náčelník si potrpí na poněkud zdlouhavé vyjadřování, ale protože měli času habaděj, nikomu to nevadilo. Náčelník se nadechl a pokračoval. Ty, který házíš daleko oštěpem, přivezl si bramborovou medaili. Prohlásil zčista jasna a jeho kmen propukl v hlasitý jásot a divoký tanec. Víte, celé indiánské vesnici už pár dní pořádně kručelo v břiše. Bylo zrovna období sucha, zvěře pomálu, no prostě všichni měli hlad jako vlk. Sotva náčelník domluvil, rychle vzali brambory, naházeli je do ohniště a když byly upečené, pořádně se nadlábly. Pak se natáhli kolem ohniště a náčelník zase zvedl ruku, aby je upozornil, že má pro ně další oznámení. Ty, který házíš daleko oštěpem, dostal si své jméno, protože házíš daleko oštěpem. Kolem ohniště se ozvalo souhlasné mručení. Ode dneška však budeš mít nové jméno. Nastala chvíle ticha. Budeme ti říkat ten, který vyhrál bramborovou medaili, pronesl náčelník a všichni zase propukli v hlasitý ryk. Náš oštěpař byl na nové jméno pořádně hrdý. Dlouho té noci nemohl usnout a když se mu to konečně podařilo, zdálo se mu, že hází oštěpem a trefuje brambory, které padají z nebe. No a od té doby se říká, že ten, kdo skončil na čtvrtém místě, získal bramborovou medaili. Kdo nevěří, ať radši spí. Dobrou noc.
0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
2: Rádio Junior, velká pohádka.
3: Po smrti maminky Viktorka utíká do světa fantazie, kde žijí skřídci i zlí skřetové, trpaslíci a bludičky. Jaká dobrodružství tam zažije? To se dozvíme v pohádce Král trpaslíků, kterou napsala Tereza Dobijášová. Režie Lubomír Koníř. Účinkují Ondřej Volejník, Lenka Krčková, Roman Nevěčný a další. Natočeno v roce 2012.
4: Český rozhlas uvádí původní rozhlasovou pohádku Král trpaslíků. Účinkují Daniela Bambasová, Táňa Kupcová, Jan Hušek, Ondřej Volejník, Lenka Krčková, Roman Nevěčný, Martin Hruška, Jaroslava Červenková, Jan Konrád, Věra Holá, Pavel Oubram, Dana Verzichová a Teresa Brana. Napsala Tereza Dobijášová, dramaturgie Václava Ledvinková, režie Lubo

0: přes řeku, kde pak ty se touláš, můj milý kvítečku. Běžela ovečka, běžela do kopce, kde pak ty se touláš, můj malý hladovče. Běžela daleko přes široký stráně, kde pak ty se vrátíš, kdy se vrátíš ke mně, kdy se vrátíš ke mně.
1: Maminko, zaspívej mi je ještě jednou, prosím.
0: Ještě jednou, ty blázinku. Vždyť jsem sotva skončila.
1: To nevadí, zpívej pořád dokola.
0: Dobrá. Zaspívám ti, moje milovaná Viktorko.
1: A já se k tobě přitulím, ano?
0: Zahřej mě, ovečko moje. Už je mi chladno od nohou. Holčičko moje nejdražší.
2: Bylo nebylo, jednou za starých časů, i když ne zas tak dávno, žili byli dvě děti. Jmenovali se Viktor a Viktorka, bratr a sestra. Viktorka byla starší a proto se často o Viktora starala, ale taky mu poroučela, zlobila ho, pošťuchovala. Stejně tak, jako on zlobil ji.
3: Viktore, nech toho!
4: Já nic nedělám.
3: Ty jsi děsnej.
4: Au, co dělám? Já ho nechně být, nechně být.
3: Chovej se normálně, Viktore. Ale já tě mám úplně pokrk.
4: Co? A já tě mám, a víš, kam tě mám? Víš, kam já tě mám?
3: No, tak řekni schválně, no. Já, no, sám nevíš.
2: Žili s tatínkem, který ale hodně pracoval. A se mnou, svojí babičkou. Maminka jim nedlouho předtím, než začíná tohle vyprávění, umřela. A tak spoustu jejich dní utíkalo ve smutku a samotě, ale ne vždycky.
5: A letadlo F-16 vzlétá a roboti útočí. Puch, tuch, střílí, ale F-16 se nevzdává. Odlétá, střely za ní už nedoletí. Zvítězili jsme.
1: Už je 5, za chvilku by tu měl být táta.
5: Říkal, že se dneska zdrží, přijde až v noci.
1: Ach jo.
5: Co je?
1: Nic. Schovává se před námi. Už mě to nebaví.
5: Já za to nemůžu.
1: Ty tvoje blbý dětský hry pořád. Letadýlka, roboti. Taky bys si mohl jednou vymyslet něco zajímavějšího.
5: Mně se nechce.
1: Ach jo. Víš co? Budeme si číst. Přečtu ti něco o králi trpaslíku.
5: Co máš pořád s tím králem trpaslíků?
1: Prostě ho mám ráda, no. A máma nám tuhle pohádku hodně četla, pamatuješ?
5: Jo, jenže to bylo kdysi.
1: Ale já mám chuť si číst o králi trpaslíků. Podej mi tu knížku. Budu si číst a hotovo. Je. Podívej. Vidíš ty světlušky, jak krouží mezi stromy? Kam asi letí? Je, a tady. Tady v rohu na té mítině, podívej se.
5: Já tam nic zvláštního nevidím.
1: Ten trpaslíček, co se schovává za pařezem. Teď vykoukl. Teď zase.
5: Viktorko, co blbne?
1: Vážně, podívej. Teď se zase objevil a mrká na mě. Zve mě k sobě.
5: Nepřeháníš to?
1: Tak, a tady. Tady to je. Zaříkávadlo pro ty, co chtějí vstoupit. Půjdu za králem trpaslíků, Viktore. Vedou cesty po poušti, vedou cesty k moři.
5: Viktorko.
1: Kdo svůj svět rád opouští, ať se do našeho vnoří.
5: Zavři tu knížku.

0: Ať se do našeho vnoří.
1: Viktorko, kde jsi? Co to má znamenat? Viktorko, kam se schovala? Viktorko!
2: Viktorka už ale bratra nevnímá. Opakuje zaříkávadlo a najednou jí jakási neznámá síla sama zvedá ruku a vede její prst do středu temného a strašidelného lesa.
1: Viktorko, vrať se. Viktorko, prosím, kam jsi utekla?
2: A tak se Viktorka vydává na svoji velikou cestu za králem trpaslíků. Viktor listuje stránkami a tiše volá sestřino jméno. Pak ji uvidí. Viktorka prochází hlubokým tmavým lesem a ze tmy okolo ní vykukují malé střepaté hlavičky.
3: Kam pak?
4: Já...
3: Není tohle štěně ještě moc malé, aby se vydalo samo do světa?
5: Jak to? Co to říkáš, táto? Co pak je to štěně?
3: Pro mě to je štěně. Až jí bude o 300 let víc, můžeme si promluvit z očí do očí.
2: Ti dva malinkatí podivní mužíčci mají veliké hlavy jako melouny. Jsou celý chlupatí, ale mají hezky učesané hlavičky. Kravaty pěkně uvázané, maličká bříška schovaná v krásně ušitých vestách a celý nesahají Viktorce ani do pasu.
4: Nezlobte se, já...
3: Ve slušných stromových rodinách nejdřív pozdravíme.
4: Dobrý den, tak?
3: Přesně tak, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Je táto.
3: Co je?
5: Ještě jsme se zapomněli představit. Já jsem Sir Platan mladší a tohle je můj otec, Sir Platan starší.
4: Platan, to je ten strom s kůrou jako dalmatin a s krásnými velkými listy?
3: Přesně tak.
5: Tam bydlíme.
3: Ve velkém ptačím paláci ve větvích, číslo popisné, 18. My jsme totiž, mladá dámo, stromoví lordi. A hájíme příhraniční oblast země trpaslíků, duší i tělem.
4: To je nádhera.
5: A vy?
4: Já jsem Viktorka.
5: Jenom Viktorka?
4: No, ano. Prostě Viktorka.
5: Aha.
3: A kolik je vám, slečno, let?
4: 10.
3: To je zlé. To je velmi zlé. Takové mládě a už musí k nám dolů do země trpaslíků. Jdete za králem trpaslíků, že?
4: Ano.
3: Jak jinak? Sem se jen tak na výlet nechodí. A v takovýchhle případech... Ano, to je třeba. To se nedá nic dělat. Ale ne, aby vás napadlo scházet z cesty, slyšíte? To už byste se nikdy nemohla vrátit zpátky. Máme tu bažiny. Ledové pláně. Jsou tu háje motýlých skřítků. Ani se mi nechce na to pomyslet. Zkrátka, dávejte pozor. Nescházejte za své cesty, ano? Rozumíte?
4: Moc ne, ale nechám si poradit.
5: A až vám bude úzko...
3: Až na vás budou útočit ze všech stran, jen si třikrát zopakujte. Svou cestu mám... A dojdu tam.
4: Svou cestu mám a dojdu tam.
3: Přesně tak. A třikrát nezapomeňte.
4: Děkuji vám, pánové. Budu si to pamatovat.
2: Jenže v tu chvíli, kdo si z hlouby lesa zavolal oběd, oběd. Oba mužičci se rychle rozloučili a rozeběhli se do dály, jako by měli strach, že jim někdo všechno sní. Viktorka by se ještě ráda na mnoho věcí zeptala, ale stromoví lordi už jsou pryč. A tak se opatrně rozhlédne po tom tajemném lese, kde sovy sedí skoro na každé větvi a vykročí. A co zatím dělá Viktor?
1: Nemůžu si přece vzít na zodpovědnost, aby se jí něco stalo. Co mi na to řekne tatínek? Nedá se nic dělat. Prostě musím za ní. Jak to jenom bylo? Vedou cesty po poušti, vedou cesty k moři, kdo svůj svět rád opouští, ať se do našeho vnoří.
4: Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Lucerničky, lopaty a krumpáče? To přece musí být... Hej, trpasličci!
6: Stát!
7: Je, koukejte!
6: Kdo to je?
4: Já jsem Viktorka. Dobrý den, pánové.
8: Ne. Ta nebude jako Sněhurka.
4: Vy jste ještě roztomilejší, než jsem si kdy myslela. Bydlí tady s vámi taky Sněhurka?
6: Ta už dávno ne.
7: Ale ty jsi taky hezká.
4: Co se s ní stalo?
8: Jeden dlouhán na koni si ji odvezl sebou do zámku.
7: Na Vánoce psala, že se jim narodili děti.
4: Je.
8: Jenže nám teď chybí v domečku ženská ruka.
7: A přitom nabízíme spoustu jídla. Pravidelně pořádáme večírky se spěrem a tancem. Hrajeme ping-pong, chodíme do sauny a plava.
4: Zní báječně.
7: Bude se ti o nás líbit.
4: Víte, ale já vlastně...
9: Ochráníme tě.
7: A máme v domečku i trampolínu.
4: Ne, trpaslíci. Jste moc milí. Jenže já musím za králem.
10: Prosím.
4: Ale já do vaší pohádky přece nepatřím.
8: Och jo.
6: Je to tak, přátelé. To děvče má pravdu. Nečeká na prince. Nepronásleduje ji žádná zlá královna. Nemáme ji co nabídnout.
8: Kromě trampolínu.
7: Ping-pongu.
9: A sauny. Pčik.
6: Jde za králem trpaslíku a to musí jinudy.
11: Jsi moudrá dívka. Svého cíle se drž.
7: Budeme ti držet palce.
8: Ano.
7: Nebo radši celé pěsti.
8: Pěsti.
6: Viktorko, až ti bude nejhůř, až se ti bude zdát, že už neuděláš ani krok, že jsi u konce, stiskni v dlani tenhle kamínek. A i kdybys už mrtvá byla, i kdybys už ve skleněné rakvi ležela, dá ti sílu jít dál.
4: Děkuju, trpaslíčci. Jste moc hodní. Naschledanou.

0: Cítíš to, skřete?
1: Cítím, skřeťáku.
0: A víš, co to je?
1: Masíčko.
0: Jo. Křehké maso holčičí, za chviličku zakničí, sejde z cesty do močálu, za životem tlustou čáru si tím krokem udělá.
1: Sama nám svým maso dá.
0: Pěkně si ji usmažíme.
1: Na ohinku upražíme.
0: Okoušeme kostičky.
1: A ten kousek maličký.
0: Co jí zbude za hlavičky?
1: Schováme do kůlničky. Pěkně vítáme, panenko.
2: To jsem se lekla.
0: Cože tak sama?
1: Nemáš strach?
0: Není ti úzko?
2: Je.
1: A že ses vydala tak daleko?
2: Jdu za králem trpaslíků.
1: Zůstaň tu s námi.
0: Cesta je dlouhá.
1: Plná nástrah.
0: A král?
1: Ten za cestu nestojí.
0: Už jsme u něj byli a nic moc.
1: To teda ne. Spíš nic než moc.
0: Líp je zůstat doma v teplíčku.
1: Teplíčku bažiny.
0: Kruš. Koupele s vůní opojnou máme. Pobavíme tě, zaspíváme. Bříško ti tu naplníme.
1: Pěkně si tě vykrmíme.
2: Nezlobte se, skřídci, ale já už vážně musím jít. Opravdu, je nejvyšší čas.
0: Ale.
2: Au! Proč do mě strkáte?
1: Tohle jsme si nedomluvili.
0: Žádný takový.
1: Tady zůstaneš.
0: My máme hlad.
2: Nechte mě.
0: Drží pevně, skřete. Vytáhnu pro vás.
1: Držím, skřeťáku.
0: Nepouštěj.
1: Nepouštím.
2: Nechte mě, slyšíte? Nesahejte na mě. Zmizte vy, potvory. Ne.
1: Mám jí. Pořád jí mám.
2: Jak to bylo? Jak to říkal sir Platan? Chvilečku. Svou cestu mám a dojdu tam.
0: Co to je?
1: Co je to za říkačku?
2: Svou cestu mám a dojdu tam.
1: Má nějakou divnou moc.
2: Svou cestu mám a dojdu tam.
0: Vyklouzla.
1: Potvora jedna.
0: Klouzala.
1: Utekla nám.
0: Však voný ledový pláně dál nepustí.
1: Možná si ještě ráda vrátí zpátky k nám. Do bažiny.
2: Děkuju vám, stromoví lordi. Zachránili jste mi život. Nebýt vašeho zaříkání, asi bych to nedokázala. Ale je mi smutno. Stýská se mi po Viktorovi, po tatínkovi, po mámě. Kdybych tak mohla být zase s nimi, se všemi. Ach jo.
3: Tak už to bývá. Na každé velké cestě potkáte různá dobrodružství a nebezpečí. Ale nejhorší bývají ta, která přicházejí z vašeho srdce. A vyhnout se jim nemůžete.

0: Maminko. Maminko, jako bych tě slyšela. A nebo to bylo jen šumění větru ve větvích. Jaká je mi najednou zima. Les se rozestoupil. To je chlad. A je tady sníh. Ještě před chvilkou bylo teplo a teď ten vítr. A vločky jako by šeptaly, jako by mluvily.
1: Zastav se, dítě. Nespěchej.
0: Ale já musím jít dál.
1: Nespěchej. Už není kam jít.
2: Všechno, co bolelo tady na ledové pláni, přebolí.
1: Oblečeme tě do bílých šatů.
2: Do šatů.
1: Ozdobíme tě špenou.

0: se bude klanět tvé kráse, poklekne před tebou, aby tě obdivoval.
1: Zastav se, dítě,
0: nechoď tam,
1: nechoď tam.
0: Zastav se,
1: nechoď tam,
0: dítě, nechoď tam.
1: Za malou chvíli všechno už přebolí,
0: přebolí.
2: Už nemůže. Nohy jí těžknou. Každý krok je pomalejší než ten předchozí. Všechno se v ní chce zastavit. Až na maličký kousek kamínku v její kapse na prsou, který ji pořád hřeje. Zapomněla už na krále, na Viktora i na všechno, co kdy měla ráda. Už zapomněla, kdo je, kam jde a proč. Vzpomene si jenom na ten kamínek od trpaslíků. Sevře ho v dlani. A najednou, i když už nemá ani špetičku síly, zvedne hlavu, upře oči do dálky a světe, div se. Daleko, předaleko na horizontu spatří zelený pruh krajiny. Vločky mizí, jako by nikdy neexistovaly. Dýchá se jí volněji, vysvětlo slunce. Viktorka je tak unavená, že padne na mechový polštář na kraji cesty a zatímco ji slunce zalévá svým teplem, usne. Viktorko!
3: Babičko!
2: Viktorko, slyšíš mě?
3: Babičko! Babi!
2: Přemohla si skřety i volání ledových plání. Ale nejtěžší zkouška tě ještě čeká. Mysli na cíl své cesty. Ani na okamžik ho neopouštěj, protože nikdy se nemůžeš vrátit k tomu, co už si jednou ztratila, ať ta ztráta bolí sebe víc. Mysli na to, Viktorko. A když ti bude nejhůř, bude při tobě vždycky stát někdo, kdo ti pomůže, kdo tě zachrání. Věř mi.
4: Viktorko, probuď se, vstávej.
3: Co? Co to bylo?
4: Vstavej, teď nemůžeš spát.
3: Kdo mě to budí? Viktore, jsi to ty? Kde ses tu vzal?
5: Kde bych se tu vzal? Přišel jsem po cestě, jako ty.
3: Já myslím tady, v říši trpaslíků.
4: Nemůžu tě přece nechat samotnou, ne?
3: Ty jsi šel za mnou.
4: Jo. A teď pojď, půjdeme zpátky domů.
3: To nemůžu.
4: Proč nemůžeš?
3: Musím dojít ke králi.
4: Hloupost.
3: Ne. Já musím, Viktore. Nedá se nic dělat.
4: Dobře. Ale pak já musím zůstat s tebou a chránit tě. Takže jdeme?
3: Jdeme. Viktore, dokážeš si vybavit babičin obličej?
4: Jasně, že jo.
3: Než jsi přišel, zdálo se mi, že za mnou přišla a mluvila se mnou. To je zvláštní, viď?
4: Jo, to je.
3: A hezký, viď?
4: To taky.
3: Je to hezky zvláštní a zvláštně hezký.

0: Běhá mi mráz po zádech z toho soumraku. A větve tak šumí, jako by mluvili. Viktore, nemáš strach?
1: Musíme jít dál.
0: Já se bojím. Něco se stane, Viktore. Vím to.
1: Nestráš.
0: Ale ty větve opravdu.

0: Slyšel jsi to?
1: Ne.
0: Jako kdyby ty větve zpívaly písničku o ovečce. Víš, tu, co nám zpívala máma.
1: Prosím tě, nezastavuj se a pojď. Nemáš horečku?
2: Viktorka jde dál, Viktorovi po boku, vstříc poslední a nejtěžší zkoušce.

0: zvuky.
1: Co?
0: To bzučení a mihotání.
1: Mihotání?
0: Tamhle, u těch stromů, už to vidíš?
1: Jo.
0: Není to nádhera. Tolik pestrých motýlů pohromadě. A jak jsou velicí. A bzučí. To motýly u nás nedělají.
1: Nevšímej si jich.
0: Ne, Bráško. Podívej, to nejsou motýly. Jsou to létající trpaslíci. Koukni, jaké mají uši. A ty prsty. Mají takhle dlouhé prsty. A smějí se. Určitě se jim líbíme, když se na nás smějí. Pojď, Viktore, půjdeme za nimi.
2: Viktorko, pozor, tohle bude určitě ta poslední zkouška.
0: Když nechceš, půjdu za nimi sama.
2: To nesmíš, to ty jsi mi pořád opakovala, že nesmíme sejít z cesty.
0: Pusť mě! Už jdu.
2: Viktorko, neposlouchej je.
0: Počkejte na mě, motýly. Červení, oranžový, modří.
2: Viktorko, kam to běžíš? Vrať se! Okamžitě se vrať! Viktorino, trampolino, to mi to všechno musíš dělat tak těžký. To ani kvůli mně nemůžeš zůstat na cestě, kterou jsi sakra vybrala ty a ne já. Blahočím se za tebou až sem, protože mám o tebe starost a ty si prostě utečeš. Kde jsi? Kam jsi zmizela? Viktorko.
3: Proč pláčeš, Viktore?
1: Jak víte, jak se jmenuju? Kdo jste? Vypadáte trochu jako moje babička.
3: Může být a nemusí. Co se stalo, chlapče?
1: Ztratila se mi sestra. Zmizela mezi těmi stromy. Běžela za motýly.
3: To je zlé. Ztratit se tady je velmi zlé.
1: Co mám dělat? Poraďte mi.
3: Jít za ní nemůžeš.
1: To jí tu mám nechat? To přece nejde, musím za ní.
3: Počkej. Tohle je háj nejtajnějších vzpomínek. V poslední době je jeho síla mocnější než kdykoliv předtím. A všichni, kdo ho znají, se mu zdaleka vyhnou. Motýlí skřítečci, jejich šepot a zpěv jsou nebezpečnější než všechny bažiny, než všechny ledové pláně. Nalákají člověka hluboko do lesa a ten se už nikdy nevrátí. Jediné, co můžeš udělat, je jít za králem a poprosit ho o pomoc. Snad ti vyhoví.
1: Babičko, co to je ten háj vzpomínek?
3: Inu, místo, kam bychom se moc rádi vrátili, když je nám těžko a smutno. Ale nejde to, chlapče. Čas se nedá vrátit zpátky. Jenže od té doby, co se král zavírá ve svých komnatách, jsou skřeti a elfové nejtajnějších vzpomínek stále silnější. Mohli by Viktorku přemoci.
1: Ale to zní děsivě.
3: Běž, Viktore. Už není čas na dlouhé řeči.
1: Musím za králem. Musím ho najít. Dokud je ještě čas, dokud není pozdě.
0: Jak je tu všechno krásné, jako bych se vracela domů. Jako když byla ještě maminka na světě. Viktorko, ta vůně, když se v kuchyni peče bábovka. To světlo, ten vánek, jako když máma věšela na zahradě prádlo.
4: Viktorko, Viktorko.
0: Mami?
4: Viktorko.
0: Mami, kde jsi? Nevidím tě. Nemůžu se tě dotknout. Ukaž se mi, prosím. Co to je za hru?
4: Viktorko. Viktorko.
5: Napálila se. Doběhli jsme jí.
6: Už nám neuteče.
0: Běžte pryč. Slyšíte? Běžte pryč, vy ohavní ušači skřítci.
5: Nepustíme tě.
6: Nepustíme.
5: Odtud už neodejdeš.
6: Neodejdeš.
0: Nesahejte na mě těmi svými dlouhými prsty. Mami, mami, kde jsi? Co to má znamenat? To všechno musí být nějaké kouzlo. Bože můj, proč jsem neposlechla Syra Platana? Proč jsem neposlechla Viktora?
5: Teď patříš nám.
0: Puste mě. Já chci odtud, slyšíte? Mami! Mami!
7: řekni něco, prosím.
6: Rozsápeme tě.
5: Roztrháme tě na kusy a uvaříme tě v tvých spolu.

0: Zatímco Viktorka sváděla boj s motýlími skřítky z háje nejtajnějších vzpomínek, ocitl se Viktor ve velikém zámku. Dřív tu všechno zářilo barvami, hrála hudba a scházeli se tu trpaslíci ze všech částí světa. Jenže teď zámek šedne a pustne. Král s nikým nemluví, nesměje se, nejí ani nepije. Drží smutek po královně a o svoji zemi se nestará. Když před ním Viktor konečně stanul, zdál se mu nějak povědomý, jenom o trochu bledší a utrápenější, než jak ho znal. Ten muž se díval do nějakých knih, ani nezvedl hlavu. Viktor si odkašlal, jak to často dělal, když si ho otec nevšímal.
1: Promiňte.
2: Okamžik, prosím.
1: Promiňte, nezlobte se, pane, ale...
2: Aha, to jsi ty. Co chceš?
1: Moje sestra, pane králi, je o hodně větší než já a mám ji moc rád.
2: Ano, to já vím. A co má být?
1: Vydala se za vámi. Chtěla s vámi promluvit a kvůli tomu podstoupila řadu zkoušek.
2: Život nás zkouší všechny.
1: Už byla skoro na dohled královského zámku, ale pak jako by se zbláznila. Utekla. Všude létali motýlí trpaslíci a já ji nedokázal zadržet.
2: Nezlob se, ale nepřišel si ve správný čas. Odpočiň si, hraj si. Počkej pár dní, třeba se tvá sestra objeví.
1: Ale ona je v nebezpečí. A vy jste prý jediný, kdo jí může pomoci. Musíte se zase ujmout vlády. Jenom vás motýlí skřeti poslechnou.
2: Aha. Možná... Snad máš pravdu. Ještě se rozmyslím. Ale teď, nezlob se, chlapče, musím jít.
1: To vám teda pěkně děkuju.
0: Viktora odvedli do hezkého pokoje se spoustou jídla a hraček, ale zůstal sám. I král byl sám. Přecházel od okna k oknu. Viktorova slova ho znepokojila. Jediná věc, která ho v takové chvíli mohla uklidnit, byl obrázek jeho ženy. Rozmlouval s ním, jako by rozmlouval s královnou. Ani si nevšiml, že za ním někdo už hodnou chvíli stojí.
3: Jestli nepůjdete slečně Viktorii na pomoc, můj milý pane, jestli neskrotíte ty skřety, elfy a trpaslíky, tak se to děvče nevrátí. Víte to moc dobře.
2: Kde ses tu vzal, sire Platane?
3: Použil jsem nepovolené kouzlo vaše výsosti, ale mám, myslím, výbornou omluvu. I můj syn se kvůli Viktorce trápí. Musíte mi odpustit.
2: Odpuštěno.
3: Jenže takhle už to nejde dál, králi. Musíte jí pomoci, mějte s ní soucit.
2: Není mi dobře. Teď ne. Možná později.
3: Veličenstvo, je to vaše dcera. A není tady nikdo, kdo to může udělat za vás. Když to neuděláte, ztratíte ji navždy. Vraťte se k vládnutí. Začněte se chovat jako král.
2: Asi máš pravdu.
3: No to bych řekl, králi.
2: Dobrá, půjdu za ní. Děkuji ti, sire Platane. Děkuji.
0: Sir Platan, ten uhlazený a neochvějný strážce země trpaslíků, zmizel stejně rychle, jako se objevil. A král vzal znovu do rukou obrázek své ženy.
2: Chybíš mi. Chybíš mi každou minutu. Všechno kolem mi tě připomíná. Ale musím se s tebou rozloučit. Ty zůstaneš tady a já půjdu svojí cestou. Viktorka i Viktor mě potřebují.
0: Pověsil obrázek na zeď, zavolal všechny své pomocníky, oblékl se do nádherné lesklé zbroje a začal se chystat na cestu.
4: Viktorko,
5: proč jsem byla tak hloupá?
4: Nepustíme tě.
5: Nechte mě odejít, prosím. Slyšíte?
4: Neuteče.
5: Běžte pryč. Do čeho jsem se to zamotala? K cíli jsem nedošla. Viktora jsem opustila.
4: Nepustíme tě.
5: Už se nemůžu vrátit zpátky.
2: A dost. Už ani krok. Nechte ji na pokoji. Slyšíte?
5: Tati, tedy králi, pane králi.
2: Už jsem u tebe, Viktorko. Žádný strach.
4: Vás už jsme příšerně dlouho neviděli, jasnosti. To ani nemůžete být vy, taková návštěva. To jsou novinky.
6: Vás bychom tu opravdu nečekali.
4: Mysleli jsme, že se nám vyhnete obloukem, když vaše paní...
6: A vaše děti...
2: Mlčte. Co je to?
7: Viktorko, tati, to je přelud. Neposlouchej ho.
2: To je její hlas?
4: Na vás jsme na mou duši dlouho čekali.
6: Na vás jsme se dlouho těšili.
4: Jen už jsme skoro nedoufali a teď najednou.
6: Odložte si ten meč, vaše veličenstvo. Tady vám není k ničemu, tady se bojuje jinými zbraněmi.
4: Tady si odpočinete oba dva.
6: Na pořád.
7: Tati, prober se. Jsme tady spolu, slyšíš?
2: Co? Máš pravdu, Viktorko. Jsme tady. A spolu. Přestaňte. Skřetové, trpaslíci, elfové i všichni ostatní přízrakové háje nejtajnějších vzpomínek. Nechte nás jít a vraťte se do nejtemnějšího kouta lesa. Já, král země trpaslíků, vám přikazuji. Stáhněte se do hlouby lesů, jak vám náleží. Je to moje vůle a jsem váš král.
7: Tati! Kde jsou?
2: Pryč.
0: Zmizeli? Prostě jen tak?
2: Prostě jen tak. Jsem přece král, ne? Moje princezno.
0: Děkuju, králi.
2: Já děkuju tobě, Viktorko. Že jsi srdcem poznala, co mi chybí a že jsi měla odvahu vypravit se na tak dalekou a nebezpečnou cestu. To ty jsi mě zachránila. Odpusť, že jsem na vás zapomněl.
0: To nic. Hlavně, že jsme zase spolu. Chyběl jsi mi. A Viktorovi taky, i když se tak netvářil.
2: Já vím. Je ještě malý.
0: Zvládli jsme to, vidíš, tati? A pak, že ne. Kde je vlastně bráška?
2: Kde by byl? Na našem zámku?
0: Žádný přece nemáme.
2: Ale máme, holčičko.

Král odvedl svou dceru Viktorku na zámek. Tam se sešli se všemi svými drahými i se mnou. A až do druhého dne jsme se radovali, že jsme se zase všichni našli a díky Viktorčině odvaze překonali svá trápení. Mladý sir Platan dokonce přestal koktat a hvězdy zazářily jako už několik let ne. A když se noc rozplynula, hvězdy zbledly, Viktorka se probudila vedle svého bratříčka, prudce ho objala a políbila a pak si oba vlezli do postele ke svému tátovi. Nebyli všichni, ale měli jeden druhého a to bylo krásné.

Poslouchali jste původní rozhlasovou pohádku Král trpaslíků. Napsala Tereza Dobijášová, dramaturgie Václava Ledvinková, technická spolupráce a zvuk Jiří Wolf. Pro Český rozhlas v roce 2012 natočil režisér Luboš Konýř.

Nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě, teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin a zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Baví vás reality show o vaření? V tom případě vás následující premiérový příběh naprosto nadchne. Seriál Vař, vař, vař nás zavede do prostředí kuchařské reality show, v níž můžete všechno vyhrát, ale také ztratit. Spolu s bláznivým moderátorem se dostaneme jak před oslňující světla reflektorů, tak do zákulisí, kde se odehrávají nekalé televizní praktiky. Seriál Vař, vař napsala Antonie Rašilová. Účinkují Jiří Macháček, Saša Rašilov a Vojtěch Hrabák. Režie Bela Šenková, dramaturgie Lenka Beverková, zvuk Tomáš Pernický a Jonáš Rosůlek. Zvukový design Miro Tóth. Vyrobeno v roce 2024.

0: Vař je tady! Vítejte vy všichni bonviváni, kteří umíte dobře žít a milujete jídlo. Vítám také vás, drazí gurmáni u televizních obrazovek. Pojďme si společně připomenout pravidla. Vař je totiž soutěž a ta pravidla mít musí. Stejně jako každý recept má svůj správný postup. V naší cooking show proti sobě soupeří ti nejlepší profesionální kuchaři nebo absolutní amatéři. Jejich úkolem je uvařit 3 jídla. Porota pak vybírá toho nejnadanějšího, nejpohotovějšího a nejzručnějšího z nich, prostě toho nejlepšího kuchaře. Ptáte se, co je cenou pro vítěze? Já vám rád odpovím. Vítěz si může přát absolutně cokoliv. Ano, slyšíte dobře. Absolutně cokoliv. Chcete nový mixer? Klid na duši? Nebo nekonečnou zásobu olivového oleje? My to pro vás zařídíme. Stačí jen vyhrát v naší kulinářské show Vař. Tentokrát se však chystáme s pořadem zatočit a obměnit pravidla svěžím překvapením. Ještě vám neprozradím, o co půjde, ale nebojte, drazí gurmáni, máte se na co těšit. A já už tady před sebou mám přihlášku pana Čuni. Výběrovou komisi absolutně zaujala jeho odpověď na následující otázku. Kdybyste měla vybrat jedno jídlo, kterým přesvědčíte porotu, aby vás vybrala, jaké by to bylo?
1: Vaření je o lásce. Já vařím celým svým srdcem. A pokud vás mám o tomhle přesvědčit, abych vyhrál, tak neuvedu žádný recept.
0: Žádný recept? Cože?
1: Chci vám ukázat, jak improvizovat v kuchyni, když je kuchař veden láskou k vaření.
0: Takovouhle odvahu a zároveň sebevědomí, to jsme tady ještě neměli. Kuchaři v soutěži většinou vaří něco, co je jejich takzvaná klasika, že? Neradi riskují. Pan Čuňa chce vsadit karty na jistotu, ale zároveň bude improvizovat, protože to je jeho jistota. Je si sebou velmi jistý a doufá, že takhle vynikne mezi kuchaři, kteří budou určitě postupovat podle předem napsaných receptů. Pozvali jsme ho do studia na vstupní pohovor a kamerové zkoušky. Přece jenom... Milí diváci, řekněte sami, ne všichni mají tak pěknou tvář na kameru jako já, abyste se na něj chtěli stále dívat. No a teď se podíváme na to, jak to probíhalo.
2: A dobře, takže vítejte, pane Čuňo.
1: Pan Čuňa, ano.
2: Zaměstnání?
1: No tak na volné noze.
2: No tak to malinko rozveďte, prosím.
1: Co se zrovna namane? Snažím se si co nejvíc vydělávat vařením, ale vlastně za mnou uvařené jídlo jsem zatím dostal jen 500 korun a to byly svatební koláčky na zajícovou svatbu. Já nerad peču, já miluji vaření, že jo? No ale zajíc je můj nejlepší kamarád a tak jsem to pro něj udělal rád.
2: Aha. No dobře. Tak, studoval jste někdy kuchařskou školu? Nebo se účastnil nějakého profesionálního kuchařského kurzu?
1: Školu ne, kurzy ano, celkem 3 kurzy.
2: A pracoval jste někdy jako kuchař?
1: Ne.
2: Jak často vaříte?
1: No pořád, pardon, no neustále, furt, prostě pořád. A každý den, i 3x denně. A někdy k tomu ještě i něco naložím, zavařím.
2: Jak dlouho se věnujete vaření?
1: Začal jsem vařit už jako dítě. První recept, který jsem zkoušel úplně sám, byla bramborová kaše. Jenže jsem nevěděl, že brambory musí být vařené a ne pečené. No, zkrátka to moc nevyšlo, ale to jsem byl jen dítě. Byl jsem jenom dítě. To se může stát a nic na tom není. Každý může občas něco připálit nebo nedopéct. Jinak se přece vůbec nemůžete naučit vařit, než že to pořád zkoušíte dokola.
2: Mhm. A proč vy se hlásíte do pořadu vás?
1: No, chci lidem ukázat, o čem vaření doopravdy je. Když vařím, jsem šťastný a nedokážu myslet na nic jiného na světě. Jako bych najednou zmizel a neexistoval. A veškerá moje existence se přesunula do krájení, míchání, hledání správného koření, ochutnávání. Mám kolikrát rozpálené všechny 4 plotýnky najednou a já mám 8 rukou a všechno bublá a praská a dává o sobě vědět. A já se jim věnuju, těm hrncům, pánvičkám, surovinám. Je to nádhera. Běhám po kuchyni, i když je malinká, běhám tam a zpátky jako kulovej blesk. Dokonalost jídla vidím hlavně v jeho pomíjivosti. V jednu chvilku je na talíři a v té další už neexistuje. Mm-hmm. Ale na chviličku fungovalo,
2: ano,
1: jako katalyzátor štěstí.
2: Ano. Pane Čuňo.
1: Pardon? Hlásím se do pořadu, protože chci všem ukázat, jak krásné je umění vaření. A abych si splnil svůj životní sen. Jako výhru jsem si vybral...
2: Nepředbíhejme, pane Čuníku. Přání si nechte pro sebe, dokud vás a vašeho sous-šéfa finálně nezařadíme do soutěže.
1: A sous-šéfa? Pardon?
2: No, kdo je váš výběr na pozici sous-šéfa, tedy zástupce šéf-kuchaře, jeho pomocný kuchař?
1: Prosím... Vždyť v téhle soutěži vždycky soutěží jednotlivci. Nikdy nikdo žádného sous-šéfa neměl, já...
2: Ano, ale... Vás, speciál! Tohle je Liga mistrů! To znamená, že soutěžit nebudou jednotlivci, ale dvojice. Každý správný šéf kuchař totiž musí kromě vaření zvládnout také organizaci svého týmu. A pravou rukou šéf kuchaře je jeho pomocný kuchař, takzvaný sous-šéf. Vítejte ve vás speciálu, v němž každá ze 3 soutěžních dvojic uvaří jen jedno jediné jídlo. Tím bude muset porotu přesvědčit, že právě oni si zaslouží splnění snu a titul vítězů. No a proto si musíte vybrat sous-šéfa. No, kdo to bude?
1: Já nepotřebuju pomoct. Dokážu to sám.
2: Vy si ale musíte vybrat. Takže, kdo to bude?
1: Já...
2: No, my potřebujeme znát vaši odpověď.
1: Můžu si jen rychle odskočit. Víte, chce se mi to, no, na záchod.
2: Máte 5 minut.
1: Jasně, děkuju. No tak, zvedni to.
3: Čau, kamaráde. Jak se máš? Akorát jsem si vyšel na procházku a zrovna jsem dorazil do...
1: Hele, dobrý. Hele, jsem na tom pohovoru a...
3: No to je skvělé. Dobrý den i vám, slečno. Tak jaké to je? Povídej.
1: Já ti to pak všechno řeknu, ale teď se tě potřebuji...
3: Počkej chvilinku. Jo, dám si smažené mrkvičky s majonézou a žlutou limonádu. Děkuju.
1: Ty zase žereš v tom kvíkáči.
3: Podívej se. Každý má v životě svoji cestu. Já investuji čas do jiných věcí než ty. A to je v pořádku. Když si objednávám jídlo, šetřím čas a můžu víc číst. Teď zrovna čtu tuhle knížku, která...
1: Jo, oka. Já na tohle ale nemám čas.
3: Podívej se. Když budeš pořád spěchat, tak to s tebou brzo sekne. Ty v té své kuchyňce taky nikam nespěcháš. Já si svou kuchyňku nosím všude sebou. Je uvnitř mě, můj domov, moje centrum klidu. Om, pojď si se mnou zameditovat, provedu tě, om.
1: Ale já nejsem v kuchyňce, já jsem na tom pohovoru.
3: Ještě trochu majonézy, ano, děkuju. To bys mi ale neměl volat, to se spíš věnuji jim.
1: Já se zblázním.
3: Dýchej, nepanikař, polož ten telefon a běž se věnovat pohovoru. Popovídáme si pak u tebe, jo?
1: Ale já si nepotřebuji povídat.
3: No tak proč? Ano, děkuju. Zase zítra nashledanou. Proč mi teda voláš?
1: Ta soutěž je to Liga mistrů. Každý šéf kuchař musí mít k sobě...
3: Čuňo! Už o sobě mluvíš jako o šéf kuchaři. To je skvělý a zdravý pokrok tvého sebevědomí. Já ti gratuluju.
1: Prosím tě, teď ne. Každý musí mít sušéfa, druhýho kuchaře, k ruce, aby mu pomáhal.
3: O, s tím jsme nepočítali, viď? Koho si vezmeš? Svou mámu? Je skvělá kuchařka.
1: Mámu, mámu, ty jsi se zbláznil? To by byl trapas. Ne, já...
3: Tak někoho seženeme přes internet. Určitě nějaký nadšený kuchaříček bude k mání. Neboj.
4: Pane Čuňo, už jste hotový? Jak jste se rozhodl?
1: No prkínka, já se z toho... Moment, ještě chvilku. Zajíci, budeš můj sušef.
3: Já ale přece neumím vařit, Čuní.
4: Máte poslední minutu, jinak vybereme někoho jiného.
1: Jo, hned přijdu. Zajíci. Zajíčku můj, já nikoho jiného ale v kuchyni nesnesu a musím jim už dát odpověď a ty seš můj nejlepší kamarád. Všechno zvládnu sám, stačí, když tam jenom budeš, abych splnil podmínky. Stejně bych tě k ničemu nepustil, já vím, že nic nezvládneš ani ukroj do kurku.
3: Není to ale podvádění. Neměl by s tebou soutěžit někdo, komu na jídle opravdu záleží? No, abys náhodou nešvendloval. To nepřitahuje dobrou energii. A dobrá energie je nevyhnutelně potřeba k dosáhnutí vysněných cílů.
1: Prosím, prosím.
3: No jak myslíš? Dobře, ano. A co bych pro tebe neudělal?
1: Zajíc. Můj sušef bude zajíc.
4: 4 minuty, 58 vteřin. No tak to bylo trochu dramatické, ale tak to máme rádi. Pan Čuňa splnil všechna potřebná pravidla a byl vybrán do soutěžního pořadu Vars, Vars, Vars. Uvidíme, jak amatérský šéfkuchař, který má doma malou kuchyň, obstojí v našem speciálu v Lize mistrů. Už v dalším díle se utká s těmi nejlepšími šéfkuchaři z celé země. Tohle bude opravdu jízda, co nás všechny dostane do varu, až budeme totálně vars, vars, vařený!

0: je to tajná policie?
1: Alpha One.
2: A nebo agent, co nás vystopuje?
3: A nebo UFO z galaxie?

ve vzduchu a vlastně je dost smutný, že všímáme se toho pouze za krizí. Snad aspoň někdo z nás to vnímat bude chuť mít, až slunce zase vysvětne a my

Nikdy jen nemávnu ruku, a kde co není mi jedno. Nikdy se nezvládnu zasmát, nikdy se nezvládnu zvednout. Nikdy se dívám na seriál, pořád na další díly. Radši než abych se snažila být blíž svému cíli. Třeba t-

0: Pane řidiči, policie České republiky, vy nevíte, že je na dálnici přísně zakázáno používat pásových vozidel?
1: To jsem nevěděl. No tak v tom případě já vytahuji svoji babetu, svoji skládací babetu, pěkně ji složím. Tak a teď ji našlápnu. To je dřina. Jedu, jedu na babetě, jedu k tetě, jedu k bětě, je. Co to je? Co? Policie.
0: Pane řidiči, to už si snad děláte legraci. Vy nevíte, že podle vyhlášky 100 z roku 95 je přísně zakázáno na dálnici používat vozidel, jejichž konstrukční rychlost je nižší než 80 km v hodině?
1: To jsem nevěděl. No tak v tom případě já si beru svůj tryskáč a... Uj!

telátko oblíbené, telátko baculaté, telátko nasycené, telátko moje zlaté, telátko na pastvině, telátko u kravičky, telátko na mém klíně, telátko z mé písničky, ach jak je milé, hebké a hladké.

1, 2, 1, 2, 3, 4. Sotva dostal starokrav, tak jak to žádal dobrý mrav. On u každé se zastavil a slušně se jí představil.

zbytku, co ještě nemáte. Zalévám, aby vláhu měla.

0: Sáhni si na ní.
1: Au, to bolí.
2: Ses přece chytila, jak jsem ti to slíbila. Pojďte sem, lidi, růžence víně je. Na prstě lesknou se krvavé krůpěje.

jeskyni. I přes jeho věk chodil jenom, chodil jenom, chodil jenom v bikini. Hra židlová může začít. Budeme chodit do kroužku a až přestane hrát hudba, sedneme si na židli a jdeme.

Člověk hrál rád. Pozor, vezměte jednu židli a dejte ji z kola ven, aby ve hře hrálo o jednu židli míň, než je vás. Kdo si teď do ticha sedne a pod sebou židli nenajde, ten ze hry vypadne. A jdeme! Do kola, za sebou, raz, dva, tři, čtyři!

0: jo, teď ne, teď, teď, teď snad, teď jo, teď ne, i pro člověk měl hlad, teď jo, teď ne, nejek ano protiklad, teď jo, teď ne, si pro člověk hrál rád, teď jo, teď ne, teď, teď, teď snad, teď jo, teď ne, i pro člověk měl hlad, teď jo, teď ne, nejek ano protiklad, teď jo, teď ne, si pro člověk hrál rád.
1: Radio Junior.

nejednou ztratí se v lesní spleti. To je pak smutno a kvůli tomu volejte je, ať vám trefí domů. Miluji

mě začala zmáhat. Pošlete někoho pro prášky, nalejte mi živou vodu.

ženou cévu a nervový tik.

sheep. Co? Co jste to říkali? Že už jde doktor?

0: Rádio Junior.
1: Naše malá Agáta je od pondělka churavá, maminka jí vaří čaje a pan

do děvčka vnikl bacil v roztrhaném kabátku. A ten bacil vzal si za cíl močit naši Agátu.

probacila nepříjemná

je rada má. Leží bacil vzhůru bradou, což určitě ocení i pan doktor s dobrou radou, co se týká pocení.

věřit tomu, že nejhezčí ze všech cest je cesta domů.